0: dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři. A prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval. Podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho.
1: Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci?
0: Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou.
1: Byli u nás,
0: řekl pán.
1: Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí.
0: Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
2: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu. Sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
2: Ráda bych.
0: Skuhrala baba.
2: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškardila a řekla.
2: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
0: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
2: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
0: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: Babičko, podívej. Mají tu medvídky, autíčka a ty růže z papíru. A prstínky, hele. Vystřel mi prstínek. Nebo růžičku, nebo něco.
1: Vždyť já s tím neumím, Kristýnko. Já a puška. Počkej, až se tatínek vrátí ze světa. Určitě ti pak vystřelí, co chceš.
0: Až se naše vrátí, bude po pouti. Bobby.
2: Kristýnka loudila, jak nejlíp dovedla. Bohužel úplně marně. Babička si zapomněla brejle, ale i kdyby je nakrásně měla a viděla, kam míří, nedotkla by se něčeho, co střílí ani za nic. Ani pouťové vzduchovky.
0: Ty se bojíš, že nic netrefíš?
1: To by nebylo to nejhorší. Bojím se, že někoho trefím. Někoho, ne něco nebo nic.
0: Bobby, na pouti můžeš trefit jenom špejle nebo válečky.
1: Ne, ne. S čerty nejsou žerty. A s puškou taky ne.
0: Och jo. Podívej, Šárky tatínek střílí. Je, vystřelil růži. A zase. A ještě. A prstínek.
2: Kristýnka závistivě koukala na Šárku, jak si radostně navléká prstínek se sklíčkem jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka. Čechrá kytici velikých papírových růží, červenou, růžovou, žlutou, se zlatíčky na krajích. A připadala si jako nejošizenější holčička na celém světě. V tom se to stalo. Prstýnek Šárce sklouzl z prstíku a skutálil se do udupané trávy.
0: Šárko, osu, pryč.
1: Kristýnko, podívej, jaké tu mají krásné hrnečky. Pojď si vybrat, chceš?
0: Prstýnek modroočka je ztracený. Už není Šárky. Je ničí. Je můj.
1: Co pak to hledáš na zemi? Něco ti upadlo?
0: Nic, babi, nic.
2: Kristýnka opatrně, nenápadně spustila prstýnek do kapsičky a ukryla tak před babičkou poklad z pouti. Modrý jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka.

Doma Kristýnka vytratila do zahrady. Hrála si s prstínkem na princeznu, na nevěstu a taky kouzlila. Na kamarádku Šárku, jak na pouči zklamaně hledá v podupané trávě prstínek a natahuje moldánky, ani nevzpomněla.

0: Kristýnko, kde pak jsi?
1: Malá nic, neslyší, nevidí, jenom ten prstýnek. I ztrace, co letěla kolem, se moc líbil. Když k ní děvčátko chlubivě natahovalo ruku, hlavu si mohla ukroutit. Babička taky.
0: Odkud má to dítě? Ale, ale, nezbytka jedna takhle mě ošulit. Kristýnko, konec hraní, najíst, vykoupat a spaní.
2: A proč?
0: Sluníčko si už stele v červáncích, nevidíš? Kam pak si prstýnek přede mnou schová? Do hrnečku z pouti a pod lavičku jen počkej. Natřeseme peřinku.
2: A povíme pohádku. O čem dneska?
0: Třeba o ztrace, co má hnízdo na dubu hned za naší zahradou. Koukala po tobě, jako by ti chtěla něco ukrást.
2: Ukrást? Mně?
0: To nevíš, že straka krade, na co přijde? Jen když se to třpití. Zrcátko, lžičku, hodinky, prstýnky z pouti.
2: Prstýnky z pouti?
0: Jen si na ní dávej pozor. Jakmile se zhlídne v něčem lesklém, slídí, dokud to nedostane. Chamtivka nenechavá.
3: Krak, krak. Jsem nejkrásnější ze všech strak. A jelikož je v říši ptačí nejkrásnější plémě stračí, jsem jasně nejkrásnější pták.
0: Co pak o to pěkná straka je? Ale síkorka, koňadra, modřínka, sojka, paní konopásková, straka půdová, hrdlička a jiné štěbetalky byly určitě hezké. Jenom jinak. Ze stračího chlubení bylo brzy v lese zle. Pro samé švitoření, čiříkání a krákání se nedalo poslouchat ani ticho, ani vítr, ba ani sojčí varování, když se blížil nevítaný host. Králi lesa, moudrému ušatému vírovi, zaléhali uši, že nemohl ve dne ani pořádně spát, až rozhodl, že se v lese bude konat přehlídka ptačí krásy, která z ptačích krasavic dostane zlaté pírko, bude od té chvíle nejkrásnější, i kdyby se ostatní stavěli na hlavu.
2: Babičko, a v čem soutěžili? Měli také zpívání.
0: Ani nápad. Drost a kos se sice snažili prosadit krasospěv jako soutěžní obor, ale vír prohlásil, kdyby účastnice směli otevřít zobák, porotu by určitě uštěbetali. Mezi zpěvnými ptáky byl z toho poprask. Klid nastal teprve, až kos navrhl samostatnou pěveckou soutěž o zlatý zobáček. Straka byla spokojená.
3: Oblet palouku je pro mě hračka. V natřásání na větvi jsem jednička. Krák. A jen já mám skvělý černobílý frák. Totiž, co se týče módy, žádná potíž. Černá je základ, to ví každý. A kdo ne, tomu to povím, povím. Kam se na mě hrabe sestřenice vrána, krak. Teprve černá v kombinaci s bílou je zázrak nad zázrak. Všem vytřu zrak, krak, krak. Všechny osl, všechny oslním.
0: Jak si vylepšovala obloučky v létání, zalétla až k hájovně. A překvapením div nenarazila do stromu.
3: Co se to leskne? Co to svítí? No toto! Krák, krák, mně přichází zrak!
0: V hájovně se chystalo k svatbě. Nevěsta Alenka právě otevřela zdobenou krabičku a nastavovala v okně záři sluníčka hedvábný lesk perliček, blištivé kamínky zasazené ve zlatě a přemítala Čím pak se ozdobí v slavný den, aby se svému Lukášovi líbila nejvíc? Líbila se mu i tak, ale to víš. Chtěla mu zářit jako hvězdička. Naše straka rozčilením málem omdlela.
3: Krák, krák, ta záře, ten třpit, musím to mít. Oslním, až ostatní spadnou z větve a sklapnou zobák. Teď jim konečně vytřu zrák.
0: Šikovně se skryla do koruny stromu a číhala, kdy otevřené okno bude samo. Vyšlo jí to. Do pokoje vstoupil mládenec s prstýnky. Zkoušeli s Alenkou, jak jim na zítří padnou. Pak padla pusa, při ní zapomněli, co kde leží a že čas k svatbě běží, odešli do kuchyně pomáhat s koláčky. Straka.
3: Frr. Krák, krák, co pak si vyberu? Všecku nádheru seberu. Do hnízda nanosím, na sebe navěsím, krák, krák.
0: Jen se otočila, aby náhrdelník do hnízda upustila a byla zpátky.
3: Hleďme na to, to je zlato, žádný brák, krák, krák. Já, jen já se nejvíc třpitím ze všech ptáků, ze všech strák, krák.
0: Byla tak drzá, že vlétla dokonce do pokoje a sebrala svatební prstýnky.
2: I prstýnky?
0: Alenka naříkala. Lukáš ne, ale měl vztek a taky rozum. Hájenka je samotín, cizího by psi vyštěkali. Leda by přiletěl oknem. Jak se tak rozhlíží, palouk obhlíží, kudy se sem nenechavý návštěvník dostal, měl štěstí. Straka chamtivka tak pevně tiskla šňůrku s perličkami, až ji přeštípla. Smekali se jedna po druhé a leskli se v mechu tam a zase tam, jinou jako perličky. Lukáše dovedli až pod stračí strom.
3: Pomoc! Krade! Krade! Krade!
4: Nekrade! Bere si svoje!
3: Krade! To ty krádeš, krádečko schákatá!
4: Tudu, tudu! Dělá nám ostudu, šávša! Čiři, čiři, šávša! Čiři, čiři!
0: Tak svatba přece jen nespadla. Alenka na ní zářila štěstím i perličkami a prstýnky jim padly jako ulité. Za to spadla přehlídka ptačí krásy. Ptáci by marnivou zlodějku snad ukřičeli, kdyby nevzala křídla na ramena a neodletěla pryč. Co na tom, že je pěkná, když kde koho zarmoutila?
2: A rádi ji nemají.
0: A víš, že chamtivosti stejně nepřešla? Jak se co kde zaleskne, už slídí, jak to ukrást. A teď spí.
1: Ráno babička zahlédla, jak Kristýnka v noční košilce metelí do zahrady.
2: Babičko, je tady. Nenašla ho, neukradla. Ale já nejsem straka. Když Šárka nedávala pozor, ztratila ho.
0: A ty myslíš, že proto není její?
1: To už si Kristýnka nemyslela. Jen tak bosa proběhla kolem babičky a zastavila se až u Šárčina domu. Ani ji nepozdravila, jen rozevřela dlaň. Šárce se samou radostí rozevřeli oči jako prstýnek modro z nebe nebo poměnka. Kristýnka sice neměla prstýnek, ale nestratila kamarádku a kamarádství je víc, než co se blízká. A stejně by jí prstýnek netěšil. Připadala by si, hádejte jako kdo, chamtivka straka. Tatínek s maminkou se vrátili z dovolené. Stihli to v poslední den pouti.
2: Je, tati, ten je krásný.

školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lasovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce, řekl Lase, ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole, pojďte kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovým nečase, řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak Švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv Švec křičel, nepouštějte mi sem zimu. Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi. Ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase, Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka, Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to

0: opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
1: Was.
0: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás.
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci, že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna, takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo, v pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: a na zítřek jim objednám 200 prybiňáků.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Bravo! Bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem, ovšem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
3: Čím všecko znáte?
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No, já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dobrozem, teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají mužití, skáčou čukečíma hlavami, puká jen co rozkočit.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: O pravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To, že mě voda pletete, sedmý tečnice, kouká, nekouká, na tomhle se jde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A z kluzavku?
3: I z kluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý lunapark se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťa, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad kážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Piggy vtip.
6: Střelec začátečník volá při honu na Hajného.
7: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
8: Neviděl. Vy jste ho postřelil?
7: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
5: Yeah. To měl ten zajíček štěstí.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: U maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila, vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince pohaněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Zal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Kašička. Netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie. Jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte ji o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpi houp, houpi houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpi houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil. A jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat, pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal Brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všecky polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl, a teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby Brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl Brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl, jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A Brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru. Broučku, bodeď bychom nebyli. A Beruška také? Bodeď bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš? Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla. I však já jsem Beruška a nejsem žádný Brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí. Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele. A to skřičel, viď? A jak pak to víš? Co pak si to slyšela? I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun. Že já jsem křikloun? Ty, Berouši. A už zas Brouček letěl. Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila. Kde pak jsi byl tak dlouho, Broučku? Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem. A co pak jsi tam dělal? Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna. A co pak ti dali? Nic. Já jsem nic nechtěl. O, oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš, oni něco mají. No, to by byla kmotřička nepovídala. Ať si to nechají. No, však ty si tam proto půjdeš. No, nepůjdu. Půjdeš. A jak pak si daleko tatínka vyprovodil? Daleko, až k těm třem olším. To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit. A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami. Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí? I holečku, to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se Broučkovi líbilo a už zase lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtěl. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně. Maminko, co pak se vám na ohništi chytá? I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku. A že vám to, maminko, zafouknu? Ne, já nechci, necháš toho. Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlel, za ním se valil kous a Brouček počne křičet. A křičí a křičí a leze ze střížky dolů. Maminko. A co pak zas, Broučku? Maminko, když mě ten kous vlezl do očí. Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat. Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme? Počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal, i to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by s tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, ne, ne, ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil, maminko, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi, jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hup do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hup do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
1: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
0: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
1: Ne, kde pak bych já uměla?
0: Pane, já umím plavat.
1: Nech, Broučku,
0: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
1: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček se šel podívat.
1: A co pak nám neseš, Broučku?
0: I nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
1: Mám, pane, něco dobrého. Ale já nevím, jestli ti dám. Když jsi Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl, ona plakala.
0: Plakala. Však já jí už tak nebudu říkat.
1: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky, pak ti něco dám.
0: Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
1: Kmotřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese, a nosil.
0: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel
1: A to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný. Jiné, kmotřičko. Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jinu, když ty jsi takový divný, Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A Brouček honem ještě nosil. Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špalku. A tak pojďte, děti. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No, tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. A Brouček... O, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála. A kmotřička, o, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprv smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat? Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a... Co pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou. Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka a Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel. I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji. Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Kouzelný klobouk. Eskimácká pohádka. Lovec jménem Kejan našel jednoho dne v pasti, kterou nalíčil, překrásnou stříbrnou lišku. Uvízla v ní oběma zadními běhy. Když se ji chystal zabít, promluvila na něho lidským hlasem. Nech mě naživu, lovče, dobře se ti odměním. Když se Kejan vzpamatoval z překvapení, řekl. Čím by ses mi mohla ty, liško, odměnit? Největší odměnu dostanu za tvou krásnou kožešinu. Mýlíš se, odvětila liška. Mnohem užitečnější než má kožešina ti bude tento dřevěný klobouk. Přejela si po hrudi a v tlapě se jí objevil malý špičatý dřevěný klobouk, podobný tomu, jaký si berou na moře rybáři proti dešti a slunci, jenomže mnohokrát menší. Bude tvůj, dáš-li mi život. K čemu mi bude klobouk, pomyslel si lovec. A kdyby klobouk, ale směšně malý klobouček, menší než dlaň? Zaváhal. Tu ho však napadlo, že to asi přece jenom nebude jen tak obyčejná liška. I co, řekl si. O jednu kožešinu více nebo méně. Vždyť na tom stejně nezáleží. Přiklekl k lišce a uvolnil jí nohy z pasti. Nebudeš toho, Kejane, litovat, promluvila a podala mu klobouk. S kloboukem na hlavě se ti nikdy nic zlého nestane. Vždyť je tak malý, že si ho ani na hlavu nenasadím, chtěl říci, ale jakmile ho zkusil, zvětšil se do velikosti opravdického klobouku a seděl mu jako ulitý. A když ho sundal, byl opět malý, že se mu vešel do dlaně.
1: Podívejme, zabručil překvapeně. Něco na tom bude.
0: Teď už věřil, že je to opravdu kouzelný klobouk. Chtěl lišce poděkovat, ale poté jakoby se zem slehla. Kejan se tedy vracel domů bez kožešiny. Zašel k řece a ulovil aspoň několik ryb. Cestou k domovu ho z nenadání překvapila sněhová bouře. Rozpoutalo se pravé peklo. Najednou neviděl na krok před sebe. Burácivý vítr ho tiskl k zemi a zase ho zvedal a pohrával si s ním jako se sněhovou vločkou, až ztratil směr a nevěděl kudy kam. Kejan dostal strach, že domů nedojde a zahyne v tom ledovém přívalu sněhu. A tu si vzpomněl na dřevěný klobouček od lišky. Opatrně, aby mu ho vichřice nevyrvala z ruky, si jej nasadil na hlavu. Ale klobouk mu nejen přikryl hlavu,

roztáhl se do té míry, že se v něm Kejan schoval celý. V klobouku bylo teplo a sucho, jako v nejlepším iglu, tak teplo a útulno, že vyčerpaný lovec únavou usnul. Když se probudil a nadzvedl okraj klobouku, viděl, že venku mezitím bouře ustala a vysvětlo slunce. Liška nelhala. Klobouk ho ochránil především nebezpečenstvím. Od té doby nosil Kejan liščin dárek neustále sebou. Jednou se s bratrem vydali na lov tuleňů. Nasedli do kajaků a po proudu řeky dojeli až na hladinu moře. Štěstí jim přálo a skolili několik pěkných kusů. Mezitím se připozdilo a oni si museli pospíšit s návratem do ústí řeky, neboť od severu začaly jít ledové kry a hrozilo nebezpečí, že jim odříznou cestu nazpět. Bratrovi, který měl lehčí loď a byl proto rychlejší, se podařilo včas proplout a stanout na břehu, kde se řeka vlévala do moře. Kdežto Kejan, jehož úlovek byl větší a loď tedy těžší, se opozdil a plovoucí led mu přehradil cestu. Bratr marně přemýšlel, jak Kejanovi pomoci. Hoď mi řemen, křikl na něho Kejan. Jaký řemen? Odpověděl bezradně bratr, ale v tom už ho to napadlo a rozběhl se ke kajaku. Vytáhl z něho dvě klubka řemene, jaká si každý sebou vozí na připoutání ulovených tuleňů, které pak vleče za člunem. Snažil se oba konce svázat k sobě pevným uzlem. Zimou, rozčílením a strachem o Kejanův život se mu třásly ruce, ale konečně byl hotov. Levou rukou přidržoval jedno klubko a pravou hodil druhé bratrovi. S pleskotem dopadl konec řemene do vody. Kejan ho vylovil a upevnil si jej kolem paže. Táhni, volal Kejan. A bratr na břehu se opřel vší silou do řemene a Kejanova loď se pomalu přibližovala ke břehu. V tom však řemen zachytil o velikou kru, sklouzl pod ní a jak bratr táhl, vklouzl Kejanův kajak pod led. To jsem to vyvedl, ulekl se bratr. Jestli se mi ho nepodaří rychle dostat ven, utopí se. A tak táhl, až se z něho potlil, ale všechna jeho námaha byla marná. Zaškubal proto řemenem, aby se přesvědčil, zda se bratr již neutopil. Z druhé strany se mu dostalo stejné odpovědi. Ještě žije, zaradoval se bratr na břehu a znovu táhl, seč mu síly stačily. Čas utíkal a kajak vězel pořád kdesi pod ledem. Co chvíli bratr na břehu zaškubal řemenem a spod ledu cítil ty též záškuby. Je to možné, že by Kejan byl stále ještě naživu? Myslel si a s novou nadějí se opíral do řemene. Zápasil takto dlouho a když už se začalo stmívat, poštěstilo se mu konečně vytáhnout kajak na vodu. A to, co viděl, bylo k neuvěření. Kejan seděl v lodi živ a zdráv a volal na něho. Táhni, bratříčku, už jsem zimou celý skřehlý. Co vám mám povídat? Kejan neutonul jen díky dřevěnému klobouku. Když viděl, že je zle, rychle si ho nasadil na hlavu, klobouk se zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl po celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na Lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
4: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Tam mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Co mají společného lež a trpaslík?
1: Mňau, už víte.
2: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
3: Když trpaslík leží...
0: Tak leží, tak a malinká lež je malinký lež. Trpaslík.
3: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
0: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
3: Lež má krátké nohy, to se říká, že aha. Lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupku vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, Sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Je, povídej!
2: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
2: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. Oho. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je? 1. dubna už není?
2: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
2: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
2: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Jo.
2: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
2: Zajisté, znáš to sám, s úsměvem jde přece všechno líp.
0: No jo, je, a je přitom švanda.

0: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldozer na pásech, kombinovaný s bagrem. Vyjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň... Bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru, a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedli domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
1: Vigi básnička.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz
5: a tam ji najdete.

0: že ve vodnickém rybníku řádí Hastrman, bylo víc než jasné. Ve vesnici nebylo jediné chalupy, domu nebo bytovky, ve které by se nestratilo alespoň jedno dítě. Rodiče byli zoufalí. Kam nám ty děti mizí? Ptali se. Podezřelé bylo, že vždycky zmizelo nějaké děcko z Rovinka poté, co se vypravilo vykoupat do místního rybníka, který byl od návsi vzdálený, co by kamenem dohodil. Obyvatelé vodnic uspořádali v místním hostinci schůzi, na které pili sodovku a radili se, co s tím udělají. Všichni se shodli na tom, že rybník je pro děti nebezpečný, že už nebudou čekat, až jim zmizí i poslední chudáci děti, co ve vodnicích zbyly, a že kolem rybníka vystaví vysokánskou zeď, kterou žádné děcko nepřeleze, i kdyby se sebe víc snažilo. A tak postavili zeď a děti kolem ní smutně okouněly a bylo jim horko a smutno. Sebastian, kterému doma říkali Sebík, se rozhodl, že věci přijde na kloub. Pokud je v rybníce Hastrman, jakože asi je, vypraví se za ním a zeptá se ho, kde jsou děti ze vsi. Možná, že s ním bude muset i bojovat. Ale to nevadí. On Sebík se Hastrmanu nebojí. V noci, když měsíc svítil na obloze jako obrovský lampion, vkradl se Sebík potichoučku tatínkovi do garáže. Sebíkův táta byl členem hasičského sboru a tudíž měl v garáži dlouhatánský žebřík. Sebík popadl žebřík a už si to štrádoval k vysoké zdi. Rychle se po něm vyšplhal nahoru a potom ladně se skočil do měkké trávy. U rybníka byla tma. Jen měsíc se odrážel na hladině. Sebík si sedl na hráz a čekal. Přesně o půlnoci se zčeřila voda a nad hladinu vykoukla zelená hlava. Sebík ani nedýchal. Pomyslel si. Taky je to pravda. A pak, že Hastrmani neexistují. Škoda, že nemám fotoaparát. Hned bych ho vyblejsknul a ukázal paní učitelce, aby uznala, že neměla pravdu, když tvrdila, že Hastrmani jsou jen v pohádkách. Hastrman se vyhoupl na hladinu a začal po ní chodit se svěšenou hlavou. Chodil sem a tam, tam a sem a zase zpátky. Sebík schválně nahlas zakašlal. Hastrman sebou trhl a podíval se na něj.
1: Japeček!
0: Rozzářil se Hastrman.
1: Pojď se se mnou plojit po hladině,
0: zašišlal. No to z uhod, to by se ti líbilo, zvolal Sebík. Já se přiblížím k vodě a ty mě stáhneš pod hladinu a Bůh ví, co se mnou uděláš. No, asi to, co jsi udělal se všemi dětmi, co?
1: Ale, čo bych dělal, čo? Já mám děti rád, ale oni mě rády nemají.
0: Šišlal Hastrman. A jak jsi na to přišel, že tě děti nemají rády? Zeptal se Sebík.
1: No, mám jich tam dole pod hladinou spoustu. Spoustu dětiček ve velkých hlnečcích pod pokličkami. Ale není s nima žádná leglače. Žádná zábava s nima není. Nechtějí si se mnou hlad. Jo, to dříve plavali, vodičkou čákali, ale teď sedí pod pokličkami a mlčí. A mně je tak smutno, tak smutno,
0: postěžoval si šišlavý Hastrman. A byla to pravda. Pod hladinou, na dně rybníka, byly skoro všechny děti z vesnice. Už tam toho měli plné zuby. Pod vodou se nedá mluvit, ani si normálně hrát. Všechno na sobě máte pořád mokré a otravují vás dotěrní kapři, kteří se na dně rybníka válejí v bahně. Hlavně Maruška Horáková už toho měla dost. Bylo jí smutno po mamince a taky jí někam uplavala mašlička, kterou měla ve vlasech. Byla zavřená jako všechny ostatní děti ve velikém malovaném hrnečku a přikrytá pokličkou, aby nemohla ven. Jen tu a tam ji navštívil Hastrman. Odkryl pokličku. Dloubl do Marušky zelenými prsty spojenými blánou, jak to mývají žáby, husy nebo kachny, a zeptal se.
1: Budeš se mnou hlad?
0: Maruška si pomyslela, že ani za nic si s Hastrmanem hrát nebude. Ať si ten šišla, jde třeba válec kapry do bahna, ale s ní, s Maruškou, ať nepočítá. A zavrtěla hlavou, jakože ne, a Hastrman ji opět přikryl pokličkou a nadzvedával další a další, pod kterými byly ostatní děti, třeba i Pepíček Polák, Sebíkův nejlepší kamarád. Ale žádné z dětí si s Hastrmanem hrát nechtělo a Hastrman byl den ode dne smutnější a smutnější. Dříve, když byl ještě o něco veselejší, tancovával po hladině a zpíval si.
1: Měsíčku, můj milý, posvít ještě chvíli, ať se můžu ladovat, zpívat si a tancovat.
0: Pravda, zpíval poněkud falešně, ale bylo to zpívání od srdce, z radosti, tak to ani nevadilo. Ale v posledním čase už jenom lezl po hladině se svěšenou hlavou a hořekoval.
1: Ach jo, ach jo, ach jo, jo, jo, jo, ach jo.
0: Sebíka to dohřálo. Takhle hloupého chlapíka ještě neviděl. Šišla. I když je mu určitě víc jak 40 let a nedokáže pochopit, že když někoho násilím zavře pod pokličku, no tak si s ním nebude hrát, i kdyby se postavil na hlavu. Tak poslouchej, ty nádhero zelená, povídá Sebík. To ti nedošlo, že když chceš kamarády, tak je nemůžeš násilím držet pod pokličkou. To dá rozum, že takhle si s tebou hrát nikdy nebudou. Pust je na svobodu a uvidíš. Hastrman se vyděsil.
1: Čo? Já je puštím, až už stanu úplně sám?
0: Pust je a uvidíš, řekl Sebík. Sám si tako tak nemáš co ztratit.
1: Aha, nemám co ztratit,
0: řekl Hastrman a zmizel pod hladinou. Rychle začal odkrývat pokličky a z hrnečků postupně vyplavávaly ztracené děti. Mezi nimi i Maruška Horáková a Pepíček Polák, který hned volal na Sebíka. Sebo, co tam sedíš? Ať už jsi ve vodě! Kluci křičeli, holky pištěli a Hastrman celý ožil a pištěl a křičel s nimi. Křik dětí od rybníka probudil celou vesnici. Jako první se vzbudil Sebíkův táta, běžel do garáže a zvolal.
2: Někdo mi ukradl žebřík, to je na dělení, to je na dělení, co když ho teď budu potřebovat?
0: A lidé se zbíhali ke zdi a volali, pro boha rychle, probourejte tu zeď, jsou tam naše děti. Tatínek Pepíčka Poláka byl zedník a věděl, jak takovou zeď bourat. Když vodniční zbourali zeď, viděli Hastrmana, jak učí děti plavat.
3: Lidičky, podívejte se na to! Naše Jaruška plave kraula a to ještě před pár týdny chodila do vody s nafukovacím kruhem.
0: A tatínek Viktorka Adamce křičel,
2: podívejte se, jak ten náš kluk plave! Vždyť by z něho mohl být šampion!
0: A tak se z Hastrmana stal vedoucí plaveckého oddílu a trénuje děti na dětskou olympiádu, co se v příštím roce bude konat v Rouchovanech. Dokonce začal chodit i na logopedii, aby se odnaučil šišlat a naučil se pořádně mluvit. Takový olympijský trenér přeci musí umět říkat r i ř. A Sebík? Ten dostal ředitelskou pochvalu za záchranu spolužáků. Maminka mu upekla dort a tatínek byl na něj pyšný.

O kočce a ptáčkovi. Jednou takhle pomalounku usínám a myslím si, teď by se mi mohlo něco hezkého zdát. A tu vlétl do pokoje ptáček a posadil se mi rovnou na přikrývku. Hledím na něho udiveně a povídám, copak? Ale on jenom dýchal a srdéčko mu poplašeně tlouklo. Podívám se na okno a tam kočka. Usmála se medově, oči dvě čárky zlé a povídá mi. Vyhoď toho ptáčka ven. Má nožičky zamazané od bláta, zašpiní ti přikrývku. Dívám se na ptáčka. Nožičky docela čisté. Bláto nikde nevidím. Jen se chvěje. Srdéčko mu tluče až hrůza. Povídám kočce. Nevadí. Když zamaže, zamaže. Co se dá dělat? A kočka povídá medově. A blechy má. Naskáčou ti do postele. Hnedle bude pospaní. Vyhoď ho ven. Dívala se na ptáčka. Oči dvě čárky zlé. Jen se olizovala. Dívám se na ptáčka. Jen se chvěje a ustrašeně se dívá, jestli ho vyhodím. Povídám kočce. Blechy mi nevadí. Mám tu takový prášek. Hned bude po nich. Ale kočka dál, oči dvě čárky zlé. Vyhoď ho, vyhoď ptáčka, až usneš, oči ti vyklove. Je to zlý

0: jako pára zmizela. Dívám se na ptáčka a vidím, jak si oddechl. Povídám. Chtěla tě sníst, co? Támhle si vlez do mé punčochy a prospi se do rána. Ta se už nevrátí. Ptáček radostně zacvrlikal. Vlezl si do punčochy a za chvíli spal. Dal jsem si ruku pod hlavu a spal jsem také. Když jsem se ráno probudil, hned jsem se podíval na punčochu, ale byla prázdná. Vzal jsem ji do ruky a tu cítím, že je ještě trochu teplá. Dívám se s údivem. Tuhle byla včera dírka. Tuhle také. A je zaštupovaná. A jak hezky. Směji se. Zachránil jsem ptáčkovi život a on mi za to zaštupoval punčochy.
1: Je čas

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet? K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky. Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky. Proč ne? Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr. Fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal. Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.

0: k moři, kde slunce věčně hoří, odpověděli čápy. A mraky, že letí taky. Vzali byste mě sebou, foukl vítr. Proč ne? Souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel. Ahoj, ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří? Na co Ero? Divili se čápy. Umíme přece létat.
1: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
1: Co pak neumíme letět a plout?
0: Na co Ero? Divil se i vítr. Dokážu sám letět a běžet a utíkat. Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.

0: Špigy cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti.
1: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Sakra, ahoj, Hanko, je tady Hanka Kynichová, ale Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
1: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
1: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
1: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
1: Uh-huh.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
1: Ano.
0: Pak zase zpátky.
1: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
1: To
0: musím
1: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když jsem se snažil.
1: Ale my jsme také...
0: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
1: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat.
0: A ještě jsme
1: dají
0: prolézali.
1: To
0: jsme.
1: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzal?
1: Tu zase hodíš mě,
0: já, takhle.
1: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop.
0: Cik, cak.
1: Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme. Chytím obruč a bude závěr.
0: Ukloním se.
1: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ladnej.
1: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
1: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
1: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostat dneska medaili?
1: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
1: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme se.
0: Taky hudba.
1: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, bum, a je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
1: nějakou sestavičku pro vás.
0: Rozdány. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a ramíkovi a tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
0: Tiki kalendář! Dnes je 5. května.
3: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
3: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Claudiů.
3: Znáte nějakou Claudii?
0: My všem Claudiím přejeme
3: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek!
4: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci.
5: Jaké divné věci, zeptal se Pája.
4: No všelijaké.
5: Ale jaké všelijaké,
4: nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě? Zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí. Kdo? Volali pavoučci jeden přes druhého, ale strýček neodpověděl.
6: Mečel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat, na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra. Zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr.
4: a chmura chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci, roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček sekáč. Z můry chmůry má strach každý. Tak už povídej, prosil pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře. Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk. I člověk? Divil se pája. Opravdu, strýčku? Strýček sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry, ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk. A co dělá? Zašeptal pája. Dělá chmury, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat. Vzpomínaj, strýčku, prosil pája. Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused, pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy sněste si mě. Jako mouchy sněste si mě, vylekali se pavoučci. Ano, přikývl strýček pochmurně. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul je strýček sekáč. Jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršáni a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil je strýček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy sněste si mě, vyhrkl pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějaké sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka křižáka zachránil. Stříček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i Pájovi bratranci a kamarádi, jen Pája se převaloval v síti a přemýšlel o muže chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch?
5: Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se Pája.
7: Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná.
5: Já vím, řekl Pája šťastně. Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
8: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, Sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Je, povídej!
9: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
9: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. Oho. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je 1. dubna už není?
9: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
9: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
9: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Jo.
9: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
9: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No je, a je přitom švanda.

0: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom, jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
1: A rolničky? A zelený stromek?
0: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
1: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
0: A teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
1: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
0: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou. A rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
1: Na Vánoce dlouhé noce, pro nejdelší povídání, a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
0: A kdo začne?
1: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
0: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
1: Každý rok myslí na ozdobu jinou a my vám teď prozradíme, na koho myslel v loni. Na hvězdu betlémskou jsem myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
0: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
1: No přece vánoční a hezkou.

0: pohádka hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stověžaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánku vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20,5 tisíce vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanům.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík ho zesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne, povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, Modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě, zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská nás za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde se Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka.
2: Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3.
1: Aha.
2: A na zvonku jej jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
2: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne,
2: zlobila se ovečka.
0: To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
2: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička stračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně,
2: řekla ovečka. A nakonečné před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj Betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
2: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a kravičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marií v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko, A pak vešel velbloud s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: Tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z ní nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jednou provždy.
2: Druhý den na Boží hod vánoční se celá vesnice ptala ovečky, kozlíka a poníka, co je v Praze nového. No, co by? Je tam přece nový Matěj, zamekal kozlík. A jaké má rodné číslo? Zeptal se ošetřovatel Pepínek.
0: No, jaké asi? Podivila se té otázce ovečka. Šťastné, Pepínku, šťastné.
1: A tři králové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje a ovečka mu zahřeje prstíky.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
5: A teď ještě jednou a pomalu.
3: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: a v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale čtvrtou noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru! Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík, tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel. Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes, řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší. Co je to maximální, chtěla vědět Ája. To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla. Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxi pes probral, špitl mu holub do ucha. Honem, pojď, a já se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíkla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě. Tatí, tatí, volala Ája na přibíhajícího tatínka. Fíček mě dočista zachránil. A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
1: Co pak,
0: divil se soused. Koupili jste si koně? Ne, řekl tatínek, psa. No, ale je trochu větší. Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

O děvčeti, které si za muže vzalo hada. Pohádka z Bhútánu. Jeden chuďas měl 3 dcery. Žena mu umřela, když byly děti ještě malé, a on měl co dělat, aby je uživil. Každý den chodil do okolních vesnic schánět něco málo k snědku, čím by rodinu nasytil. Jednoho dne objevil pomerančovník plný šťavnatých plodů, který ale hlídal obrovský had. Zatímco had spal, muž pomalu vyšplhal na strom a opatrně z něj natrhal několik pomerančů. Když si je ale strkal do kapsy, jeden pomeranč mu spadl přímo na hada. Kdo pak to tam sedí na mém stromě? Zeptal se had. Ale to jsem já, tvoje kamarádka Vrána, odpověděl muž. Had se upokojil a znovu usnul. Muž pokračoval v trhání pomerančů, ale jeden se mu zase vysmekl a spadl na hada. Tak to jsi ty, tentokrát ti to neprojde, zasyčel had. Chudák muž se mu začal omlouvat a vykládat mu, jaké má trápení. Je-li to pravda, dej mi za ženu jednu ze svých dcer, navrhl had. Když nedáš, uštknu tě a zemřeš. Vyděšenému otci nezbývalo, než slíbit, že hadovi dá jednu ze svých dcer. Na oplátku si mohl natrhat tolik pomerančů, kolik chtěl. S těžkou hlavou šel domů a všechno dcerám vypověděl. Jedna z vás mi musí zachránit život. Nejstarší a prostřední sestra si řekly, že se otec dočista zbláznil. Jak by si mohli vzít za muže hada? Co by na to řekli lidi? A tak raději utekli z domova a vydali se do dalekých krajů. Neměj strach, tatínku. Poslechnu tě a udělám přesně, co budeš chtít, řekla nejmladší dcera. Pro záchranu tvého života si i toho hada za muže vezmu. Otci se ulevilo a po tvářích mu začaly kanout slzy. Ve chvíli, kdy dcera svolila, že se za hada vdá, proměnil se had v mladého a pohledného prince. Dívka si ho vzala za muže a manželé si pak spokojeně žili ve velikém paláci. A když se ta novina donesla ke starším sestrám, svého útěku hořce litovali. Ale nebylo jim to nic platného.

0: chřipk.
1: Na návštěvě.
2: Pro pána, tady vám někde piští myši.
1: No a? Mám je snad namazat?
3: To je jak panty u dveří.
4: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
5: Já?
6: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
5: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
4: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
5: Jo, to jo.

0: si obličej.
1: Máte to daleko.
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
4: Nesmírně.

0: Už jedou?
1: Nejedou.
2: Nelží.
0: Už jedou. Na mou duši jedou.
2: Jedou. Jedou.
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.

Smoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím leším. Porouchal se Šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to že stroj už doletěl, uvízl i trosečníky na vzdálené planetě.

Jo, náš taťka ten by věděl, ale ten je šmoulově. Jediná teď šance zbývá a tak koumá chmelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stožár od rybáře prut. Kutil ten se tím výrady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko, kynicho.

0: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj, děti.
0: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
1: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako nejí, co by dělal.
0: Víš, jak se tomu říká?
1: Nevím.
0: Lenost.
1: Ne, tomu se neříká lenost.
0: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu. Hugo, a to já nemám ráda.
1: Hugo, tomu říká, přemýšlím, co budu dělat.
0: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co? Jsou otrávené.
1: Tak se nudí, no.
0: Jsou osazené.
1: Osazené.
0: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
1: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
0: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
1: Aha!
0: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
1: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochroumanou a tak s Egonem to nešlo. Aha. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
0: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
1: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
0: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
1: Vybíjenou.
0: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
1: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
0: samozřejmě,
1: si nespal.
0: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na těch stromy je.
1: Aha.
0: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
1: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
0: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
1: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
0: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrála.
1: To se udělá kruh na zemi.
0: Ano.
1: Ten se rozdělí
0: ano.
1: Na tolik částí, kolik je dětí.
0: Ano.
1: Třeba 4.
0: Uh-huh.
1: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a kam tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
0: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
1: Jo, to je Honzo vstávej.
0: Honzo vstávej,
1: kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
0: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláku za ruku a jít si hrát ven.
1: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
0: Bum! Tak děti, ahoj!
1: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
0: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
1: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
0: A napište nám.
1: Juhu! Ahoj.
0: Ahoj.
2: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl pavě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bulerbinu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bulerbinu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lasse křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lasse utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bosse vytáhla Lasse z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lasse skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bosse. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lasse zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bosse ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bossovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lasse hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bossovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku a to s námi Lasse samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lasse křičel: Boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: Ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lasse dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lasse. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lasse. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: Dnes je 5. května.
1: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
1: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Claudiu.
1: Znáte nějakou Claudii?
0: My všem Claudiím přejeme
1: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek!

o ledovém starci. Pohádka americké poštovní známky. Indiáni kmene Čirokézů uměli z toho, co dala příroda, mnoho. Postavit vigvam, vydlabat mísu, naostřit šíp i ušít střevíce mokasíny. Jen jedno znali ani jejich moudří starci. Umění přivolat déšť, když v krajině nastalo sucho. Tehdy se Čirokézové scházeli u velikého stromu, tančili a zpívali, aby jeho větve předali dupot a křik vzhůru k nebesům z modrého ledu a probudili ledového starce. Když byl ledový starec v dobrém rozmaru, posílal Čirokézům dolů vodu v krůpějích deště nebo jim v zimě strouhal sníh. Byl však starý a rád usínal. A když spal dlouho, nepršel a země vysíchala. Ve větvích prastromu bydlel také medvěd Mýval a neměl rád, když ho Čirokézové budili. Radil Čirokézům Mývalí řeči. Nechte toho rámusení. Jestli probudíte i ledového starce, bude mrzutý jako starý Mýval. Až se dopálí, hodí po vás svou létací hlavu. Když letí krajem, rozmetá mračna, schází ze stromů ptačí hnízda a bere vigvamům střechy, mrzoutil Mýval. Starý Mýval hodně pamatoval. Byl to praděd Mývalýho rodu a prožil mnohý hněv ledového starce. Čirokézové ale nerozuměli Mývalí řeči. Viděli na stromě tlustého Mývala a soudili, že by z něj bylo dost masa a kožešina, že by dala pěkný pláštík. Tančili a zpívali pod prastromem dál. Když se ledový stařec nebudil a déšť z hůry nepřicházel, přivolali Čirokézové na pomoc kouzelníka. Kouzelník si vycvičil hada k poslušnosti. Poručil mu, aby se po větvích prastromu vyšplhal nahoru a naškrábal svými šupinami něco vláhy z nebeského ledu. Had se vyplazil z hůru, až si odřel kůži a nechával po sobě krvavou stopu. Had lezl, škrábal nebeský led a dolů padala voda na vyprahlou zem. Ledový stařec uslyšel šustot, pootevřel jedno oko a posvítil si jím na hadí stopu. Táhla se obloukem přes nebeský modrý led jako stuha. Stařec oko zase zavřel a spal dál. Hadí stezníček se táhne po nebesích dodnes. Říká se mu duha. A Čirokézové si v něm přečtou, že se na ně ledový stařec nezlobí. Ale co tehdy spadlo z hůry dolů na krajinu, nestačilo, aby se tráva zazelenala. Nezbylo, než aby Čirokézové znovu spustili dupot a křik. Mývalý jedek se zase probudil a varoval ty dole. Nebuďte staříky, bývají zlí. Ledový stařec po vás praští létací hlavou a kde hlava proletí, zafuní, až se kácejí stromy. Drží svými kořeny hliněnou poklici nad kotlem dole, kde si vaří pohřbení dětkové jídlo. Nechte jim klid. Čirokézové však nutně potřebovali vláhu pro vyprahlou zemi a tančili, dupali a zpívali čím dál hlasitěji. Tehdy se ledový stařec podíval na dolejší svět oběma očima a praštil po Čirokéze svou lítací hlavou. Leť tam na ně! A kudy pak staříkova hlava letěla, rozmetávala, co jí stálo v cestě. Vyvrátila i prastrom ve vesnici Čirokézů. Padl korunou na zem,
zabil mívala a svými kořeny vytáhl hliněnou poklici nad ohništěm v říši neboštíků. Pod prastromem se ukázala jáma a plameny podzemního ohniště šlehaly vzhůru. Nejdřív upečeme nad ohněm mívala, rozhodli Čirokézové. Stáhli medvědí kůži, z větví prastromu udělali rožeň a opekli si tučného mívala. Plameny z jámy však šlehaly čím dál výš a Čirokézové se začali bát, že chytne suchá tráva. Ulijeme oheň, než schoří naše vesnice. Jenže čím ulít, když nebylo vody? Ženy nosily v koších hlínu a kameny, sypali to do jámy, ale ta byla bezedná a podzemní plameny šlehaly dál. Věděli, že proti podzemnímu ohni nezmůže pranic, ani kouzelník. Nezbývalo, než poslat rychlonohé běžce s prosbou o pomoc k ledovému starci, aby poslal déšť. Tehdy ušily ženy nové mokasíny z medvědí kůže a kmen vyslal rychloběžce k ledovému starci. Mokasíny běžely noc a den, až donesli rychloběžce k velikému vigvamu z ledu, kde žil ledový stařec. Huňatá medvědí kožešina zakrývala vchod. Když běžci vstoupili, opadl z nich všechen strach. Ve vigvamu plálo ohniště, zhora visely jelení kýty a koše s bobulemi, jako mívají Čirokézové na dobu zimního hladu. Ledový stařec byl zhrbený věkem, létací vrázčitá hlava už mu zase seděla zpátky na krku a vykuřovala dýmku. Stařec přátelsky pozval běžce, aby se posadili k ohništi a podal jim dýmku. Když se běžci ohřáli a vydýchali, řekli, proč přišli. Moudrý starče, hrozí nám, že schoří svět. Vaše létací hlava vyvrátila strom a odkryla poklici nad podzemním kotlem. Nemáme vodu, abychom oheň uhasili. Já asi dlouho spal, vzdychal ledový stařec. Uhasím oheň, jen co rozpletu copánky. Mám v nich uschováno počasí a zaplétám je, abych neudělal potopu, když dřímnu. Pak pokynul běžcům. Utíkejte domů, než své copánky rozpletu, promokli byste. A už začal copánky rozplétat. Když prvnímu rozplet je konec, švihl s ním o svou dlan a vítr uschovaných copánků vyletěl divoce jako ze stáje vypuštěný hřebec. Vichr zadul vigvamem, sebral posy Čirokézů a popohnal je k domovu. Než doběhli do své vesnice, dohnal je černý mrak. Vylétli nejspíš z druhého rozpleteného copánku ledového starce. Z mraku se řinul déšť a v ohnivé jámě to syčelo jako klubko hadů. Když se valil třetí mrak a začaly z něj padat kroupy, veliké jako sový vejce, ulehli Čirokézové k zemi a přikryli si hlavy kůžemi, aby tu spoušť radši neviděli. Když se mračna přehnala a ledový stařec zavolal počasí do svých copánků zpátky, odvážili se mužové kmene zdvihnout hlavy a podívat se, jak jejich vesnice vypadá po té bouři. Slunce už vyhlédlo z mračen a osvítilo velikou vodní hladinu. Byla zalitá vodou a před očima Čirokézů se prostíralo veliké jezero. I sesedli se k poradě, co počít. Vydlabeme z padlého prostromu kánoe a podíváme se, jsou-li v tom jezeře ryby. Ty první ryby, co nalovili muži Čirokézů do sítí, byly vařené
jako by je vytáhl z vroucího kotle. Čirokézové usedli k hostině. Jezero zatím vychladlo a byla naděje na další živobytí. A rychlým běžcům kmene patřili provždy ryby nejvící.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, Sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Povídej!
2: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
2: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. Oho. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je 1. dubna už není?
2: Dneska je první neděle v květnu. Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
2: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Jo.
2: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
2: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No jo, je, a je přitom švanda.

0: bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Aj čas tvůj, čas milování. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni, Brouček byl venku a čekal na Janinku. Byl zas takový silný a veliký a vznášel se vysoko v povětří. A když Janinka dlouho nešla, letěl jí až k vřesu naproti. Však už šla a měla z Broučka radost. Tak už zas, Broučku, poletíš, Ale budeš-li poslouchat? O, budu. A proč bys chtěl poslouchat? Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo. O, to ty nebudeš poslouchat a zase ti něco stane, třeba ještě horšího. Brouček chytil Janinku za ruku. Však já budu přece poslouchat. Ano, až tě pán Bůh naučí. Maminka už měla čokoládu a ty smažené věnečky na stole. Sedli, pomodlili se a nasnídali, a že tedy poletí. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát kolem, jako by nic, a spustil se u Janinky na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek začal. Milý Broučku, vzpomeň si teď na rok, kdy jsi poprvé letěl. Všichni jsme ti domlouvali, abys pěkně poslouchal. A víš, co se stalo? Toho bychom se byli nikdo nenadáli. Brouček už měl plné oči slz a díval se k zemi. I už ho nechte a poleďme, vpadl do toho kmotříček. Však on si dá teď pozor. A letěli, ale jen pranízoučko a pomalinku, aby maminka a kmotřička a Janinka a Beruška mohli stačit. Však ještě ani nebyli u potoka a maminka už nemohla dechu popadat. Počkejte, já už nikam nemohu. A oni počkali a maminka plakala. Tak jen leť, můj Broučku. Však už tě snad napřes rok vyprovázet nebudu. Pán Bůh sám tě zprovázej. Rozloučili se a oni se vraceli. Pokud bylo Broučky vidět, pořád se ohlíželi, až už je nebylo vidět. O, jen kdyby poslouchal, začala maminka. Já se bojím, že nebude. A byla by asi ráda slyšela, co myslí Janinka, ale Janinka přisvědčovala a neříkala nic. I on bude, myslela kmotříčka. Teď už má přece rozum a je dobrák. Ani mu to nedá. No, když mu to dalo poprvé, ozvala se Janinka, dalo by mu to také podruhé. Ale já věřím, že ho pán Bůh naučí poslouchat. Maminka vzdychla a neříkala už nic. Letěla prapomalinku a když přiletěla domů, dlouho to trvalo, než se zase vydýchala. A oni letěli okolo dubového lesa, dolů do údolí, mezi vinohrady, a ze všech stran zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Něco se domlouvali. Já se přece bojím ho tam nechat, pravil tatínek. I co, odporoval kmotříček, kde hřešil, tam ať dělá dobrotu. Pořád u něho být nemůžeme. A chce-li neposlouchat, může všude neposlouchat. Já bych ho tam nechal. A už byli v té zahradě s tím pěkným domem.
1: Poslouchej, Broučku, ty tady zůstaneš. Tady hřešil jsi, tady dělej dobrotu. My musíme letět na své místo tam za město. S Pánem Bohem.
0: A letěli. Brouček letěl rovnou cestou na tu vysokou hrušku, sedl si na samý vrcholek a díval se. Támhle je ten růžový keř, kam Brouček spadl, když ho Pavlíček kloboukem udeřil. Tady pod tím jasanem večeřeli a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu. Dnes je tam ticho, jako v hrobě, nikde nikdo. Ani žádné světlo v oknech. Okenice zavřeny, jako po vymření. Ale Broučků všude plno, jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak Brouček také letěl a svítil a svítil a na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil a pořád svítil. Přitom myslel na maminku a na Janinku a že proč by neposlouchal. O, že bude poslouchat. A svítil a svítil a ti kohouti kokrhali a ty hvězdy začínaly blednout a bledly a bledly a tam od východu se to tolik rdělo. A tu letí tatínek a kmotříček, Broučku poleť, slunce už vychází. A letěli domů. U vřesu stála Janinka a čekala. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A ona také zdař Bůh. A Brouček se usmíval, protože poslouchal. A Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda. A tak Brouček svítil a poslouchal a pořád svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil. Ale na tom pěkném domě už nebyly okenice zavřeny. A ta velká paní s těmi kaštanovými kadeřemi seděla v zahradě pod jasanem a pletla punčochu. Děti si hrály na trávníku, ale byly jen dva. Ta malá holčička a ten bělovrasý Pavlíček. Měli tam bělounkého beránka s červeným páskem na krku. On se pásl a skákal a oni skákali za ním a měli radost. Po Broučkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod jasanem se ohlédla a viděla Broučka a Brouček je také všecky viděl, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal a svítil a svítil a svítil. A když tam zas jednou hned po západu slunce přiletěl, tu se procházel po zahradě s tou velkou paní takový krásný malý vojáček v červeném kabátku a s malým kordem po boku. Něco si povídali. Pavlíček a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu vojáčkovi kord a on si to nechal líbit. Brouček ho nemohl hned poznat, až pak přece poznal, že je to ten hodný kaštanový Fréda. A byl rád, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal. Hleděl si svého a svítil a maminka měla radost a Janinka měla radost a Brouček měl, no, dobré svědomí. A když tak jednou Brouček svítil a svítil, tu už k ránu se mu jaksi znechtělo svítit. Už ho také jakoby křidelka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl a už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Brouček poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláč tam někde dole v trávě.
1: A tak si letěl Brouček na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí... co on to nevidí? Takový hezonký, kulatý Brouček sedí v trávě. Celinký červený, se sedmi krásnými černými puntíčky. A ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakaly. A teď se na Broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto. Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo? Já jsem Verunka. Já jsem byla u tetičky a když mne už bolela křidelka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila. Ty jsi Verunka, i nepláč, kde pak zůstáváte? My zůstáváme v Roštíčku. V Roštíčku, víš, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je, pojď, já tě tam zavedu a nepláč. Však Verunka už neplakala a letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená, se sedmi černými puntíčky, no a ty oči, ty krásné černé oči, a už neplakali. A letěli, ale neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Roštíčko a u Verunku, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali. A teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Však už na něho doma čekali. Druhý den letěl zas rovnou cestou do té zahrady u toho pěkného domu a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chvilečku si sedne na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. A proč já bych musel tady svítit? Ať svítím, kde svítím, jen když svítím. Tady je nás bez toho dost. A tak si to povídal, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, sletěl však z hrušky a marš vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch, podle potoka, tu je ta mez, tu na ní to roští. A tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Roštíčka, no ano, Verunka. Broučku, však jsem si myslela, že přiletíš. Mám ráda broučky, když pěkně svítí. A poslouchej, Verunko, ty bys také chtěla být takovým broučkem. I kdybych nebyla Verunkou, já bych... Ale tu najednou přiletí od potoka takový mladý, rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však já jsem tě tady už viděl, ty kluku, co ty tu máš? A přitom hned na Broučka dorážel. Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekl a počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jakž tak se bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádné. A pořád, ty kluku, proč si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? Až byli dole u potoka, tomu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Tu máš, ty kluku, a ať se zde víckrát neukážeš. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl a moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku? Vždyť se motáš. Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. A tak s Broučkem honem domů. A když nechtěl pranic večeřet, tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. A Brouček si lehl, ale nespal. A ráno nebylo dobře. Levá nožka ho moc bolela a byla zapálená a oteklá. A tak musel tatínek letět sám a Brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. No, když si to chceš nechat na svědomí, je mi tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jako by nic. Na nic nedbal, ničeho si nevšímal a svítil a svítil a svítil tam v té zahradě u toho pěkného domu. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána. A druhou noc zas tak a tak celý týden a tak celý měsíc. Až jednou, už zas k podzimku, drobátko z večera svítil. Pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a začal mudrovat. Vždyť by to dlouho netrvalo. A já bych tu honem zas byl. Už bude brzy zima. A tak si povídal a na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Sletěl však z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa, přes vrch, vedle potoka, tu je ta mes, tu na ní to roští. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z roští se ozývá tolik zpěvu a hned za tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se Brouček ohlížel, to viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku? Co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Roštíčka má svatbu. I pro pána, že má svatbu. Arcíď, že má. Bere si mladého Verunka z Šípku, tamhle na druhé straně. To, vždyť je takový rozlobený a oči se mu jiskří. No ano, když se zlobí, ale dnes on se nezlobí. Vidíš? Však jdou z Roštíčka ven.
0: A oni šli z Roští ven. Vpředu Verunek s Verunkou. Vedl si ji za ruku.
1: Jakmile to Brouček spatřil, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl.
0: Až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili a letěli a nemluvili nic, ani slovíčko.
1: Jednou, už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslela maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, maminko, já se nebudu ženit.
2: Vy mlč, proč by ty ses neženil?
1: Ne, já se nebudu ženit.
0: Však ty se budeš ženit.
1: Ne, maminko, já se nebudu ženit.
0: No tak nechť, ale teď jen spí.
1: A Brouček spal. Ale druhý den se stavil u Janinky. Já se nebudu ženit.
2: Ty, že se nebudeš ženit? A proč by ty ses neženil?
1: Vždyť se každý nemusí ženit.
2: Kdo nemůže, nemusí, ale kdo může, musí. Poslušný Brouček se aspoň každý žení, když může. Tak to pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě anebo někomu jinému líbí, a nebo proto a jedině proto, že to tak pán Bůh chce.
1: Ale vždyť vy jste se také nevdala.
2: Nevdala, protože jsem nemohla. Beruška nemůže jít a nemůže si někoho namlouvat. Ona musí čekat, až si nějaký poslušný Brouček pro ní přijde. A když žádný hodný Brouček nepřijde, tak zůstane do smrti svobodná. A ví, že proto nikdo pro ní nepřišel, že to pán Bůh tak chtěl.
1: Tak to je, Broučku, tak?
2: Teď to ještě nespěchá, ale budeš se ženit, protože to pán Bůh tak chce.
1: Teď už je maminka stará a začíná jaksi churavět. Co pak nechceš, aby si mohla přece trochu odpočinout?
0: Tak už jen leď. Však už to dlouho nebude trvat. A Brouček neříkal nic a letěl a svítil a svítil. Však už to dlouho netrvalo a počínalo být zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenže se ještě u Janinky sejdou. A sešli se kmotříček a kmotřička a Beruška a tatínek a maminka a Brouček a pak ještě ten mladý a starý Brouček z Roští a povídali si a měli se dobře. Brouček seděl vedle Janinky, byl dobré mysli, ale neříkal nic. Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví, že mají dost, ale že je taková daremná, že neví, jestli to přečká. Ale ten starý Brouček z Roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A tak si povídali
2: až zase započalo loučení a každý si letěl po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však už bylo zima. Maminka si hned lehla a tatínek s Broučkem se dali do práce. Všecko snesli do kuchyňky, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď, ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. Ještě se pomodlili. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu. A spali, a spali, a spali. Dobře se jim to spalo.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Macarát si počká. Dnes vypadá Macarát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macarát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskynní chlad, měl Macarát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co? A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky rostodivných tvarů, napadlo Macaráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon, že tyto krápníky, co visí ze stropu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity, zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste zhora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed.

0: Timuse patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili věčným polibkem. Zvířata oněměla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila. Nemůžeme chvíli počkat, až to se roste, abychom viděli ten... stala tento... zeptala se cikáda.
1: Ohoho,
0: zasmál se netopír. To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen Macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám. Ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí. Výprava odešla a Macerát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny.
2: Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou?
3: Ano.
2: A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita?
3: Ano.
2: Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
0: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe crčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže Macerát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů, spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého Maceráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze, vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu, když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul.
2: Není možná, Macaráte, jsi to ty?
0: Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora.
4: Ano, jsem Macerát. Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží, průsvitnou jako nehet.
0: Cítím, že se vám nelíbím, řekl Macerát.
4: Ale to nevadí.
0: Tady je to jedno.
2: Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky.
0: Vždyť to bude trvat tisíce let.
2: Až se to stane, budeš dávno mrtvý.
4: Já to vím, odpověděl Macerát.
0: Ale to nevadí. Mně čekání nevadí. To je celé, milé děti. Macerát se ani nevrátil s ostatními, ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni ve tmě a chladu. Všem,
2: kdo ho náhodou zahlédnou,

0: připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor v celém dinárském krasu.
1: Houba se vůbec nedá utrhnout.
2: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
3: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

Kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: Mami, Honzík papá noviny.
1: To nevadí, ty jsou včerejší.
2: Je. Dnešní by mu nechutnali.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetu. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti.
2: Hop, ahoj, chytej,
1: počkej. Já tu mám Hanku Kivichovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
2: Hanko, a ještě chytej.
1: Já to vůbec nezvládám.
2: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Piky se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Pigim, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
1: Kde je ten míč?
2: Já ho mám tady, já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
1: Mi upad.
2: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
1: Nohy roznožit? Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
2: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Piggy, vrať mi to. Už ho mám a ještě jednou. Šup, máš? Super, tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Piggy, stůj rovně. Udělej si s rukou košíček.
1: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora. Přesně, nebo tak. Košíček nahoře?
2: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1. Teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty, malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Piggy, chytej.
1: Mám to,
2: Výborně. A
1: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
2: Přesně prstíčku tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
1: Anko, ale to chce větší míč, viď?
2: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
1: Máš pěkný
2: to...
1: velký.
2: Chtěl by to pořádnej míček, ale zase ne, třeba medicimbál.
1: Co je medicimbál?
2: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
1: to
2: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
1: Tak, jako medvěd.
2: Jako medvěd.
1: Aha,
2: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
1: A ty ležíš,
2: Chytil jsi míč?
1: Ne.
2: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Piggy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
1: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci chytit.
2: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
1: Hanko, já už nemůžu.
2: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
1: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
2: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
1: Ahoj, děti.
2: Ahoj, děti.

0: podívejme se, podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovací nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pád, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš onet cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo co? Kočka. Druhý pár, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No bez koho? Bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu, kočce, třetí pád. Komu čemu, kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale nerušuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, já jsi mi ho neukous, fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě.
1: Já za to nemůžu, že jo, někdo ukous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho co, ocas?
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No kočka, co jeho někdo ukous, co je někdo. No kočka, co je někdo ukous, koho co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: Žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Takže ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl, tati.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Dnes je 5. května.
1: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
1: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Klaudiů.
1: Znáte nějakou Klaudii?
0: My všem Klaudiím přejeme
1: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy kalendář!
2: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo! Sovo! Čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Povídej!
3: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
3: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je 1. dubna už není?
3: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
3: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
3: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Jo.
3: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
3: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No je, a je přitom švanda.

čapi, čap, čapičky. Čapi, čap, čap, čapi, čap, tak dělají nožičky. Co dělají prstíky už od malinka, umí dělat ťuky, ťuk, jako maminka.

0: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kde já ubohá najdu jahody,
1: Pod sněhem přece jahody nerostou.
2: Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře.
0: Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo, jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš?
1: Jdu na jahody, pravila Maruška.
0: Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou.
1: Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat.
0: I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů.
2: Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala?
1: Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka.
0: Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese?
1: Jdu pro červená jablka.
2: Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden.
1: Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat.
0: Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů.
2: Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou.
1: Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška.
2: Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To si je jistě po cestě snědla.
1: Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů. Dorla se rozhněva a chtěla Marušku být. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla a natřesu jich plný košík. Nadarmo jí matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelinka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelinka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelinka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý hříčný. Evelinka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udiveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vedkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelinka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek hořčíku a šestou ukazuje jestřábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V 7 se otvírají pampelišky. V 8 se rozevře šťavel, 9 hlásí pumpava, 10 kolenec a 11 mléč. Ve 12 se zavírá měsíček rolní, v 1 hvozdíček a ve dvě je strábník zední. Každou hodinu se na mém odloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne? Opět kolenec, potom pumpava a je strábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A 3 hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není?
1: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
0: Evelinka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
1: On ten orloj je hezký, paní. Jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
0: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
1: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
0: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.

Zápis do školy. Dorotka byl dobře vymyšlený robot. Přišla na svět jako pětiletá dívka. Od narození uměla chodit, mluvit, dělat nepořádek a spoustu dalších věcí, které pětileté děti obvykle dělají. Zbytek se musela naučit. Dorotka byla navržena jako učenlivý a stárnoucí robot. Rostla jako jiné děti. Umožňoval to pružný skelet a teleskopické kosti, které se s věkem pomaličku natahovaly. Prodlužovat se přestanou, až bude Dorotce 18 let a bude dospělá. Alenka byla šťastná. Už několik měsíců, pokaždé jen co se vrátila z práce, probudila Dorotku z dobíjecího spánku a vyrazila s ní ven. Na procházkách si vždy dlouze povídali a Alenka učila Dorotku v parku běhat, skákat a lézt, dokud je nevyhledal Michal, aby šli společně domů na večeři. Lidé se většinou nepozastavovali nad tím, že Alenka chodí na vycházky s robotem, protože na první pohled vypadala Dorotka téměř jako normální holka. Jediné, co Dorotce opravdu chybělo, byla hra s jinými dětmi. Potkávala je sice na hřišti, ale styděla se před nimi a nevěděla, jak zařídit, aby si s ní hráli. Občas se jí podařilo dát se s nějakým dítětem do řeči, ale většinou si hrála sama. Alenku trápilo, když viděla, jak je její dcera osamělá. Dorotka by měla jít do školy, prohlásila z ničeho nic u štědrovečerní hostiny. Dorotka právě oslavovala své první narozeniny. Michal se usmál. Myslím, že to nebude nutné. Můžu vyvinout program, který jí nahrajeme do hlavy a Dorotka bude vědět úplně všechno, co vědí děti jejího věku. A na jedničku. Dorotka přestala dumlat bateriový bonbon a pohlédla na maminku. Alenka zakroutila hlavou. V žádném případě. Nejdůležitějším úkolem Dorotky je stát se člověkem a to se nenaučí z žádného programu. To se může naučit jenom mezi dětmi. Michal chvíli přemýšlel a nakonec kývl. Tak dobře, půjdeme s Dorotkou k zápisu do školy. Alenka s Michalem tušili, že nebude úplně jednoduché zapsat robota do školy. Přísná paní učitelka letmo pohlédla na Dorotku, pak si změřila nejdřív Michala a poté Alenku. Jak to myslíte, maminko, že dítě nemá rodný list? To je jednoduché, řekla Alenka. Dorotka nemá rodný list, protože se nenarodila. Druhá paní učitelka, od pohledu hodnější, se zatvářila pobaveně. Říkáte, že se nenarodila? Dorotka je robot, vysvětlil Michal. Obě učitelky se pozorně zadívaly na dítě před sebou. No vážně? Užasla ta hodná paní učitelka.

mými dětmi. Ne, trvala na svém přísná paní učitelka. Stroj, který nemá ani rodný list, nemá ve škole co pohledávat. Zbalte si toho vašeho robota a nashledanou. Ta hodná paní učitelka si stále s úžasem prohlížela Dorotku. Počkejte, namítla. Tohle by měl rozhodnout pan ředitel. Zvedla telefon. Pane řediteli, mohl byste prosím na chvíli přijít? Máme tady takový zvláštní případ. Pan ředitel se v zápětí objevil ve dveřích. Tak co tady máme za zvláštní případ? To dítě je robot, žalovala hned ta přísná paní učitelka. Dorotka se začala mračit. Nelíbilo se jí, když o ní lidé mluvili jako o robotovi nebo dokonce jako o zvláštním případu. Robot? Řediteli se úplně rozzářil obličej. Tohle je doopravdy robot? Zvědavě se naklonil nad Dorotku a podal jí ruku. Ahoj, jak se jmenuješ? Dorotka, odpověděla holčička. Ředitel se rozzářil ještě víc. Mluvící robot? Ovšem, že mluví, ohradil se Michal. Je to vlastně úplně normální dítě. Ano, jistě, řekl ředitel. Ale je to také robot? Ujišťoval se. To ano. Ale to je fantastické, zvolal ředitel nadšeně a hned ho napadlo 1000 způsobů, jak by mohl robota využít ve výuce jako pomůcku. Učil totiž na druhém stupni fyziku a kdysi, když ještě nebyl ředitelem, vedl pro nadané žáky zájmový kroužek robotiky. Byl to zkrátka ohromný nadšenec do všeho, co nějak souviselo s kybernetikou. Takže ji zapíšete? Zeptal se opatrně Michal. Ředitel se posadil za stůl a po chvíli přemýšlení slavnostně prohlásil. Domnívám se, že je naší povinností přijímat žáky bez předsudků. Nemůžeme přeci někoho odmítnout jenom proto, že je trošku odlišný. Pohlédl hrdě na Alenku. Žádné obavy, my to zvládneme. Ujišťuji vás, že jsme tady všichni plně kvalifikovaní odborníci. Nesouhlasím, pane řediteli, ozvala se ta přísná paní učitelka. Robot se přece nemůže učit s normálními dětmi. To by tak hrálo. Jak by to vypadalo třeba při matematice? Vždyť má místo hlavy počítač. Co s ní budu dělat, až budu učit normální děti sčítat a odčítat? Ředitel se zamračil a podíval se na Dorotku. Umíš počítat? Dorotka pokrčila rameny. Ta hodná paní učitelka se k ní naklonila a řekla: kolik je, Dorotko, 2 + 3? Dorotka na ní pohlédla a nejistě začala ze sebe soukat 1. Cože, 1? Skočila jí do řeči ta přísná paní učitelka a zatvářila se velice nespokojeně. 1 + 1, řekla Dorotka rychle. Ředitel se usmál, ale nic neřekl. Pohlédl na tu hodnou paní učitelku, ta se rovněž usmála a také nic neřekla. Ne, robote, řekla ta přísná paní učitelka a vypadala ohromně důležitě. 2 + 3 není 1 + 1. Správný výsledek je 5. A už chtěla jízlivě poznamenat, že 5
je také známka, kterou dostane Dorotka do žákovské knížky.

Naštěstí si včas uvědomila, že tohle není zkoušení u tabule. Tak vidíte, paní kolegyně, řekl vítězně ředitel. Jistě sama uznáte, že se to dítě může v matematice ještě ledas čemu přiučit. Přísná paní učitelka se sice mračila, ale nakonec kývla. A ještě vás, paní kolegyně, důrazně žádám, pokračoval pan ředitel a jeho hlas zněl najednou vážněji. Abyste už nikdy neoslovovala Dorotku robote. Na naší škole oslovujeme všechny žáky a žákyně výhradně jménem.

0: Piggy vtip.
1: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
2: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.
3: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

hej, hej, hej, čau kluci a holky, vy lišáci, vy rošťáci, respekt, respekt, dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: signál obnoven.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
1: Hanko Kynichová.
3: Ahoj, Piggy, jak se máš?
1: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
3: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
1: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
3: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
1: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
3: ano,
1: nebo oříšky.
3: Třeba oříšky.
1: Nebo třeba myslitičinku.
3: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdybyste tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
1: Je, to by byla nějaká v našem chudá svačinka.
3: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky víš, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
1: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Vy jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
3: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
1: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
3: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
1: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
3: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
1: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
3: a víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
1: Nevím.
3: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
1: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
3: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
1: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
3: S medičkem je úplně ideální.
1: Dáme si čaj, Janko.
3: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, děti.
4: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
5: Ty jsi byl v hospodě,
4: obvinil ho Hylík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě. Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ, odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
5: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
4: volal Hylík. Tak to vyklop.
5: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
4: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
5: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
4: Hylíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
5: Jako ponožku, navrhl Hylík.
4: Dost. Já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
5: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
4: Cože? Pan Vavřinec dopadl na židli. Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
0: Jaký háček?
4: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
5: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
4: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Dnes je 5. května.
1: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
1: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Claudiů.
1: Znáte nějakou Claudii?
0: My všem Claudiím přejeme
1: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář.
2: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, Sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Je, povídej!
3: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
3: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna.
0: Oho.
3: To si mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je? 1. dubna už není?
3: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
3: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděli v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
3: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Yeah.
3: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Yeah. Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
3: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No je, a je přitom švanda.

0: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak, jsem první a nejvejš.
1: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
0: Dělej, co se s tím couráš.
1: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
0: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
1: Nech toho.
0: Co u toho tak hekáš?
1: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
0: Co to bylo?
1: To mělo být...
0: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
1: Já.
0: A kdo teda?
1: Nohy.
0: Co nohy?
1: Dřevěný.
0: Kde?
1: Moje.
2: O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Kdyby za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všiml krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, slíčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou, a celý den byla v dobré náladě, i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla sto chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe! Vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá. Ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musila se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich pastýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kánci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel se, druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se s božím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytička, vodičku i sluníčko, potřebuješ, nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si. Sněhurka pootevřela okénko a řekla. Děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala. Nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž, pavoučku, v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno bere jablko a zase je pokládá. To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mýtině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbil se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla stokrát krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky, pomítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: stonožka, boty a ukradený park. Park není žádná maličkost. Park je park. Kdyby nebylo parků, neměli by ptáci ve městech kde bydlet. Děti by si neměly kde hrát, maminky by neměly kam jezdit z kočárky. Parků není nikdy dost. Je to vzácná věc a tak se nedivte, že v každém parku je nějaký hlídač. Byl jednou jeden takový hlídač parku. Kouřil fajfku, nosil hůl, celé léto chodil po cestičkách sem a tam a dával pozor, aby děti neběhaly po trávníku. A děti říkali: ten hlídač nás vůbec nemá rád, pořád nás hlídá. Škoda, že nejde aspoň na chvíli pryč. Ale hlídač byl v parku opravdu od rána do večera. Až teprve na podzim, kdy leje jako z konve a do parku nikdo nechodí, sklidil napadané listí a červené lavičky, zabalil pivoňky, aby nezmrzly, a šel. A jak tak jde, potká paní pokladní biografu. Kampak, kampak, řekne paní pokladní.
1: Ale, řekne hlídač, jdu spát. Nic se nemůže stát. Kdo by kradl cestičky a trávníky? Je podzim, do parku už nikdo nepůjde.
0: Na vašem místě bych nebyla tak klidná, řekne paní pokladní. Nikdo neví, co se může přihodit. A jde si sednout do pokladny. Hned vedle parku a biografu stála škola. A do té školy chodilo plno dětí. Když přiběhli, přezuli se do cviček a boty nechali v šatně.
1: Že by byl v té šatně pořádek, to se říci nedá.
0: Válelo se tam aspoň 100 párů bot, celé od písku a bláta. A když se o šatnu nestarali děti, starali se oni stonožky. Těm nepořádek vůbec nevadí. A tak jedna stará stonožka chodí po šatně sem a tam a uvažuje. Venku je bláto, zima je, čím dál větší, budu-li chtít někam jít, bude to nepříjemné. Mám 100 nohou a ani jedny boty. A chodit v dešti na boso, to lékaři nedoporučují. Kdybych měla boty, šla bych do parku. Jsou tam prý hezké červené lavičky. Ráda bych je jednou viděla. A jak tak uvažuje, napadne jí, co kdyby se domluvila s botami. Nechcete se někam podívat? Zeptá se jich. Než skončí vyučování, budeme zpátky. A boty se nedají dvakrát pobízet.
1: Máme se tady válet, myslí si. Mohli bychom se podívat do biografu. Nebo do muzea, kde jsou první boty na světě.
0: A tak řeknou, že nemají nic proti malé procházce. Stonožka si je obuje a jde se. Ale když přijdou ven, leje jako z konve. Některé boty ztratí chuť a volají:
2: nebudeme přece courat v dešti.
0: Ale stonožka

0: Pojďme do biografu nebo do muzea.
1: Ale Stonožka je zlostí bez sebe a křičí.
0: Od kdy si boty poroučejí, kam se půjde? Chci se podívat do parku a hotovo.
1: Jdou tedy všichni do parku. Tam je pusto a prázdno. Stonožka má mokro za krkem. Rozhlíží se, kde pak jsou ty červené lavičky. Nic tu není, jenom pár hloupých cestiček a písek, který se lepí na buty. A opravdu, jak jde? Písek se jí lepí na buty a každým krokem ho přibývá.
0: Co to má znamenat, volají boty. Máme na sobě nalepeny všechny cestičky. Pojďme odtud, než odneseme celý park.
1: Ale Stonožka má tvrdou hlavu. Chce vidět červené lavičky a tak brouzdá parkem křížem krážem, až má na botách opravdu celý park. Se všemi cestičkami, se všemi trávníky, se zabalenými pivoňkami i s altánkem pro hudebníky.
0: Tak, řekne si. To je pěkná věc. Park je pryč, mám ho na botách. Až se na to přijde, bude se mnou zle.
1: A zamíří pryč. Kdyby se vás někdo ptal, kam zmizel park, řekne botám.
0: O ničem nevíte. Teď půjdeme do biografu, abyste věděli, že jsem hodná Stonožka.
1: A myslí si. V biografu je tma. Tam si nás nikdo nevšimne. Jde tedy s botami do biografu. Jde se jí těžce. Sotva zvedá nohy. Takže do biografu přijde celá schvácená.
0: Jeden dětský lístek do první řady,
1: řekne Stonožka. Má u sebe jenom korunu. Ale paní pokladní není hloupá. Vidí před sebou starou Stonožku. A tak řekne, na dětský lístek jste trochu stará, nezdá se vám? Ale Stonožka dvě koruny nemá. Nechce se nechat jen tak odbít. A tak povídá. Když nosím dětské boty, mám snad právo na dětský lístek, ne? Ale tohle říkat neměla. Tohle se jí opravdu nevyplatilo. Paní pokladní se vykloní z okénka. Podívá se Stonožce na boty a volá.
0: Jakže? Vy se nestydíte jít do biografu s tak zablácenými botami? Vždyť máte na botách tři vagony písku a samou trávu. Zabalené pivoňky a nějaký altánek, jaký máme v městském parku.
1: A pak se podívá ještě lépe a křičí.
0: No ovšem, vždyť vy jste ukradla park! Pomoc, zloději! A žene se za ní. A Stonožka vidí, že je zle. Otočí se a utíká. Utíká, jak může. Ale boty jsou těžké, sotva zvedá nohy a taky paní pokladní u bufetu dohoní. Svážu vám tkaničkami boty, abyste neutekla, řekla Stonožce. A pak skočím prohlídače parku. Ten bude koukat, co se stalo.
1: A zavře pokladnu, sváže boty tkaničkami, zajde k hlídači parku, probudí ho a řekne mu.
0: Ukradli vám park, to koukáte.
1: A hlídač spadne z postele. A když potom přiběhnou s paní pokladní zpátky do biografu, stojí tam u bufetu všechny boty svázané tkaničkami. Ale Stonožka nikde. Vyzula se z toho a šla pryč. A hlídač

Dač vezme boty tak, jak jsou, svázané tkaničkami. Přehodí si je přes rameno, odnese je na místo a pak z nich oklepe všechen písek a všechnu trávu. Dá cestičky na své místo, trávníky taky, i zabalené pivoňky a altánek pro hudebníky. Dá do pořádku celý park a čisté boty donese do školy. A když tam přijde, slyší zvonek zvonit na celé kolo. Končí zrovna vyučování. Děti běží ze tříd do šatny a vidí hlídače, který má přes rameno všechny jejich boty. Krásně vyčištěné. A děti se usmívají na hlídače a trošku se stydí za špinavé boty. A hlídač se usmívá na děti a trošku se stydí za ukradený park. A všichni si říkají, co bylo, bylo. Nač na to vzpomínat. Mysleme na jaro, na pivoňky a zelenou trávu, na veliký krásný park, kde si budeme hrát, děti i hlídač, všichni dohromady.

všechno se to mrahačí. A kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou Božích. Vždyť

0: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
0: A co když šel po dvou?
2: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
3: Ozývá se to z ostružin,
2: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
3: Vy jste to vyvedli, ale...
2: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si...
3: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
2: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
4: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
2: vzdychá ta víla.
3: A proč?
2: Zeptal se Křemílek.
4: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
2: řekla víla.
3: Tak mu zatancuj neučesaná,
2: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
4: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
3: Tak se učeš,
2: poradil jí Křemílek.
4: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
2: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
4: Jú. To je měsíček,
2: lekla se víla.
4: A já jsem pořád ještě neučesaná.
2: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
3: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
5: Pospěš si! Už strkám klíč do zámku.
2: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
4: jouva, měsíček už vychází.
2: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
5: zas jedna neučesaná.
2: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
3: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: řekl Křemílek.
3: Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo,
2: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
3: Tuhle učešte víru, povídá Vochomůrka. Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
2: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.

0: Chess, chess. On, to je on, je on, je on. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: zrychlit cvičení. A jdeme na to! Ahoj, Hanko Kynichová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
1: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat
1: jako ptáček, ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení. Si
0: to
1: na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslel, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět pětka. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená,
1: dvakrát.
0: Že sílí
1: jednou.
0: Svaly, veď?
1: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš,
1: to se myslím, že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
1: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zdvihali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
1: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
3: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
2: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
3: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
2: Ale slunečník už ho neposlouchal. A slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
3: Mami, čím budu?
2: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
3: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
2: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
3: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
2: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
3: A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu a hned. A hopla,
2: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
3: Nač byste volali kominíka?
2: Křičelo na ně z komína.
3: Komíník jsem přece já.
2: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
3: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
2: A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
3: Když já chtělo být kominíkem,
2: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
0: Tiki kalendář! Dnes je 5. května.
4: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
4: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Claudiu.
4: Znáte nějakou Claudii?
0: My všem Claudiím přejeme
4: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek! Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
4: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Povídej!
5: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
5: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. Oho. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je 1. dubna už není?
5: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
5: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
5: Ano, vymysleli to v Indii.
0: Jo.
5: Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
5: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No je, a je přitom švanda.

kaničky dělaj kličky, snášejí psi vajíčka. Jak jen to je doopravdy, jak já na to přijít mám, je to fuška pro štěňátku.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den. Pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte, prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej!
1: dívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala, přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
1: Otočilo se? A nikde nikdo. Jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
1: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví, ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
0: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
2: Sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
0: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
1: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
0: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
2: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
1: Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu.
0: Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
2: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
1: Škubal sebou jen uletět.
2: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
0: Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal
2: a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku.
0: Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko.
2: Teď tak spadnout.
0: Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
2: Sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
1: Od kdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
2: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal.
0: Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by taky sluníčko schovalo.
1: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
2: Ale to přece není voda,
0: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
1: Jdi domů, řeklo slunce laskavě,
0: a já ti vodu hned vrátím.
1: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic.
2: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš.
1: Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
0: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
1: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
0: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel.
0: A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
1: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda.
0: Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít.
1: Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: štěňátko vyléčí. Laf, laf, ňaf, ňaf, ňaf, písnička štěněčí. Laf!
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: o rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě. O rozpustilé chlapečky nebyla nikdy nouze, ale co svět světem stojí, žádný nebyl tak rozpustilý jako Arnoštek. Arnoštek byl tak rozpustilý, že se nakonec docela rozpustil. Hned vám povím, jak se to stalo. Na první pohled to byl docela milý chlapec. Měl světlé vlásky, modré oči a širokou pusu. Pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A jednoho dne, kdy sluníčko svítilo, jak nejlíp umělo, a bylo asi tak 35 stupňů, ne-li víc, seděl na zahradě na houpačce a volal.
1: Co je to za pořádek, že mě nikdo nehoupá? Víte přece, že se sám houpat neumím. Tak co? Bude to?
0: Ale nikdo si Arnoštka nevšímal, protože všichni měli co dělat. Tatínek byl v zaměstnání, maminka schánila v zelenářství řetkvičky a malinovou šťávu a malá Ivanka měla plné ruce práce, protože dostali ve škole za domácí úkol namalovat vodovými barvami 3 velké maliny. A přitom všem měla nakropit prádlo, zalít tulipány, pivoňky a karafiáty, aby v tom horku nezvadly. Měla zajít k pekaři a do mlékárny a tak se nedivte, že nevěděla, kde jí hlava stojí.
1: Tak co bude s tím houpáním? Křičel Arnoštek. Mám vám to říkat 10krát, co?
0: Ale když se nikdo neozýval, slezl z houpačky, šel domů a myslel si, venku je stejně nuda a vedro, mám žízeň jako trám, musím se napít šťávy. A rozhlížel se, kde nějaká je.
1: Udělej mi šťávu, ale hned,
0: řekl Ivance, která malovala vodovými barvami veliké červené maliny.
1: Ale hned, nebo ti poleju výkres.
0: Opovaž se, řekla Ivanka a malovala dál, ani se na Arnoštka nepodívala. Šťávu ti neudělám, protože žádná není. Napij se vody, je docela dobrá.
1: To víš, řekl Arnoštek. Kvůli tobě budu pít obyčejnou vodu. Vodu nechci, voda mi nechutná. Voda je dobrá tak na tvoje malování. A jestli mi neuděláš šťávu, než napočítám do 3, poleju ti výkres a hotovo.
2: Arnoštku, měj rozum, řekla Ivanka. Šťávu doma nemáme. Maminka ji za chvíli přinese a tohle je domácí úloha. Nemůžu ji malovat znovu, protože mám plno práce.
1: To je mi jedno,
0: řekl Arnoštek. 1, 2, 3. Polil Ivance výkres, takže z krásných, velikých malin byla v ten ráz malinová šťáva.
3: Počkej, tohle si vypiješ,
0: řekla Ivanka, ale Arnoštek se smál a řekl.
1: Kdyby to byla opravdová malinová šťáva, tak si ji vypiju. Ale tohle je jenom obyčejná hloupá voda, kterou nikdo nechce.
0: Cože? Řekla Ivanka. Vodu, že nikdo nechce? To by ses teprve divil, kdo všechno o ní stojí. Jenomže ty jsi hloupý, rozpustilý kluk, který nic neví a neumí se chovat.
1: Dobrá, dobrá, řekl Arnoštek. Napij se té své vody a běž si malovat.
0: Já budu mít něco lepšího. A vzal si z kasičky peníze, které šetřil na koloběžku a šel, ale než za sebou zavřel dveře, řekl Ivance.
1: Abys věděla, jdu si koupit zmrzlinu, protože je mi horko a na vodu nemám chuť.
0: A opravdu, koupil si tu nejstudenější zmrzlinu, jakou sehnal, dal za ní všechny peníze, které měl, takže jí byl plný prádelní hrnec.
1: Tolik zmrzliny si ještě neviděla, co?
0: Řekl Arnoštek Ivance, když přišel s prádelním hrncem domů.
1: A jak je studená. Když si lízneš, vůbec necítíš jazyk.
0: Ukáž, řekla Ivanka a chtěla si líznout, ale Arnoštek řekl.
1: Ale tohle je moje zmrzlina.
3: Kup si svoji.
0: No dobrá, řekla Ivanka. Jen si ji sněs. Ale ne najednou, nebo z tebe bude rampouch. Sám říkáš, jak je studená.
1: Ale Arnoštek si myslel, co ty mi budeš povídat.
0: Sedl si na houpačku a jedl zmrzlinu, jak nejrychleji uměl. Až vůbec necítil jazyk. Ani pusu a krk a hlavu a břicho a ruce. Jedl ji zkrátka tak rychle a tak dlouho, až docela zmrznul.
1: A zmrznul tak důkladně, že se stal velikým bílým kusem ledu.
0: A když přišla Ivanka na zahradu, zůstala stát jako solný sloup. Ale pak rychle Arnoštka vzala, nesla ho do kuchyně a dávala pozor, aby mu neurazila uši. Zábly ji ruce a není divu, zkuste nést tak veliký kus ledu, není to jen tak. Když byl Arnoštek konečně v kuchyni, přinesla Ivanka ze zahrady prázdný prádelní hrnec od zmrzliny. Postavila Arnoštka do hrnce, prádelní hrnec postavila na plynový sporák, zapálila plyn a šla do pokoje malovat nové maliny. Arnoštek se zatím rozehřeje a až se rozehřeje, zhasne plyn a přijde za mnou, řekla si Ivanka. Ale považte, Arnoštek nešel a nešel. A když přišla Ivanka do kuchyně, prádelní hrnec byl plný vody a Arnoštek nikde.
3: Také mě to mohlo napadnout, řekla si Ivanka. Led se přece teplem mění ve vodu. Co teď? Musím dát pozor, aby Arnoštka nikdo nevylil.
0: A psala červenou tuškou na veliký papír. Pozor, to je Arnoštek. Papír dala na prádelní hrnec a šla k pekaři pro chleba a do mlékárny pro mléko, protože byl nejvyšší čas.
1: Co je tohle za nesmysl, řekla maminka, když se vrátila s řetkvičkami a malinovou šťávou. Tohle, že je Arnoštek?
0: Arnoštek je chlapeček a ne prádelní hrnec.
1: Co to tu Ivanku napadlo?
0: A nabrala si z prádelního hrnce vodu do konve a šla kropit prádlo a zalévat květiny, protože tohle všechno už Ivanka nestačila udělat. A považte, Arnoštek byl teď trochu v konvi a trochu na bílých ubrusech a trochu v trávě a také na tulipánech a pivoňkách a karafiátech a květiny ho pily a prádlo ho pilo a tráva ho pila a Arnoštek chtěl křičet.
1: Co si to dovolujete? Jak to, že mě pijete?
0: Ale nemohl křičet, protože měl pusu z vody a krk z vody. Ale za chvíli si na to zvykl. A připadalo mu to docela hezké.
3: Byl trochu nad zemí, viděl docela malé kořínky, tenké jako vlásky, které měly náramnou žízeň a pily s velikou chutí a usmívaly se na Arnoštka neobyčejně hezky. A těmi kořínky se dostal nahoru až tam, kde má tulipán červené lístky. A lístky říkali Arnoštkovi, drž se, kapičko, drž se, ať nespadneš na zem, drž se a zůstaň. Podívej se, jakou máme hned svěží barvu. Ale Arnoštek dlouho nezůstal, protože se z ničeho nic proměnil v páru a vznesl se z červených lístků rovnou k modré obloze a letěl vysoko. Vysoko, až si sedl na malý bílý mráček a s tím mráčkem cestoval po světě.
0: To je ale opravdu zajímavé, pomyslel si Arnoštek. Ani mě nenapadlo, co se dá zažít, když je člověk obyčejnou vodou. Myslel jsem si, že voda je nijaká a k ničemu není.
3: Ale zatím se Ivanka vrátila z mlékárny a od pekaře

Nepláč, maminko, řekla Ivanka. V prádelním hrnci je ještě troška arnoštka, tak asi sklenička. Ale to stačí. Mám nápad, uvidíš, že ho zachráníme. A šla do pokoje, kde ležela čtvrtka papíru, štěteček a vodové barvy. Nabrala z prádelního hrnce vodu do skleničky a malovala arnoštka. Namalovala světlé vlasy, modré oči a širokou pusu. A potom pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A arnoštek byl hotov. A když uschnul, vzala Ivanka nůžky, udělala šmik, šmik a arnoštek stál v pokoji jako vystřižený. To bylo radosti. Maminka mu dala pusu a Ivanka taky. A pak jim arnoštek vyprávěl, jaké to je být vodou, kdo všechno ji potřebuje, jak chutná květinám, jak ji pije prádlo a jak voda cestuje po mráčcích jako v letadle. A když to všechno dovyprávěl, dostal velkou žízeň a řekl: tak, a teď ochutnám, jestli je voda opravdu tak dobrá. A natočil si plnou skleničku a víte, že mu chutnala? A pak zalil všechny květiny v celé zahradě. A květiny se hned usmívaly a všude na lístečcích byla samá maličká kapička. A když si arnoštek ty maličké kapičky prohlédl, viděl v nich sama sebe. A tak se na sebe usmál a zamával si. A to je všechno.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
2: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
2: Ne.
3: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou, pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se Robinsonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš. Mám pravdu?
0: Moc rád.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až potom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Žabák je
2: o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže
0: nebo
2: má zadeček
0: níž?
2: Nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka, jako na pružině.
2: A my si teď nějakou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrtého. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko, dejte si k tomu cereálie, dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu, nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kva, kva, tedy, ahoj!
3: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
1: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
3: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
0: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
1: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
3: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
1: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
0: No zase já, no.
3: Opravdu, Máničko?
0: Když on to Hurvínek neřekl celé.
3: No tak jak to bylo?
0: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
3: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
0: To...
3: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
1: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
3: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
0: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
3: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
0: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
3: No to kočičky dělají.
0: No.
3: A proč jsi nebyla kočička ty?
0: No.
1: No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
0: To byl můj jogurt, no.
3: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
0: Říkej.
3: Pověz, no.
1: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
0: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
3: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání. Šňůry na prádlo.
0: To ne?
1: Nebylo, ale když ono tak strašlivě pršelo.
0: No, a pak svítilo sluníčko.
1: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
0: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
1: Prádlo udělalo hrc.
3: Uh-huh. Paní Žufíková udělala vrr.
0: Uh-huh.
3: Já se jí nedivím. Uh-huh. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, uh-huh. Abyste věděli.
1: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala.
0: Yeah.
1: Ale stejně nějak zapomnětlivá.
3: Proč myslíš?
1: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
0: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
1: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
3: No dobře, dobře, ale co bylo dál?
0: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
3: Jak seznámit? No. Proč?
1: No. To my nevíme.
0: Nevíme.
1: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
0: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
3: Tak ty znáš pana Žufíka?
1: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
3: Vy jste spolu závodili?
1: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
0: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
1: Nechytil.
0: To byl nervák.
3: Nervák?
0: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat. On trefil domů úplně klidně sám.
3: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
1: Já tati nevím, jestli mu šlo to okno, nebo co?
3: O jaké okno zase?
0: No, přece... o to okno, co no. Měli Žufíkovi.
1: Měli Žufík.
3: Měli?
0: No.
3: A už nemají?
0: No.
1: Já za to tati vážně nemůžu.
0: Nemůže za to.
1: On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
0: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... Vypadá to moc hezky, pane Spejble.
3: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
1: No, no tati, já jsem...
3: Napřed šňůra drc.
0: No, jo, no.
3: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
0: No.
3: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
0: Yeah.
1: Když to ale není zdravé, sedět doma.
0: No.
3: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
0: Ale co budeme doma dělat?
3: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.

0: Dnes je 5. května.
1: A svátek má Klaudie.
0: Klaudie.
1: Je původně latinské jméno.
0: Slovo Claudus znamená kulhavý, ale tohle jméno odkazovalo na to, že jeho nositelkou byla příslušnice starobylého rodu Klaudiů.
1: Znáte nějakou Klaudii?
0: My všem Klaudiím přejeme
1: všechno nejlepší.
0: Krásný svátek! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Děkujeme, až ten jaro do přírody nám vrátí. Pobudete, to budete koukatí. Změníme se v divu krásné nohy. Jeden bude štíhlý a dva otvílí.
0: Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo, Sovo, čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Je, povídej!
3: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju. Protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
3: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je? 1. dubna už není?
3: Dneska je první neděle v květnu.
0: První neděle v květnu.
3: Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
3: Ano, vymysleli to v Indii. Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
3: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No je, a je přitom švanda.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip pískavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky. Ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hihněl se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem.
1: Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek.
1: Káťu zalil studený pot.
2: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovou koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být?
3: A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru.
0: Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu.
3: Vracíme se, žádáme o přistání.
0: Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho. No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Simsela bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískato.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu, vzduchem lítají sklenice a šafle a meče a pistole a
0: klobouky.
1: Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat skrčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nějak.

0: Léčení hrom do police. Nastal krásný jarní den. Když Šárka Roubalová ráno odcházela do školy, byla ještě tma a pršelo. Ale odpoledne začalo svítit sluníčko. Vlahý vánek honil po nebi obláčky a stará broskvoň v Roubalovice zahrádce se obsypala růžovými poupaty. Šárka Roubalová se před domem rozloučila se svou nejlepší kamarádkou Maruškou Robíškovou a vrazila do branky, až se nešťastná branka zatřásla v pantech. Schýbla se, aby mohla pohladit jezevčíka Míšu. Přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka vypůjčená z knihovny, ale ona si toho nevšimla a rozběhla se ke dveřím. Opřela se do nich, až se rozlítly do kořán. A pak za sebou zabouchla, odkopla boty a schodila ze sebe na zem pláštěnku. Potom vpadla do pokoje za maminkou. Vůbec si nevšímala toho, že maminka má právě na návštěvě paní Zelinkovou a pije s ní čaj. A skočila jí na záda, aby jí dala pořádnou pusu. V té chvíli mamince vyskočil hrneček s čajem z ruky, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stoleček a rozbil se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Paní Roubalová si bezmocně povzdechla.
1: Dobrý den, holčičko. Příště ale buď opatrnější. Vidím, že mě máš opravdu ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli náhodou nedržím v ruce hrnek s čajem. Koukej pozdravit paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr.
0: Šárce vhrkly do očí slzy. Statečně prohlásila.
2: Dobrý den, paní Zelinková, já se polepším.
0: Maminka se usmála.
1: Tak dobře, ale teď utíkej pro ten hadr, než čaj zaschne.
0: Šárka se rozběhla do kuchyně a paní Roubalová s lítostí pozbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. A to nepočítám 7 talířků, 4 vázy, cukřenku z modrého skla a prasklé zrcadlo z minulého týdne. Z kuchyně se ozvala další rána. Paní Roubalová se omluvila paní Zelinkové a se střepy z hrnku v ruce se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky, kterou paní Roubalová zdědila po své babičce, visela na zdi jen na jedné skobě a měla dolní přihrádku polámanou. Paní Roubalová spráskla ruce.
1: Co to tu pro boha vyvádíš? Myslela jsem, že jdeš pro hadr.
0: Čárka nasadila nevinný výraz.
2: Když on ten hadr visel na háčku kousek od poličky a když jsem ho chtěla sundat, vzpomněla jsem si, že nahoře na kredenci schováváš kyselé bombóny. Vylezla jsem na sporák a jen jednou nohou jsem se opřela o tu poličku. Vážně jsem netušila, že spadne. Nezlob se na mě, mami.
0: Paní Roubalová si znovu bezmocně povzdechla a vzala hadr, který stále ještě visel na háčku.
1: Kdyby si zdávala trochu větší pozor, nebyla bys jako hrom do police. Teď tady uklid všechen ten nepořádek a jdi se převléknout. Pak si vezmi svačinu. Koláčky a mléko máš tady na stole.
0: Šárka vyskočila a rychle se rozběhla pro koště. Začala horlivě zametat rozsypané koření. Jenže zapomněla, nebo si v tom chvatu nevšimla, že v jedné kořence zbylo ještě trochu pepře. Paní Roubalová se právě vracela pověsit hadr na místo a donést paní Zelinkové další konvici s čajem a tak se stalo, že jí Šárka nametla dávku pepře rovnou do obličeje.
2: Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči.
0: Rozkýchala se maminka a přitom jí vždycky poskočilo víčko na čajové konvici. Šárka se ale dál rozhánila koštětem a vířila pepř po celé kuchyni.
2: Pozor, pepř! Hepči! Hepčík!
0: Stačila ze sebe ještě vypravit maminka, ale pak už si jen mnula uslzené oči. Konečně se Šárka zastavila.
2: Jaký pepř, kde?
0: Klekla si na zem, aby se podívala a pustila koště. To upadlo a uhodilo chudinku paní Roubalovou do nohy.
1: Au!
0: Vykřikla maminka, třepla si na bobek a začala si třít bolavý kotník.
2: Jenomže právě v té chvíli Šárka, která si vůbec nevšímala, že pustila koště rovnou na maminku, nabrala do hrsti trochu pepře a hodila ho přes rameno.
1: Tohle že je pepř? Mami!
2: Paní Roubalová schytala další dávku pepře do levého oka. Vykřikla a pospíchala k umyvadlu, aby si opláchala obličej studenou vodou. Šárka se polekala. Teprve teď viděla, co to zas vyvedla.
3: Promiň, mami, já jsem si tě opravdu nevšimla. Nezlob se na mě.
2: Paní Roubalová jí přikázala ledovým hlasem.
1: Jdi do svého pokoje, než bude zle.
3: Nemusíš na mě být tak přísná,
2: zamračila se Šárka a opřela se o dveře. Dveře povolili a porazili paní Zelinkovou, která se právě přicházela zeptat, jestli maminka nepotřebuje nějakou pomoc v kuchyni. Brýle jí vyletěly do vzduchu a paní Zelinková zmateně vykřikla.
4: Proboha, co se to tu děje?
2: Bez brýlí totiž vůbec nic neviděla.
3: Promiňte, omlouvala se Šárka. Neuhodila jsem vás.
2: Starostlivě vyrazila směrem k paní Zelinkové a tu se jí pod nohou ozvalo zlověstné křupnutí.
5: Asi jsem na něco šlápla.
2: Prohodila.
4: To byly mé brýle,
2: zaúpila paní Zelinková.
3: Na mou duši,
2: zvolala Šárka se slzami na krajíčku. Paní Roubalová si pořád ještě u umyvadla vyplachovala pepř z očí, ale když slyšela, co se stalo, rozkřikla se.
1: Jsi jako hepci, hrom do police, zbiz očí, hepcik, báš do bácí bězedí, hepcik.
2: Šárka sklonila hlavu. Chudinka paní Zelinková si klekla a začala kolem sebe tápat rukama, aby našla své rozbité brýle. Doufala, že třeba zachrání aspoň jedno sklíčko, které by si přiložila k oku na cestu domů. Brýle sice opravdu po chvíli našla, ale byly na patrť. A tak kýchající paní Roubalová s červenýma očima a opuchlým nosem musela svou přítelkyni domů odvést. Šárka se dívala z okna, jak maminka s paní Zelinkovou nejistě vrávorají po chodníku. Bylo jarní odpoledne, ale Šárka se dala do usedavého pláče, protože jí připadalo, že maminka vypadá jako schrbená, vedchá stařenka. O půl sedmé otevřel pan Roubal opatrně dveře Šárčina pokoje a pomaloučku strčil hlavu dovnitř.
6: Pojď se navečeřet. Můžeš mi dát pusu? Ale opatrně, ty nešiko, abys mi neudělala pod okem modřinu, nebo abys mi nezlomila ruku.
2: Šárka skočila tatínkovi kolem krku.
3: Ale vždyť já jsem to neudělala schválně, tatínku.
6: Já vím, ale to teď bohužel není nic platné. Nesmíš být tak zbrklá. Musíš se nejdřív rozhlédnout, než se někam vyřítíš. Je ti teprve 8 a já se o tebe mám ještě aspoň takových 12 nebo 13 let starat. Jestli budeš ničit věci tímhle tempem, jsem zvědav, kde na to vezmu. Jen za tenhle týden si rozbila 11 hrnečků. Rok má 52 týdnů, krát 11 to máme 572 hrnečků ročně. Násobeno 12 lety to dělá celkem 6864 hrnečků.
2: U večeře se Šárka snažila dávat velký pozor a tak nepřevrhla židli, ani nedrcla do stolu, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že jen ukápla trochu omáčky mamince na šaty. Držela se statečně, i když pomáhala umýt nádobí a opravdu neotloukla ani nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno umyto, utřeno a uklizeno. Maminka dala Šárce pusu a řekla, že se na ní kvůli těm odpoledním malérům už nezlobí.
1: Teď ti dát dobrou noc, tatínku.

0: stala jako svatební dar. Pan Roubal se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře, nechal si zaplatit, ale svou práci odbil. A Šárka brečela, že už zase zkazila tatínkovi a mamince náladu. Pozdě večer si Roubalovi lámali hlavu, co si počnou se svou dcerou. Maminka přišla na to, že by nebylo na škodu přihlásit Šárku do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Pan Roubal byl naopak toho názoru, že když něco rozbije, měla by dostat pořádný pohlavek. Paní Roubalová namítla, že by mohli zkusit spíš kroužek uměleckého přednesu, aby získala lepší držení těla. Pan Roubal pravil, že za každou zničenou věc by měla Šárka vysolit pokutu z kapesného. Paní Roubalová nahlas uvažovala, zda by neměla se Šárkou zajít na kontrolu k očnímu lékaři. Pan Roubal své přemýšlení uzavřel prohlášením, že pořádný pohlavek a pokuta navrch jistě všechno vyřeší. Paní Roubalová ovšem řekla, že u některých dětí mohou nastat poruchy rovnováhy jako následek planých neštovic. Pan Roubal jí připomněl, že Šárka měla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je tato teorie dosti pochybná. On naopak tvrdí, že pořádný pohlavek a pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělních návštěv kina s kamarádkami, bude to pravé. To on, když byl malý kluk, jednou rozbil pilku jednoručku, s níž měl každý den, ať pršelo nebo sněžilo, pořezat velkou hromadu dřeva. Tatínek mu nařídil, že musí pilku zaplatit. Peníze si na ně ovšem vydělával, až když měl všechno dříví nařezané. Paní Roubalová na to řekla, že si radši půjde do postele číst. Pan Roubal se rozkřikl, že to je ten samý problém. Paní Roubalová se s ním odmítla dál bavit. Ráno polechtali Šárku na víčkách sluneční paprsky a na stromě za oknem seděl tlustý trost, naparoval se a povykoval. Už vstávám, už vstávám. Usmála se Šárka. Vyskočila z postele a rozběhla se k oknu. Jenomže zapomněla, že si včera naolejovala kolečkové průsle a pohodila je uprostřed pokoje. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně Šárka zakopla, uklouzla a narazila na okenní sklo, div ho nerozbila. Drost uletěl, Šárka se rozplakala a to opravdu nebyl zrovna nejlepší začátek nového dne. Potom běžela na snídani, jenže zapomněla na nohu od stolu, i když jí to už 3 roky den co den připomínali. Vrazila do ní kolenem, až se stůl rozkymácel a čaj, káva i mléko se rozlili. Tatínek s maminkou si vyměnili významný pohled. Šárka zrudla, honem sklopila hlavu a rychle se pustila do snídaně. Před odchodem do školy stačila ještě pokaňkat plnícím perem koberec v předsíni a obrátit celý dům vzhůru nohama, jak hledala knížku, kterou měla vrátit do knihovny. Nakonec ji našla celou pomačkanou a mokrou venku u branky. Pan Roubal se popadl za hlavu.
1: Já říkám pořád, že by to spravil pořádný pohlavek, pokuta za zničené věci a zákaz nedělního kina.
0: Paní Roubalová však prohlásila.
2: Jestli zase začneš o té pilce, kterou si musel svému protivnému lakomému tatínkovi zaplatit z vlastních úspor, budu křičet.
1: Nechtěl jsem ti znovu vyprávět o té pilce. Chtěl jsem jen navrhnout, jestli bychom neměli zavolat paní Lárifáry a poprosit jí o radu.
0: Maminka se rozzářila.
2: Ale to se ví, tatínku. Jak jsem na ní mohla zapomenout? Ona určitě na něco přijde. Ty jsi ale hlavička.
0: Vtiskla tatínkovi polibek a on, celý rozzářený blahem, odešel do práce. Paní Lárifáry vyslechla stížnosti na Šárčinu zbrklost a prohlásila.
3: Tomu se říká hrom do police. Je to běžná dětská choroba a snad by se u mě našlo něco, čím by se dala vyléčit. Mám tu takový kouzelný prášek. Stačí ho před spaním nasypat špetičku Šárce do postele. V noci se prášek vstřebá a druhý den ráno, až bude chtít vstávat, zjistí, že má zpomalené pohyby. Pošlu vám dávku

0: na 2 dny, to by mohlo stačit. Dnes máme čtvrtek, zítra odpoledne ten prášek dostanete. Naschledanou, paní Roubalová, a nelamte si s tím hlavu. Maminka hned zavolala tatínkovi. Pan Roubal se zamyslel.
1: To sice nevypadá špatně, ale kdyby to nefungovalo, měli bychom co nejdřív začít s mojí metodou. Pořádný pohlavek by aspoň Šárce připomněl, že si má dávat pozor, jak si sedá ke stolu.
0: Zasmál se zlomyslně.
2: Dobrá.
0: Nechtěla to dál rozvíjet paní Roubalová.
2: Snažte dneska přijít včas z práce. Udělám k večeři smažený sýr.
0: Navzdory velké opatrnosti převrhla odpoledne Šárka sklenici s mlékem, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozdupala 2 čerstvě vyrašené výhonky maminčiny pnoucí růže. Všemožně se sice omlouvala a se slzami v očích slibovala, že si podruhé dá lepší pozor, jenomže za 5 minut křach, bum, bác a další věc vzala za své. Těsně před večeří se přiřítila ke schůdkům na zahradě a chtěla si odepnout kolečkové brusle. Nerozhlédla se a dřepla si rovnou kočce do misky. Maruška Robíšková, která to všechno viděla, se smála, až se za břicho popadala. Šárka byla nešťastná. Odhodila kolečkové brusle na verandu a rychle vyběhla po schodech do svého pokoje. Pan Roubal skutečně přišel z práce včas na smažený sýr, ale když zjistil, že večeře ještě není úplně hotová, rozhodl se, že se poohlédne po zahrádce, co by kde bylo potřeba prořezat. Vzal si zahradnické nůžky i pilku a napjal zrak jako ostříž, aby si vyhlédl, co v zahradě ještě jeví přebujelé známky života. Otevřel dveře, vyběhl do jarního podvečera a zakopl o kolečkové brusle. Natáhl se jak dlouhý, tak široký na zápraží. Jedna noha mu uvízla v kbelíku na smetí. Druhou šlápl na hrábě, které tu Šárka nechala ležet u schodů, když lovila míč ze střechy. Násada se vymrštila a bouchla tatínka rovnou do nosu. Pan Roubal zařval jako tur.
3: Marie, Šárko!
0: Šárka nesměle vyklouzla ze dveří.
3: Ty jsi tady nechala ty brusle? A ty jsi tady nechala ty hrábě!
0: Ano, pípla Šárka přiškrceným hlasem.
3: Tak, abys věděla.
0: Pokračoval rozlícený tatínek.
3: Tvoje nepořádnost a zbrklost mě málem stály život. Zasloužíš si pohlavek.
0: A protože neměl od slov daleko k činům, večeře toho dne probíhala ve znamení popotahování a ubrečených očí, studených pohledů a dlouhého ticha a samozřejmě i smaženého sýra, který byl navzdory všemu výborný. Paní Roubalovou v skrytu duše potěšilo, že druhý den byla Šárka ještě zbrklejší, jako by tatínkova výchovného pohlavku nebylo. Upustila na zem lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, takže vzduchem začaly lítat nožičky párků jako maličké vzducholodě. A Šárce přistál na ofině velký šplíchanec o mastku. Senažila se otočit kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku s námořnickým límcem a skládanou sukni. Bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a nový filodendron paní Roubalové spadl z okna. Květináč se rozbil na milion kousků a hlína se rozsypala po celé předsíni. Pak už Roubalovi jen zahlédli svou dcerku, jak profrčela brankou na jedné kolečkové brusly a vrazila rovnou do Marušky Robíškové, která tam na ní čekala. Maruška se obrátila, že půjde do školy sama. A Šárka si rychle odepnula kolečkovou brusli, hodila ji přes plot rovnou do záhonu rozkvetlých krokusů a chtěla svou nejlepší kamarádku dohonit. Tatínek s maminkou ji beze slova sledovali, dokud nezmizela za rohem.
1: Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere,
0: prohlásil nakonec pan Roubal.
1: Budeme se asi muset nastěhovat do nějakého betonového krytu, dokud z toho Šárka nevyroste.
2: Já si stejně pořád myslím, že bychom ji měli přihlásit do baletu,
0: mínila maminka.
1: Ha,
0: vykřikl pan Roubal.
1: Už jí vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním tanečníkům na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude dělat v rytmu hudby.
0: I když to moc veselé nebylo, tatínek s maminkou se při té představě museli smát. Asi v 16:30 odpoledne přinesl Láďa Šedivý malý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá krabička se sypátkem. Na ní se černal nápis Proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba lehce posypat postel nešiky tímto práškem. Totéž opakujte ještě následující večer. Paní Roubalová spěchala Šárce rozestlat. Vyběhla po schodech do jejího pokoje a vydatně posypala polštář, deku i prostěradlo. Pak zjistila, že jí v krabičce už moc prášku nezbývá, ale pomyslela si, že první den je stejně nejdůležitější. Ten den šla Šárka večer spát a vůbec netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínek s maminkou neměli stání. Byli nervózní a tlačila je noční můra, že jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel a čar. Šárka se ráno probudila a podivila se, že tatínek s maminkou stojí u její postele a dívají se na ni.
2: Jak je ti?
0: Vyptávali se jí s úzkostí v hlase.
2: Jsem ospala.
0: Zívla velice pomalu Šárka.
2: Rychle se oblékni,
0: nařídila maminka.
2: Udělám ti k snídani palačinky.
4: Bezva!
0: Zajásala Šárka a chtěla vyskočit z postele. Jak se ale podivila, když zjistila, že místo toho pluje po pokoji majestátně jako nějaká královna. Ruce a nohy měla příjemně těžké, ale mohla se pohybovat bez potíží jako ve vodě. Šárka měla po ránu ve zvyku vytahovat zásuvky u prádelníku tak prudce, že se z nich všechny věci vysypaly na zem. Dnes ráno si taky chtěla najít čisté ponožky a zamířila k prádelníku. Ke svému údivu zjistila, že její prsty si počínají velice jemně a opatrně. Chtěla, jak se patří, trhnout knoflíkem u zásuvky, ale zatáhla jen takovou silou, aby se zásuvka povysunula a ponožky šly snadno vyndat. Potom chtěla do zásuvky podle svého zvyku kopnout, aby zaskočila zpátky, ale noha ji neposlouchala. Místo toho opatrně a s citem zásuvku zastrčila. Šárka si sedla do malého houpacího křesílka, že si natáhne ponožky a cítila, že její pohyby jsou vláčné jako u loutky. Obyčejně se snažila nacpat nohu do ponožky tak neurvale, že se jí palec proklubal špičkou ven. Dnes ráno bylo ovšem všechno jinak. Její noha se k ponožce blížila pomaloučku, polehoučku. A Šárka si uvědomila, že si ponožku natahuje se stejnou péčí, jako když si maminka obléká silonové punčochy. Šárčiny ponožky vypadaly krásně. Měly natažené paty a nebyly pokrčené ani schrnuté kolem kotníků. Zvláštní bylo, že Šárce nový způsob oblékání nezabral víc času. Dřív se totiž pořád musela zastavovat a hledat jiné ponožky, když se jí z těch prvních klubaly palce. Teď se ani nezdržovala tím, že by se foukala kolena, prsty na nohou nebo lokty, jako když předtím věčně věků zakopávala, vrážela do nábytku nebo něco schazovala. Přišla na snídani, opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila, rozprostřela si na klíně ubrousek a pustila se do jídla. Všechno probíhalo v klidu a míru a palačinky byly báječné. Šárka sklidila ze stolu a bez pohromy opláchla nádobí od snídaně. Maminka nevěřila svým očím, když otevřela ledničku a uviděla, že její dcera nenacpala dovnitř talířky se zbytky od snídaně, jak bývalo jejím zvykem. Pa dokonce ani nepostavila lahev se sirupem na krabici s mlékem, aby se všechno vysypalo ven, sotva někdo ledničku otevře. Potom se Šárka pustila do zametání dvorku. Místo, aby se rozháněla koštětem do všech světových stran a rozhazovala kosti pro psa, smetí i spadané listí, všechno pečlivě nametla na hromádku. Za chvilku se pro ní stavili Maruška, Majka Tůmová a Zuzanka Šedivá, aby si s nimi šla zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení dívat, protože její dcera lítala na kolečkových bruslích jako namydlený blesk. Každou chvíli se rozplácla, narazila do stromu a zakopla o kámen. Prováděla také různé krkolomné kousky a jezdila z kopce pospátku. Teď se ovšem vznášela ulicí i po jedné noze, lehoučka jako víla. Když se vrátila domů k obědu, o paní Roubalovou se pokoušely mrákoty. Opatrně odemkla a otevřela branku. Pak ji zase za sebou potichu zavřela. Kolečkové brusle si hned uložila do botníku, kam patřili, místo aby je pohodila v přecíně na zem. U oběda si nenabrala lžíci vařící polévky a nevyprskla, protože si taky nespálila pusu. Místo toho chviličku počkala, až polévka trochu vychladne. A pak ji normálně snědla. Víš, mami, dneska je takový zvláštní den, řekla, když se naobědvala. Připadám si, jako bych se vznášela ve vodě. Všechno se mi zdá tak snadné. A na kolečkových bruslích by to dneska úžasně šlo.
2: Taky jsem si všimla,
0: přikývla maminka.
2: Asi proto, že ses v noci dobře vyspala.
0: Šárka dala mamince pusu a odešla se do svého pokoje převléknout. Neprolétla dveřmi jako tornádo, ani nedupala nahoru po schodech jako slon, ba ani nevtrhla do svého pokoje jako povodeň. Paní Roubalová uvažovala, že snad konečně může vybalit všechny vázičky a hrnečky, které před ní poschovávala, a vrátit je, kam patří. Na poličky a na stolky. Zavolala dokonce i paní Zelinkové a pozvala ji na návštěvu, aby jí všechno vyprávěla. Paní Zelinková se opatrně blížila k Roubalovic domu. Bála se, že se tam zas něco strhne. Šárka byla právě na odchodu do kina, ale chvilku počkala, aby mohla paní Zelinkovou pozdravit a omluvit se jí za rozbité brýle. Byla tak tichá a mírná, až paní Zelinková pojala podezření, jestli ji náhodou nevyměnili. Maminka jí ovšem za chvilku pověděla o kouzelném prášku. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetičku toho prášku vypůjčit pro manžela. A tak jí paní Roubalová zbytek kouzelného prášku přenechala, protože si byla jistá, že Šárka ho už potřebovat nebude.
5: Pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
6: Děkuji, velice.
5: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
7: Piggy vtip.
8: Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
9: Vypadnou stříbrné šaty.
8: Rozlouskne druhý.
9: Vypadnou zlaté šaty.
8: Rozlouskne třetí.
9: Vypadnou diamantové šaty.
8: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
10: Já se snad kvůli té bohatce nenajím.

Ošídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nasbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Veliký kalendář!
1: Čím je dnešní den výjimečný?
0: Sovo! Sovo! Čemu se tak směješ? Viděla jsi ze své větve něco legračního? Povídej!
2: Z větve vidím spoustu legračních věcí, ale zrovna dnes se směju, protože je první neděle v květnu a to znamená, že je...
0: apríl!
2: Ale ne, Piggy. Apríl je přece 1. dubna. To jsi mě přece pěkně napálil, vzpomínáš?
0: Vzpomínám, to byla legrace. No, tak co je? 1. dubna už není?
2: Dneska je první neděle v květnu. Ano, a to znamená jediné. Je světový den smíchu.
0: Světový den smíchu je první neděle v květnu. Smích má svůj den? Vážně?
2: Ano, vymysleli to v Indii. Začali tam dokonce smíchem léčit.
0: Takže když je nám veselo a smějeme se, tak se vlastně pořád léčíme.
2: Zajisté, znáš to sám. S úsměvem jde přece všechno líp.
0: No jo, a je přitom švanda.
3: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vztek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje. Zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla, div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy spod vosku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co?
4: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
3: Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete?
4: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu.
3: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá, což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece, chrobák. Si myslíš ty, u mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák, s hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel. No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko? Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud. A chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel. To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi. Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit? Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal válet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No, a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si hovnivál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec. Máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Hadry.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, septal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela. A když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný? Co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přišla.

0: Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
1: Otče, otče,
0: volala.
1: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála. Otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smutaly.
2: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
2: Udělej mne u sebe komornou.
3: A mě?
0: Dodala nejstarší.
3: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadal.

0: dalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří, čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
1: To všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být vysvobozen, tak zní ta kletba, když tě jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi. Že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. Pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty Johance její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku. A Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, Žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím. Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
2: No přece napravo.

Bora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys.

dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil, neplakej. Zafoukám ti na bolístku a do rána ti bude hej.

0: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Jehlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Uši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máčí do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
0: Odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přetakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu, věm ty roha. Vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
4: Digi básnička!
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky,
5: učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky.
5: Učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz
7: a tam ji najdete.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: logopedická pohádka na mr bez r.
1: Mravenec Šimra. Mravenec Šimra byl malý nezbeda. Sotva ho bylo vidět, jak byl mrňavý. Byl to snad nejmrňavější mravenec z celého mraveniště. Ale jeho kousky byly známé na 100 mil. Jakmile se mu někdo nelíbil, zamračil se, začal ho šimrat a pak ho omráčil kyselinou mravenčí. Nejvíc to pociťoval velký Nimrod, pan Mrázek. Chodil po lese a stále se měl z čeho těšit a co obdivovat. Jen ho mrzelo, že ho v lese vždy něco šimralo a štípalo. Jednou zas tak seděl pod smrkem, už se smrákalo a on chtěl posvačit sladkou mrkev a chleba s humrovou pomazánkou. Když tu náhle, bum, smrková šiška mu spadla těsně vedle oka. Pan Mrázek začal mrkat a mrzutě si mrmlal pod fousy. To celé se zalíbilo Šimrovi, co šel v tu chvíli s několika mravenci okolo. Hned všechny poňoukl, ať sebou mrsknou a začnou pana Mrázka šimrat. A mrňavoučký Šimra nakonec pana Mrázka štípl do nohy. To už bylo i na pana Mrázka dost. Byl hladový, ještě se nestihl najíst, byl unavený a mrzutý, neboť ho málem zmrzačila smrková šiška a teď tohle. Ale, co je to za mrňavého usmrkance, mrňavoučkou mršku? Mrťafu, co mi tu hodlá ubližovat? Hlasitě zakvílel a milého mravence popadl. Mravence Šimru zamrazilo. Již cítil smrt na jazyku. Mrskal sebou, co to šlo. Věděl, že pan Mrázek je laskavý Nimrod, ale nebyl si jist svým dnešním skutkem. Šimra škemral, kňučel a posmrkával, mrskal sebou jako pominutý. Sliboval, že už pana Mrázka nikdy nepoštípe. Dokonce, že i ohlídá, aby si na něho nedovolili jiní mravenci. A tak hodný Nimrod pan Mrázek pustil Šimru na svobodu a mrňavý mravenec splnil, co slíbil. Již nikdy nedělá nikomu mrzutosti, ale poněvadž je to mrňavý nezbeda Šimra, občas jen tak zlehýnka někoho pošimrá.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat Valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil Valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlička šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to Valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. To točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá oprkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby, šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala,
0: pomalu nevypustím z úst mírné slovo. Sama sobě jsem už proto k nevystání.
1: Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampilku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnýři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejřil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy. A protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču,
0: o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli.
1: Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě.
0: Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal otloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu, od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem a tak celou cestu až do Jičína.
1: Našel svého horšího, řekla Julča.
0: Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozsluč ho radši na scepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

únaví, až se z toho unaví. Velbloutví, velbloutví, velbloud, velbloud, velbloutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Velbloutví, velbloutví, velbloud, velbloud, velbloutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Bez ploutví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloutví, velbloutví, velbloud, velbloud, velbloutví, velbloutví, co je život bez ploutví.

Grizzly, grizzly, grizzly ví, co je to víc střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý.

celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je...

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: unaví, až se z toho unaví.
1: Digi hádanka.
2: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
1: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
2: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Zuby z ocele má...
2: Žralok!
4: Ten má zuby jako z ocele,
2: no,
4: ale nehryže dřevo.
2: A to je pravda, ten má rád rybičky.
4: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže.

0: nezlo už.
1: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka řekala mi, ach ty kluku. Jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Jeníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: tati, pospíš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hudvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radostí plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernaj z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál,

0: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
1: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
0: Jo, ano.
1: No, slavní mistři pěvci.
0: Je, ty já mám rád.
1: No, symfonie.
0: Ty taky.
1: Ba dokonce jedna celá opera.
0: Neříkej.
1: No, ale bez předehry.
0: Proč?
1: Tam mě se s tou praskla.
0: Jo, takhle.
1: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale... Přece jsem si myslela, že taťoldo...
0: Poslíš, Hurvajs, a kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
1: No, jsou jistě cesty, jak si v nanadále nouzi opatřit ti prostředky.
0: Cože? Ty jsi něco...
1: Ne, ne, v tom není nic nečestného.
0: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
1: Taky?
0: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy budu mít.
1: Vážně, jak si to, taťulo?
0: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
1: Jo, vzpomínám.
0: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
1: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
0: Tak, abys věděl, tady, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
1: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
0: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
1: A za co? Když jsi říkal, že...
0: No za co? Hele, nech si takový otázky. Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
1: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
0: Že jo?
1: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
0: Velkolepý? A proč?
1: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
0: Šmangote, takže...
1: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď... Teď pro změnu máme disky bez gramofonu a lyže bez holí.
0: No to se teda vydovádíme.
1: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
0: No samo sebou.
1: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Piggy vtipk. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
3: Nevím, co je to?
2: Pomeranč za rohem.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, čimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkví?
0: Správně, 2 svazky řetkviček, dál
1: 1 okurku, jogurt,
0: jaký?
1: Bílý a česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosímke, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak. Hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je točo.
0: No to říká to točo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. Točo. No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. Točo, točo, točo, točo,
0: no, no, jo, točo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude točo.
0: Aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme. Skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to mám.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Náramně, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších.
1: No, protože je tak výborně rozcimprovaný. No, je to toča.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
2: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
0: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až do dnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
3: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
3: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
3: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
3: Dej mi ten pergamen.
2: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
3: Jak šejtroček málem vzal 3 nepoctivé zlatky.

Nemiče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtilo. Ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkali Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezy. Naholi něco zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? U takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí od lani a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kap a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemličku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček, a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci, dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří u sekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to Šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, Šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si 3 zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty 3 zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyrím stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou zadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhali se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměly lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny. A v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré na laťky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodvál. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužičků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužičci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje valacha žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šleání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víly li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužíčci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedlák Hrabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou o práh a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohníváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužičky i ohníváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby se Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak,
A nebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: Hrabota je to a bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou: pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapřahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapřáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapřaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam je povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do Třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za 5 sklizně a sena roztahali za 5 senoseče. Nové stromky ho přišly na 0,5 majlantu. Dohromady toho bylo za 9 000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3x silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

0: Figy hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče
3: počkej,
2: po zemi.
3: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
2: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá wak, wak, wak, wak.
3: Je to žába.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Chudák děda. Od rána Hýhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
5: A co mám jako dělat?
4: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
5: A až potom přijdeš ty s Tulamorem.
4: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
5: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
4: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
5: Poklepal si na kapsu.
4: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
5: To je fakt, překývl Hýhlík.
4: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
5: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
4: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
5: Dederon se krátce zachechtal.
4: Ale posed mění, ať seš zpátky.
5: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýlík.
4: Potom.

0: zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku. Děda se rozhorčením zadýchal. Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy. A když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách. To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
1: Piggy vtipk.
2: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
3: Vždyť je to netopír.
2: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

0: Ivankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky.
4: Ahoj.
3: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
4: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
3: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
4: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
3: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
4: No, protože to mělo divnou barvu.
3: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
4: No, to bylo to celé zelené. A tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
3: No.
4: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky. A my teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
3: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
4: Jupi! A co budeš dělat ty?
3: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
4: Jo, tak to já jsem pro.
3: Jsi připraven ke startu?
4: Jsem.
3: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
4: Jo.
3: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
4: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
3: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
4: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
3: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
4: To se pozná tak, že na něj malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
3: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
4: Všechno mám. Budeť bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
3: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
4: S čím?
3: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
4: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
3: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, Jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
4: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
3: Poklad?
4: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
3: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
4: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně rádo. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
3: Tak dobře, tady máš tu pecku.
4: Děkuju, co dál?
3: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
4: Jak?
3: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
4: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
3: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
4: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
3: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
4: To zvládne úplně každý.
3: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
4: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
3: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justinou jsou tu co by dub.
4: Hugo přijde dobrovolně s Justinou? No to čubrním.
3: Byl u ní na návštěvě. Justýna ho učila vyrábět záložky do knížek.
4: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
3: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
4: No to je.
3: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
4: Jako já?
3: A směle do toho.
4: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
3: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
4: Že to by mě lákalo? To zní dobře.
3: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
4: Nevím co, já to asi zapomněl.
3: No, že avokádo nesmí pejsci.
4: Aha.
3: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
4: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
3: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším za

neděle. Na Peru to ve směru na Bermudy, to jo, tam se ztrácej všechny možný obludy, no jo. Lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
2: Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
1: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
0: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
1: Bane, nic se nedá opakovat.
0: Odjíždím za měsíc do Alp. Předtím budu pár dní v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
1: Jaké datum?
0: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb, já ti vystrojím svatbu.
1: No počkej, jak koho si budu brát?
0: No přece mě.
1: A ty se budeš rozvádět?
0: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
1: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
0: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
1: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
0: A já jsem prohrál.
1: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V Obřím dole se ztratil nějaký člověk.
0: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
1: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
0: A proč ses nevdala?
1: A proč ty ses neoženil?
0: Hory mě vždycky nějak přitahovaly víc.
1: A teď?
0: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
1: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
0: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
1: 9.
0: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
1: A co jsi dělal ty těch 8 let?
0: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
1: Vašek není tvůj syn.
0: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
1: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
0: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak prýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
1: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
0: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
1: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat? Ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
0: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
2: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál. ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
3: Kam jsi tak letěl?
4: Na nádraží. Dneska přijede Luboš.
3: Jaký Luboš?
4: Můj tatínek. Náhradní.
3: Tak si máma přece jen někoho našla?
4: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
3: No jaký je?
4: Velký. Náčelník. Horský služby.

0: Mamina má dneska první generálku. Máme na ní počkat venku.
1: Tak jdem dovnitř.
0: Pšš.

0: Budeme spát spolu v pokoji.
1: A kdo je ten chlapík?
0: Stray Danger. Mně se nelíbí. Není družnej. A nemá rád psy.
1: Tak ho svážem do pytle. A hodíme ho do řeky.

0: půlna.
1: A nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Máme schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukaž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Když bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj, oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bysme psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: 3 by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodinu.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít.
2: Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
2: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
2: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalají jsem se dočetla v novinách.
2: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
2: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
2: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
2: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
2: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl. Musíš mi věřit.
3: On mě podvedl. Už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat. A vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila v račkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš u minuty jako ten tvůj malej zub.
2: 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět, bude po bolesti, viď?
0: Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano? Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě, nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Letí to, dobrý, senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky, mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejpras?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Žeš! A učíš hlát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam nám nedokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať tě ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Ty jste se zbláznili. Všichni.

0: Vicky hádanka.
1: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
2: Tak co? Už víte?
0: Stojí buk uprostřed luk.
1: Jeden buk?
0: Na buku 12 suků.
1: 12 suků.
0: Já už vím. No? Je to něco.
1: Něco.
0: Něco.
1: Něco.
0: Co má 12 kousků. V každém Aha. kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
1: Je? 12 kousků?
0: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný.
1: A
0: i když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně veselý.
1: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
0: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš?

0: Cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
1: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
2: jo,
1: svinský chléb či zemský sejr.
0: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
2: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
1: To pěknější jméno brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
0: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
1: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
2: Jako když je něco do kolečka.
1: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
0: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
1: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
0: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
1: No, je to také z latiny.
2: Já taky nevím.
1: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
0: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
2: A ten brambořík byl jak?
0: Cyklámen.
1: Ano.
2: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
0: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
1: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
2: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
0: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
1: Solanum.
0: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
2: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
1: Bravo, krásná báseň. Uševnila.
0: Děkuji.

0: syn slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já si pojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: Janíčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Piggy vtipk.
2: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd brtník?
3: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek koala?
3: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
4: Zapomněl jsi rukavice.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl spřežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval stařec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ni zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první stařec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
4: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
4: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
1: Moje žena je a bude moje.
4: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
4: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
1: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
4: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
4: už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
4: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk. A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

0: Škubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Kátě rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: A musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku.
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér,
0: vysvětlovala Káťa.
1: Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Mickey, podle toho slavného filmového herce.
3: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Mickey byl v mžiku zpátky.
1: Ten vořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Mickey se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina, sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
3: Ten vořech se dal na box,
0: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
1: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma.
0: Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
2: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
1: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši,
0: žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda, druhá jitrnička je pryč.
1: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
1: Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky za mlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Mickey a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Mickey zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
1: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Mickey šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
1: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Miho za ocásek.
1: Pomoc! Pištěl Mickey.
0: Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli a táhli, až se jim podařilo Mickeyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
1: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
4: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela si Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Mickey. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl v noční košili, vyskočil do zahrady.
2: Mňau! To byl ale sen. A to já mám vždycky, když se přejím šlehačky. Mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
4: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
4: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla.
0: Olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
3: No, já mám pejsky, ale rád.
2: Já jak který?
3: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
2: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
3: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
2: Vážně?
4: Bylo nebylo, žil byl jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl. Co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
5: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města Brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
4: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem Tudy na Brémy sedět starého psa.
5: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
4: Jajho, musíme do města Brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já jdu hrát na housličky a ty na čineli.
6: A já bych mohla zpívat solo.
5: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starosti jako ti dva.
6: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
4: Budete zpívat solo, slečno Mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na Brémy.
5: Jenže Brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
4: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
5: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
4: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé Brémy tě budou oslavovat.
5: A to by se mi líbilo. Zakokrál kohout a jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl si světýlko a hned za prvním paloukem.
7: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
4: Jo, mají hostinu, jíkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslužku.
5: A spustili svůj první koncert.
4: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
8: Pomoc, strašidlo,
5: vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
4: Co pak muzikanti jsou strašidla? Jo, vy nevychovanci! Zahýkal za nimi oslík.
6: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslušku. Mňoukla kočka. A muzikanti s Brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: a jen usnuli, povídá vousáč Zrzek. Nechali jsme v domečku pistolky a jitrnice. Někdo musí pro ně.
1: A že pro všechno a vždycky chodil vousáč Piha, vousáč nejmladší, šel právě on.
2: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil podruhé a za

0: pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
1: A kohout psovi čineli.
0: A oslík kohoutovi trumpetu.
1: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
2: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Iky, pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
3: No, to já rád to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
2: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
3: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
2: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
3: Jo! Znám, Hugo, to já znám, vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, jak to znám.
2: No tak schválně, to znám, tak to schválně, Janičce a ostatním dětem vysvětli.
3: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno.
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
3: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda, ale to, kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
3: No, moc se mi o tom nechce mluvit.
2: No, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
3: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
2: To už tady ví každý, Piky.
3: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. A tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Méďo?
2: Aj.
3: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
3: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku. A pak dvojku. A na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
3: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

Figy básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, copak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval, mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl Šimlíka ke kočárku a už se Šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
1: Piggy vtip. Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
2: No, to nevím.
1: Krtek v noční koši.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď, vstal z křesla děda. Otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali liže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.
2: Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene.
1: Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

dílo, malý dílek zveletěl, malíř ušák rád by měl. Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

vtáci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kunšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

netopíří kouzlení. Šimšala pum, pim. Bonjour, bonjour. Kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonuké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancoval. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí svítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že ji už nikdy neposlechne. Kozičky neslyšíce veselého zpěvu za sebou ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila
a dcerky se ptala, zda je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat vřetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona sednouc pod strom začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla. Ach, odpusťte krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana. Sukni vykasala, Bětušku obejmula, v řezových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svehla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou, když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala. Dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kos podojit a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase. Ne. Až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást.
Větuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Větuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám po soustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Ach, moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Pětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co si dnes promeškala, řekla krásná pana. Pětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Pětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Pětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláče, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký jsi to potáč přízemí včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Pětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Tí zlý duch to předl. Rozlobím se a v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Pětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Pětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou, a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na to hleď. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevyklopila celou mošinku, mínila matka.
Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.

0: Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No, jasně.

0: Kominík a černá kočka. Na střeše stál kominík. Proč ne? Dělá tam svou práci. Vymetá komíny. Na střeše byla taky černá kočka.
1: Ani to není nic neobvyklého. Kočky obyčejně chodí po střechách.
0: Ale tahle kočka se nemohla hnout z místa. Jedna nožička se jí totiž vklínila do škvíry za okapem. A tak tam seděla, třásla se strachy a zoufale mňoukala. Kominíkovi jí bylo líto. Proto začal opatrně sestupovat po červených střešních taškách, až se dostal k malé zajatkyni. Dával velký pozor, aby nožičku nepohmoždil. Okap jemně nadzvedl a kočku vyprostil z plechového sevření. Držel ji v náručí a zase opatrně, přeopatrně vyšplhal po příkré střeše nahoru na hřeben. Tam už bylo bezpečněji. Mezi komíny byla ukotvená kovová lávka, aby mistr kominík mohl snadno přecházet. Kočka mu blaženě a jakoby děkovně předla v náručí. Předla, až upředla ponožky. Samozřejmě černé. A trefila i kominíkovu správnou velikost. Seskočila mu z rukou a krátce zamňoukala. A znělo to trochu jako...
2: Děkuji moc. Zachránil jsi mě, tak tady máš dárek na památku. Užij si ho!
0: A přeskočila na další střechu a za chvíli už zmizela mezi komíny. Kominík tam zůstal stát s černými ponožkami. Poněkud se divil, ale pak si řekl, proč ne? Ponožek není nikdy dost. Na střechách bývá zima, a zrovna dneska to tu pěkně protahuje. A dárek je dárek. I když to jsou jenom ponožky od kočky. Je to od ní velice hezké. Ponožky si přímo na místě navlékl, dokončil svou práci a konečně měl volno. Těšil se, že až přijde domů, smije ze sebe černé saze, špínu a pro zahřátí si uvaří horký grok se spoustou citrónů. Zpáteční cesta vedla kolem dostihového závodiště. Kominík se zastavil, aby se alespoň na jeden závod podíval. Zrovna tam startovali dvouročci, dostih na 1500 metrů. Žokejové seděli v sedlech a trošičku nervózně poposedávali. Jeden z nich ještě na poslední chvíli vytáhl kapesník, aby si před jízdou pročistil horní cesty dýchací, když tu mu z kapsy vypadla malá peněženka. Nikdo si toho nevšiml, protože v ten okamžik startér mávl praporem a koně vyrazili. Ale kominík všechno zaznamenal. A jelikož dobrých skutků není nikdy dost, sebral peněženku, že ji tomu žokejovi vrátí. Poskočil si, rozběhl se, ale co to? Jakoby dostal křídla, tak lehké bylo najednou jeho tělo. Nohy sami udávaly rychlé tepo a kominík už doháněl posledního koně v dráze. Kůň i jezdec se zmateně dívali, kdo je tak snadno předbíhá a oba, dvouroček i žokej,
1: hlasitě zaržáli překvapením. To je přece Kominík! I na tribunách zvali lidé překvapením a vstávali ze sedadel, aby lépe viděli. Z amplionu se linul komentátorův silný hlas.
3: Dámy a pánové, dosud byl dosti vyrovnaný. V čele běží Klisna Bobule, za ní o půl délky Peggy ze stáje Propad. Ale co to? A kdo je ten černý, který tak lehce předbíhá ostatní? Ano, ano, podívejte na jeho styl, ten ukázkový cval a ta rychlost. Dámy a pánové, to je černý kůň celého závodu a již se dostává do vedení. Vydrží ještě 100 metrů do konce? Ano, vydržel, je v cíli a vítězí. Velké překvapení. Dámy a pánové, velké překvapení.
1: A amplion znaveně zmlkl. Kominík si totiž řekl, jak tak běžel a za sebou nechával jednoho koně za druhým, že nebude rušit jezdce během dostihu. To by bylo, abych ho náhodou zdržel. Počkám si na něj v cíli a pak mu tu peněženku předám. Ale v cíli už na to nebyl čas. Překvapeného a zaskočeného vítěze obklopili novináři i pořadatelé. Chtěli po něm rozhovor a vědět, za jakou stáji běží a kdo ho trénuje. Kominík si vzpomněl na ponožky. To přece nebylo samo sebou. Nikdy takhle rychle neběžel. A s vděčností pomyslel na černou kočku. Ale neřekl nic. Byl by taky blázen, nikdo by mu nevěřil. Jen se tedy rozpačitě usmíval. A prý, jaký další dostih má v merku a kam poběží teď? Domů, konečně se umít a dát si horký grok, řekl skromně.
4: I am Mr. Grog z Great Britain a chtěl bych s váma business udělat.
1: Protlačil se k němu anglický gentleman s kostkovaným plédem přes rameno, v tweedových pumpkách a na hlavě s tweedovou placatou čepicí.
4: Já koupit vás, vy cválat pro mě a vy mít hodně money.
1: Lákal a nabízel v hrsti spoustu bankovek s obrázkem anglické královny. Kominík vytáhl taky peněženku. Tu nalezenou a se slovy moment, please, přistoupil k naštvanému žokejovi, který do cíle docválal až za ním.
5: Tohle je vaše, pane. Běžím za vámi jako blázen. Ztratil jste ji na startu.
1: Žokej ale nebyl vůbec rád. V peněžence měl jen lístek na autobus a 50 korun. Co je to proti penězům, které mohl dostat za vyhraný dostih? A proto si stěžoval hlavním pořadatelům. To přece nejde. Copak je ten sesazemi snad nějaký kůň? A kde má potom jezdce? Nebo je to žokej? Ale pak je nepřípustné, aby běžel bez koně. A tak dlouho žaloval, láteřil, šermoval rukama, až se nakonec vyhlášení vítěze pozměnilo. Protestující žokej dostal finanční odměnu za výhru a byl spokojený.

0: 10 kilo mrkve. Koňovi to bude přece jedno. Ať si z dostihu Kominík taky něco odnese. Proč ne? A Kominík řekl, že už půjde. Mrkev se pronese, už je zase chladno, tak hajde pryč. Prokličkoval mezi postávajícími diváky a po silnici zamířil směrem k domovu. Aby se trochu zahřál, povyskočil si. A nohy hned začaly poslušně běžet. Znovu rychlostí závodního koně. A jak vítr kolem něj vál, Kominík cítil takovou radost z pohybu, až si hlasitě zařechtal. Ale to už míjel a pomalu předbíhal i stejným směrem jedoucí auto, Rover. Když byl Kominík na úrovni okýnka, to se najednou stáhlo dolů, vykoukla z něj hlava anglického gentlemana a ten okamžitě začal vyvolávat. Hello, boy, stop, please, já hledat vás, mi domluvit ten business, OK? Kominík se zastavil, ještě poklusával na místě, aby nevychladl, trochu si odfrkl a mistr Grok už stál u něho. Já koupit vaše nohy, koupit váš secret, tajemství, jak vy tady říkat, naléhal. Podívejte, mistře Grogu, možná, že umíte uvařit skutečně dobrý grog, ale já jsem mistr Kominický a dělám svou práci rád. A to, že si nesu domů mrkev, za to může černá kočka na střeše.
1: Černá koučka? Ta nosit smůla?
0: Zadumaně pravil Angličan. No vidíte, ale mě přinesla štěstí. Vlastně ponožky, protože jsem jí zachránil. A vůbec já jdu domů. Konečně se umyju a udělám si horký grog. Svůj grog, milý pane. Už mi dejte pokoj. Rázně ukončil debatu Kominík. Lehce zasalutoval, poskočil si a byl pryč. No a mistr Grog byl kde? Na cestě do rodné Anglie. Časem se k nám doneslo, že tam leze po střechách a prosebně mňouká na černé kočky. Samozřejmě anglicky. Inu, to víte. Angličané jsou tak trochu podivíni. A Kominík? Ten stále čistí komíny. Aby mu nebyla zima, nosí oblíbené černé ponožky. Ale domů už nechodí kolem koňského závodiště. Našel si jinou trasu. Za křižovatkou doleva, směrem tam, kde se konají závody terénních motocyklů.

0: Sluníčku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.

0: jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
1: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
0: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: Už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
2: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
0: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
3: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit.
0: A odjel.
2: Slep!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.

0: Čukaj.
1: Nezdá se vám to divné?
2: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
3: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
1: Na palouku jsou i houby a porůvky.
0: A na obloze vysí se sluníčko.
3: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
2: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Digi hádanka.
5: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
6: Co je to?
5: To já vím, to je budík.
7: Kokrhání,
5: no.
7: Kdo kokrháš,
5: ty kokrháš.
7: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

do slíčka, sněhurku zaklil sis do sklíčka, přemílek zná tě líp, než zná se to pohmurnou. Kníže se zápou, cour a sourek, mravečí verdové, jdou z joury.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
2: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
1: Kam šla? Zeptal se Hihlíkovsky.
2: Odjela na nějakou misi do Afriky.
1: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
2: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jsem tvá smůla a já jsem tvůj dech. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj dech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: trpaslíci v horším vydání. Rád vápci a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je velká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. Oh, la, la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, Jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Frrr. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů. Vzlétám plavně a lehce za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá pokluskem listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
3: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
3: Ale Mádle, my přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?
3: Ve skále sídlí vila pramenka, ale poslední dny slyšíme jen její usedavý pláč.
2: A jak se za ní můžu dostat?
3: To je právě to, co nikdo neví. Je taková říkánka. Kde zelený had nohy hladí, když máš vlasy ze zlata, vezmi kámen jako pírko a zaťukej na vrata. Jenže tomu nikdo nerozumí, takže ve skále ještě nikdo nebyl.
0: Mádl se zamyslel a pomalu se kolem sebe rozhlížel. Přímo před ním se tyčil obrovský balvan. Podíval se k nohám a zastavil se mu dech. Vždyť šlahouny kapradí, ve kterém stojí, se mu plazí kolem nohou jako zelení hadi. Vzhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
2: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
3: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
2: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
2: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
2: S dovolením, slečno?
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to večbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřítky rašelíníky.
2: Tak to zbyl ty,
0: vzal mádl do ruky oblázek.
2: Že se nestydíš, takovej malinký a hezkej a mohl si způsobit takovou škodu.
1: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomývaly vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že ji někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
1: Je ahoj, kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
2: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
1: A ty tu bydlíš?
2: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
1: A proč se schováváš?
2: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Ty jsi něco jako strašidlo.
2: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
1: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
2: Já nevím. Myslím, že hodný.
1: A co děláš?
2: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
1: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
1: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka. Tak další... No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
1: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej, najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám, budeš dělat zvoníka.
0: A Tereska dovletla Rarážka do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na 12, tak zatáhneš za provaz.
0: A Rarážkovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden, vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
2: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

Škoda chlapců na stokrát. Škoda chlapců na stokrát. Tak, teď natáhnu znovu pérko v krabičce a černé

0: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?
3: Proč dospěl?

0: Kapitola 7. Jak si hrají květiny? Nejdříve jsme přišli k slunečnicím. Točily se na jednom místě tak rychle, že jejich velké oči, sploštělý nos a široká ústa takřka splývaly a vypadaly jen jako čáry natočící se káče. Tu jsem si všimla skupiny chudobek. Drželi se za ruce a tančili tak lehounce, že se nožkama sotva dotýkali půdy a při tanci sladce zpívali.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
0: Ta, co hrála královnu, stála uprostřed v kruhu. Jakmile se ostatní před ní uklonili, zavřela oči a začala zpívat sama.
2: Můj princ má mě rád, trochu snad, jenom mne, vroucně, horoucně, vůbec ne.
1: Vůbec ne, vůbec ne!
0: Opakovali ostatní chudobky a znovu se začali točit a zpívat.
1: Vůbec ne, to by tak, leda by byl hlupák, nebo snad neměl zrak.
0: Pak královna postoupila k tančícím se zavřenýma očima a s rozpřeženými pažemi a jak ostatní kolem ní kroužili, jednu vletu chytila a zpívala.
2: Můj princ ten je tady, můj princ ten je tady, že jsi moudrý, to já vím, vystup princi, vystup z řady, tebe já si vyvolím.
0: Pak ji políbila na čelo a ostatní pokračovali v tanci a zpěvu.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
3: To je nejhezčí kolečko, jaké jsem kdy slyšela zpívat a viděla tančit.
0: Svěřila jsem sametušce. O kousek dál jsem obdivovala čtyři narcisy, které seděly u plochého kamene a házely malými zlatohlávky. Velmi se to podobalo naší hře z drápky a každá sestava byla doprovázena říkankou. Teď narcisy odříkávaly.
4: Čilimníky, štírovníky, či myšníky, zlatý dešť.
0: Potom jsem přeběhla k fialám. Šplhali na zeď, aby unikli veverce, která je honila.
3: Nahoněnou, nahoněnou!
0: Vykřikla jsem radostí.
3: Konečně hra, kterou znám.
0: Ale zeď byla úzká a porostlá mechem, takže jsem sklouzla a spadla na zem. Veverka přiběhla a pomáhala mi vstát, zatímco fialy mě obklopily. Naštěstí jsem si nic neudělala, jen jsem si otírala dlaně rubem zástěrky a usmívala se na květiny. Zdálo se mi, že fialy mi rozumějí líp než ostatní květiny, když si dovedou hrát nahoněnou.
3: Srdečně vám děkuji, paní Veverko.
0: Oslovila jsem ji.
3: A odpusťte mi mou neobratnost.
5: Ale vždyť není co odpouštět,
0: odpověděla veverka.
3: Jmenuji se Anička.
0: Řekla jsem, obracejíc se ke květinám.
3: Na zdi naší zahrady roste plno fial. A doufám, že vás tam všechny uvidím, až se zase vrátím na zem.
0: Při mých slovech všechny květiny začaly hlučet jedna přes druhou. Vytáhli z blůz zlaté medailonky ve tvaru krychliček.
1: Když jsi přišla ze země,
0: volali,
1: pověz nám, mají-li naše amulety takový tvar jako slunce.
0: Ale veverka se do toho vložila.
5: Schovejte své amulety, schovejte je. Aničce jistě už řekli, že nesmí vyprávět, jak vypadá slunce.
0: Fialy mě však zahrnovaly dál množstvím otázek, až jsem litovala, že jsem vůbec promluvila. Veverka, která byla dřív tak zářivě rusá, že se podobala poletujícímu plameni, když skákala z větve na větev, zešedivěla teď starostí. Ale v tom všechny amulety zmizely za blůzami a fialy i macešky se dali na útěk. U mne zůstala jen sametuška. Divila jsem se, proč to zděšení a ten útěk, až jsem si všimla, že nad námi poletuje nádherná vlaštovka. Nejdříve jsem byla překvapená, že je tak veliká. Zapomněla jsem, jak velice jsem se zmenšila, když jsem vyslovila ono kouzelné zaříkadlo, které mi pomohlo vniknout do království květin. Světlo stršelo na vlaštovčiných křídlech modrými blesky a nic nemohlo být bělejší než její bříško. Několikrát zakroužila kolem nás a pak jediným rozmachem vzlétla, aby kroužila zase o kousek dál.
6: To je ředitelka naší školy,
0: šeptala mi sametuška.
6: Excelence Šedozelená je její nejlepší přítelkyně a asi s ní o tobě mluvila. To ona na nás dohlíží o přestávce a chtěla se patrně podívat, co děláš.
0: V té chvíli k nám přišla podléška a nesla v ruce maličký čtyřlístek. Byl krásný jako krémový koláček a roztomilý jako koťátko. Ustavičně hladil podléšce tvářičky a objímal jí kolem krku tak bouřlivě, až její nažloutlý obličej zrůžověl radostí.
6: To je záslužný odznak naší třídy,
0: zvolala sametuška.
3: Jak to? Záslužný odznak?
0: Divila jsem se.
6: Ano, smí ho nosit nejlepší žačka ze třídy. Jsou to maličké čtyřlístky, které pěstují v kanceláři paní ředitelky. Jsou tak roztomilé a přítulné, že naše nejlepší žačky pracují celé týdny a ani si neodpočinou, jen aby je dostali a směli nosit.
0: Spozorovala jsem, že všechny květiny se závistivě dívaly na podléšku. Vysvětlovala jsem právě sametušce, že u nás ve třídě zapíly odměňují pochvalou, když v tom nějaká pampeliška do mne vrazila tak silně, že jsem se převalila.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: kytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty. Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: Tak hudvínku, co pak je nového?
1: Ale nic, tati, všecko při starém.
0: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
1: Nešlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
0: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
1: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
0: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
1: Žádným, tati.
0: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
1: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
0: Jaká zvířata?
1: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
0: Jo, vy jste měli přírodopis?
1: Simano, tati.
0: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
1: Mně nejasného, že velryba není ryba.
0: Jak to?
1: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
0: A co by byla, když není ryba?
1: Že je prý savec.
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Která?
1: Grónská. Velryba je prý největší savec, tati.
0: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
1: Já myslím, že je ryba.
0: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
1: Na savce, ptáky.
0: No?
1: Plazy.
0: No?
1: Obojživelníky a bezobratlé.
0: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
1: Že letají do povětří.
0: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano, a savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
1: Že chodí.
0: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
1: Hlavně leží.
0: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
1: Savci?
0: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
1: Bučí, tati.
0: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
1: Kůzlátko mečí.
0: Žádné mečí.
1: Bučí.
0: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
1: Chodí.
0: Saje mléko.
1: Saje mléko.
0: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
1: Mečí.
0: Ale
1: chodí.
0: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
1: Tak co tedy je, tati?
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
1: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
0: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
1: Nejsou.
0: No ta vidíš.
1: Oni jsou savec.
0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáš, dej sem ten sešit.
1: Nač, tati?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: Do sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože
0: tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tati.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: Do sešitu nikdo psát nesmí, tati.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simano, tati.
0: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
2: Digi hádanka.
3: Bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
4: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet. A to vyskoukalo to bubenické číslo.
3: To bude asi déšť.
4: Déšť je to. Máš pravdu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem. Zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale se za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovouse Zrzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na čem máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
2: No, pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku.
1: Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Když dorazili do bufetu, bylo tam plno, ale panu Fouskovi se přece jen podařilo najít v rohu stůl pro dva. Když si Paddington stoupil na židli, mohl si pohodlně položit packy na stůl. Zatímco šel pan Fousek pro čaj, medvídek se kolem sebe zvědavě rozhlížel. Když viděl, jak všichni kolem něj jedí, uvědomil si, že má hrozný hlad. Na stole ležela půlka nakousané housky, ale jen po ní natáhl packu, přišla servírka a smetla ji do koše.
1: To bys přece nejedl, Milánku, řekla mu přátelsky a poplácala ho po zádech. Vždyť nevíš, kde všude se to válelo.
0: Paddington měl takový hlad, že mu bylo upřímně jedno, kde všude se to válelo, ale byl příliš zdvořilý, než aby něco namítal. Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek a položil na stůl dva kouřící hrnky čaje a talířek naložený zákusky. Co tomu říkáš? Paddingtonovi se zaleskly oči. To vypadá moc pěkně, děkuji. Odpověděl a nejistě se zadíval na čaj. Ale pít z hrníčku mi moc nejde. Většinou se mi v něm zasekne hlava, nebo by na něj spadne klobouk a pak to vůbec nechutná dobře.
1: Pan Fousek se zamyslel, tak si raději dej klobouk ke mně. Nalij ti čaj na podšálek.
0: V lepších kruzích se to sice nedělá, ale myslím, že pro tentokrát ti to všichni prominou. Paddington si sundal klobouk a opatrně ho položil na stůl a pan Fousek mu mezitím nalil čaj. Medvídek si hladově prohlížel zákusky. Zamlouval se mu zejména veliký dortík s jahodovou marmeládou a krémem, který před něj pan Fousek položil na talíř. Tady máš, Paddingtone, řekl mu. Je mi líto, ale neměli žádný s pomerančovou marmeládou, snad ti bude i tak chutnat. Jsem tak rád, že jsem emigroval, řekl Paddington a natáhl packu po talíři. Myslíte, že bude někomu vadit, když si při jídle stoupnu na stůl? Než mu pan Fousek stačil odpovědět, už stál na stole a pravou packou pevně svíral zákusek. Byl to veliký dortík, ten největší a nejlepkavější, jaký se panu Fouskovi podařilo sehnat, a Paddington ho měl ve vteřině z větší části na Fouskách. Lidé se začali ohlížet a ukazovali si jejich směrem. Pan Fousek zalitoval, že raději nekoupil obyčejný, méně patlavý dortík, ale neměl s medvědími způsoby příliš zkušeností. Zamíchal si čaj a zadíval se z okna. Jakoby svačil s medvědem na Paddingtonském nádraží každý den. Karle, hlas jeho manželky ho okamžitě vrátil na zem. Karle, co to pro boha tomu nebohému medvídkovi provádíš? No jen se na něj podívej, vždyť je úplně celý od krému a jahod. Pan Fousek zmateně vyskočil. Vypadal, že má hlad, odpověděl chabě. Paní Fousková se obrátila na dceru. Vidíš, takhle to dopadá, když nechám tvého otce 5 minut bez dozoru. Juditka nadšeně zatleskala. Vážně u nás bude bydlet, tatínku? Pokud ano, prohlásila paní Fousková, bude na něj asi muset dohlížet někdo jiný než váš tatínek. Jen se podívej, jak chudák vypadá. Paddington byl natolik zaujatý dortíkem, že vůbec nevnímal, co se kolem děje. Najednou si ale povšiml, že se mluví o něm. Vzhlédl od jídla a zjistil, že vedle paní Fouskové stojí holčička s veselýma modrýma očima a dlouhými světlými vlasy. Vyskočil, aby smekl klobouk, ale v tom spěchu uklouzl po marmeládě, která se nějakým záhadným způsobem dostala na skleněnou desku stolu. Na kratičkou chvíli měl pocit, že se všechno a všichni kolem něj obrátili vzhůru nohama. Divoce kolem sebe máchal packami a potom, než ho kdokoliv stačil zachytit, udělal kotrmelec pospátku a se šplouchnutím dopadl do podšálku s čajem. Protože byl čaj ještě horký, vyskočil ještě rychleji, než do něj dopadl a obratem si stoupil do hrnku pana Fouska. Juditka se smála, až jí tekly slzy. Maminko, ten je tak legrační. Paddington, kterému to nepřipadalo legrační ani trochu, stál ještě pořád s jednou nohou na stole a s druhou v čaji pana Fouska. Všude po obličeji měl veliké bílé fleky od krému a za levým uchem trochu jahodové marmelády. V životě by mě nenapadlo, řekla paní Fousková, že se někdo dokáže takhle zřídit jediným dortíkem.
1: Pan Fousek si odkašlal. Právě zachytil přísný pohled servírky za pultem.
0: Možná, řekl, bychom už měli raději jít. Zkusím sehnat taxík.
1: Popadl Juditčiny věci a vyrazil ze dveří.
0: Paddington opatrně slezl ze stolu na židli. Naposledy se ohlédl po rozpatlaných zbytcích dortíku a seskočil na zem. Juditka ho chytla za tlapku. Pojď, Paddingtone, vezmeme tě domů a tam si dáš pořádnou horkou koupel. A potom mi můžeš povyprávět o Jižní Americe. Vsadím se, že jsi zažil spousty dobrodružství.
2: Zažil,
0: odpověděl popravdě Paddington. Spousty. Mně se pořád něco děje, jsem už prostě takový medvěd.
1: Když vyšli z bufetu, stál pan Fousek u taxíku a mával na ně. Řidič se významně podíval na Paddingtona a potom na vnitřek svého krásně čistého auta.
0: Medvědi jsou za příplatek, řekl jim nevrle. A ulepení medvědi stojí ještě jednou tolik.
1: On za to nemůže, že je celý ulepený, pane řidiči, vysvětloval taxikářovi pan Fousek. Právě měl ošklivou nehodu.
0: Řidič zaváhal. No dobrá, nastupte si, ale ať mi to tu neumaže. Dneska zrovna jsem auto čistil.
1: Rodina se spořádaně naskládala na zadní sedadlo taxíku. Pan a paní Fouskovi seděli s Juditkou vzadu a Paddington stál na vyklápěcím sedátku za řidičem, aby se mohl dívat z okna. Když vyjížděli z nádraží, svítilo slunce a po všem tom příšeří a rámusu vypadal svět barevně a vesele. Minuli skupinku lidí na zastávce autobusu a Paddington zamával. Pár lidí na ně vyvalilo oči a jeden pán zvedl klobouk na pozdrav. Všechno bylo velice přátelské. Po týdnech o samotě v záchranném člunu toho bylo hodně ke koukání. Všude samí lidé, auta a veliké červené autobusy, vůbec ne jako v nejtemnějším Peru. Paddington se díval jedním okem ven, aby mu nic neuniklo, a druhým si důkladně prohlížel pana a paní Fouskovi a Juditku. Pan Fousek byl tlustý a veselý, měl veliký knír a brýle a paní Fousková, která byla také trochu buclatá, vypadala jako zvětšená verze Juditky. Paddington zrovna dospěl k rozhodnutí, že se mu u Fouskových bude líbit, když v tom se otevřelo okénko za řidičem a drsný hlas se zeptal: kam jste to říkali, že chcete odvést? Pan Fousek se naklonil dopředu: Windsorské zahrady číslo 32. Řidič si přiložil ruku k uchu. Neslyším vás, zakřičel. Paddington mu poklepal na rameno. Windsorské zahrady číslo 32, zopakoval. Když řidič uslyšel Paddingtonův hlas, leknutím nadskočil a jen tak, že nenarazil do autobusu.
0: Krém, prohlásil trpce, na mém novém kabátu.
1: Juditka se uchychtla a pan Fousek s paní Fouskovou na sebe významně pohlédli. Pan Fousek se podíval na tachometr. Skoro očekával, že cena vyskočí o dalších 50 pencí.
2: Velice se omlouvám, řekl Paddington.
1: Naklonil se kupředu a pokusil se flek vyčistit druhou packou. Na řidičově kabátu se záhadným způsobem objevily navíc šmouhy od marmelády a několik drobků. Řidič se na Paddingtona dlouze zamračeně zadíval. Paddington pozvedl klobouk a řidič okénko znovu zabouchl.
0: Pro pána, povzdychla si paní Fousková, vážně bychom ho měli vykoupat, jen co ho dostaneme domů, vždyť všechno upatlá.
1: Paddington vypadal zamyšleně. Ne, že by se koupal nerad, ale popravdě mu ani moc nevadilo být od hlavy až k patě od marmelády a krému. Byla by škoda to za sebe všechno tak rychle smít. Ale než stihl celou věc promyslet, taxík zastavil a Fouskovi vystoupili z auta.
0: Paddington pevně popadl kufřík a vydal se za Juditkou nahoru po schodech k velkým zeleným dveřím.
2: Teď se poznáš s paní Ptáčkovou, poučila ho Juditka. Ta se o nás stará. Občas je trochu přísná a brblá si pod fousy, ale nemyslí to zle. Určitě se ti bude líbit.
0: Paddington cítil, jak se mu začínají třást kolena. Rozhlédl se po panu a paní Fouskových, ale ti se zrovna o něčem dohadovali s taxíkářem. Slyšel, jak se z druhé strany dveří blíží kroky.
2: Mně se určitě líbit bude, když to říkáš,
0: poznamenal, když zahlédl svůj odraz v pečlivě vyleštěné schránce na dopisy.
2: Ale budu se líbit já jí.
3: Dobrý večer, děti. Budu vám vyprávět o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, známé taky pod jménem Zuzka Knoflík. Žádný div, že ji tak říkají. Zuzka Všetečná má na šatech vždycky mnohem víc knoflíků než kdokoliv jiný a ještě je nosí po kapsách, schovává v krabičkách a všemožných jiných skrýších, zkrátka Zuzka knoflíky miluje. Obyvatele Jankova samozřejmě zajímalo, co Zuzka na knoflících vidí, ale vždycky, když se jí na to zeptali, Zuzka jen pokrčila rameny. Zkrátka mě baví, proto je sbírám a v každém najdu kus potěšení. Ale když se někdo nenechal odbít, vyzvídal dál a žadonil, jako to udělala jedna Zuzčina, zvlášť neodbitná teta, Zuzka se přece jen rozpovídala. Tak za prvé, knoflíky jsou hezké. Je to roztomilá ozdůbka. Za druhé, knoflíky jsou užitečné. Vždyť nám drží šaty. Jenom si zkus představit svět bez knoflíků. Za třetí, knoflíky jsou důležité. Když se nemůžu rozhodnout, jestli mám něco udělat nebo ne, rozpočítám si to na knoflících. A za čtvrté, knoflíky plní přání. K tomu ovšem potřebujeme ještě kominíka. A za páté, knoflíky vypravují příběhy. Nevymýšlej si, řekla přísně teta, když si vyslechla Zuzčinu chválu knoflíků. Souhlasím se vším, co jsi řekla za prvé až za čtvrté, ale že by knoflíky vyprávěli. Zuzka se zasmála a zachrastila krabicí z knoflíky. Slyšela jsi je, tetičko? Teď dokonce promluvili všechny najednou. Já jsem jim tedy nerozuměla, broukla teta. Ale ať mi něco řekne sám, třeba tenhle maličký. A ukázala namrňavý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Chvilku bylo ticho, až se zas ozvala teta. No prosím, nemluví. Jenže Zuzka hned hbitě vysvětluje, ten mluví tak tenkým hláskem, že ho musíš poslouchat jen tenkýma ušima. Tak tenké uši má, myslím, jen Zuzka Všetečná, řečená knoflík, a ta si moc ráda vymýšlí, už klíbla se teta. Za to Zuzka se usmála a pak nabídla. Jestli chceš, povím ti, co mi ten knoflíček vyprávěl. No to se víš, že chci, jinak se nic nedozvím. Nemám totiž tenké uši, zabručela teta trochu závistivě a Zuzka začala vyprávět. Tenhle perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky byl kdysi přišitý na hedvábné noční košilce malé princezny Blanky. Časem princezna z košilky vyrostla, ale s knoflíčkem se nechtěla rozloučit, tebe si schovám, řekla mu něžně, protože s tebou jsem měla nejlepší sny. A opravdu ho nosila pořád u sebe a tvrdila, že to je její knoflíček pro štěstí. Jednou se princezna Blanka učila poklony. Učila se je proto, že se měla vdávat a musela umět jinou poklonu pro ty prince, které odmítne, a jinou zas pro toho, který se jí zalíbí. Ukláněla se a ukláněla a přitom jí vypadl z kapsy její perleťový knoflíček pro štěstí. A protože byl kulatý, musel se kutálet. A protože královský zámek stál na kopci, dokutálel se daleko, nakonec zůstal ležet v prachu královské silnice. Po téhle silnici se brzy začaly sjíždět princové. Ale princezna Blanka, nešťastná z toho, že ztratila knoflíček pro štěstí, se na každého sotva podívala. Ledově se mu uklonila a pak už se jen mračila a kabonila. A tak princové zanedlouho zas odjížděli po královské silnici domů a jeden druhému vykládal, že princezna Blanka je sice moc krásná, ale moc smutná princezna a že by s ní asi byl moc smutný život. Když jejich řeči slyšel perleťový knoflíček, jenom se ošklíbal. S vámi by princezna taky neudělala štěstí. Nikoho z vás ani nenapadlo zeptat se jí, proč je smutná. Pak jednou k večeru zas klusal po silnici jezdec. Mířil do zámku. Jeho kůň šlápl právě na perleťový knoflíček a ten v tu chvíli řekl, co kdybych se vmáčkl do škvíry mezi kopytem a podkovou. Tak dojedu do zámku a tam už se mi nějak podaří dostat se k plance. Jinak zůstane navždycky smutnou princeznou. Jezdec si brzy všiml, že jeho kůň kulhá. Co pak je, koníčku? Že ty máš v podkově oblázek, řekl, seskočil z koně a našel ve škvírce pod podkovou perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Zalíbil se mu na první pohled. Tebe si schovám, zvolal. Budeš můj malý talismán. Pojedeme spolu k princezně Blance a kdo ví, třeba s tebou u ní udělám štěstí. Moc rád s tebou pojedu a dokonce se za tebe přimluvím, řekl spokojeně knoflíček. A protože tenhle jezdec byl princ s tenkýma ušima, slyšel to a hned vyzvídal. Co pak ty znáš princeznu? Znám, kývl knoflíček. Pak třeba víš, proč je smutná. Jen co se my dva spolu u ní objevíme, všechen smutek jí přejde, smál se knoflíček. To ti slibuju, princi. A taky slibuju, že budu nosit tobě i princezně štěstí. No a to pak taky malý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky děl. To je vlastně konec jeho příběhu, uzavřela Zuzka knoflík vyprávění. Teta na to povídá zamyšleně. Hezky jsi to vymyslela. Nic jsem si nevymyslela, zlobí se Zuzka. Řekl mi to on, kývla směrem ke knoflíku. No jak mi potom vysvětlíš, že máš princezněn knoflíček ve své sbírce? Snadno, zasmála se Zuzka. Dala mi ho sama princezna Blanka, vážně. Potkala jsem ji jednou na procházce a ona mi povídá, Zuzko, mně už tenhle knoflíček přinesl štěstí dost a dost. Ty sbíráš knoflíky, tak si ho vem a hezky si ho užij. Taky chodím na procházky, ale princeznu Blanku jsem nikdy nepotkala, prohodila teta. Tetičko, člověk musí vědět, kam se jít procházet. Teta si povzdychla, to ví, myslím, jen Zuzka všetečná řečená knoflík. A ta si moc ráda vymýšlí, pak mávla rukou, však ty z toho jednou vyrosteš. Ale Zuzka zachrastila krabicí z knoflíky a řekla vážně, kde pak tetičko? Nevyrostu, slyšíš? Knoflíky to sami říkají. Já jsem zkrátka všetečná Zuzka knoflík.

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahu. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zachrát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší, Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
5: V téhleté.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
5: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
5: Tak čti. Mhm.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
5: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
5: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
5: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
5: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
5: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by ses nám líbilo.
5: Víc by ses nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
5: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
5: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však nerylo?
5: Kdybys v ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
5: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
5: Děkuju.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Dívka ve sněhu. Na motivy švédské pohádky. Byl jednou jeden chlapec a ten se vypravil v zimě do lesa pro dříví. To se ví, měl mít doma zásobu, ale zima se ten rok protáhla a všechno, co měli, už stopili. Tak šel ten mladík, říkali mu Ole, do lesa. A jak tak jde, uviděl ve sněhu stopy. To se podívejme, řekl si. Kdo pak se to v tom nečase taky vydal ven? Stopa je to malá, maličká. To byla jistě dívka. Ale jak to, že se vypravila do mrazu bosa? Ole zapomněl na dříví a jde po té stopě malinkých nožek. Na obloze se objevily těžké mraky, ale Ole si jich nevšímal. Nevšiml si také, že se dostal do lesa, ve kterém nikdy nebyl. Až přišel na paseku, kde stál obrovský palác celý z ledu. V jeho dveřích se stopa malých nohou ztratila. Tohle je jistě palác severního krále, pomyslel si Ole. Slyšel jsem o něm, že září jako křišťál. Ale že jej někdy uvidím, to mi vážně nenapadlo. Musím si to zde pořádně prohlédnout, abych měl doma co vypravovat. Tak si chlapec prohlížel zámek. Všude samý led, rampouchy jako sloupy, sněhové vločky po stěnách. Ale nikde ani človíčka. Až přišel chlapec do zahrady, ve které stály zmrzlé stromy. A pod jedním z nich opět stopa malých nožek. Teď už ji nestratím, vykřikl Ole a dal se po stopě. Šel zahradou, až přišel k obrovské hromadě sněhu a v ní je zahrabána dívka. Jen hlava jí z bílé kupy vykukuje. ale bylo to to nejkrásnější děvče, jaké Ole kdy viděl. Hned si k ní klekl a ptá se. Kdo jsi? A kde ses tu vzala? V tom sněhu přece za chvíli musíš zmrznout. Jsem dcera jižního krále, řekla dívka. Severní král mě chtěl za ženu a když jsem odmítla, začaroval mě sem, do sněhu. Myslí si, že v mrazu mé srdce změkne, ale toho se nedočká.
2: Pomohu ti ven, řekl Ole a začal hrabat sníh rukama.
1: Ale ať se snažil, jak chtěl, neodhodil sněhu ani hrstičku. Tak pochopil, že jsou to čáry.
2: Není nějaká možnost, jak tě ze sněhu vysvobodit? Zeptal se dívky.
1: Kdyby někdo přespal po 3 noci v paláci severního krále a slova nepromluvil, pak by sníh kolem mě roztál, řeklo děvče.
2: No, když jde jen o to, zasmál se Ole. Můžeš si myslet, že už jsi vysvobozená. Já tady ty 3 noci přespím.
1: Nevím, bude-li to tak jednoduché. Severní král jistě chystá nějakou léčku. Ale chceš-li to zkusit, budu ráda.
2: Když tě vysvobodím, budeš pak moje?
1: Ano, o tom by se dalo hovořit, odpověděla princezna.
2: Tak se chlapec vrátil do zámku a dívá se, kde by si ustlal. Na ledové lože se mu nechtělo. Položil tedy na zem svůj kabátek a lehl si na něj. Do půlnoci se nedělo nic. Ale jak ledové hodiny odbyly, otevřely se dveře a do komnaty vběhla smečka vlků. Vrčí, vyjí, tesáky cení, až do tváře Olemu tlamy strkají. Ale on nic. Mlčí jako zařezaný. Hodinu tak kolem chlapce běhali, skákali přes něj, ale žádný ho nekousl. Jak odbyla 1 z půlnoci, vlci se ztratili a Ole spal klidně až do rána. Když se vzbudil, vidí, že na ledovém stole je připravena snídaně. Najedl se a hned do zahrady. Přijde k hromadě sněhu a co nevidí? Princezna je popás ze sněhu venku. Tak si s ní Ole celý den povídal a přišel na to, že je nejen hezká, ale taky moc chytrá. Jak se snesl večer, vrátil se do zámku a zase si ustlal na zemi. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny odbyly půlnoc, otevřely se dveře a dovnitř vtrhly 3 medvědi. Mručí, brumlají, prackami Oleho po zemi převalují. Dobře mu nebylo, to se ví, ale ani slůvkem nehlesl. Tak si s ním zvířata hrála celou hodinu. Jak odbyla 1 z půlnoci, medvědi se ztratili a Ole spal klidně až do rána. Ráno se vzbudil a vida, na stole je snídaně. Snědl ji a honem k princezně. Sláva, už byla ze sněhu venku až po kolena. Tak si s ní Ole celý den povídal a zjistil, že je nejen hezká a chytrá, ale taky moc laskavá a hodná. Jak se setmělo, vrátil se do paláce, ulehl na svůj kabátek a čekal, co se bude dít. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny půlnoc odbyly, otevřely se dveře a přišel sám severní král. V každé ruce držel ledový meč. Jeden podal Olemu, druhý si vzal sám a začali se bít. Ole byl šikovný, ale severní král měl taky ruku hobitovu. Několikrát Ole ho zasáhl. Košili mu mečem rozsekl. To se ví, že chlapce rány bolely. Ale ani hlásku nevydal. Bojovali tak celou hodinu. Ale jak jedna z půlnoci odbyla, severní král zmizel. Ole si lehl a spal klidně až do rána. Ráno ani na stůl nepohlédl, na snídani zapomněl, běžel do zahrady. A tam

Takového se stát nemůže. Tak odešel Ole s princeznou domů, dali vědět jejímu otci co a jak a chystala se svatba. Princezně do vlasů svatební čelenku vpletli, na stoli mísy položili, cestu květinami posypali. A už jede kočár ke kostelu. Ole pyšný jako páv, že si veze takovou krasavici a navíc hodnou, laskavou a chytrou ženu. Jenže jak se tak kočár po cestě otřásal a kolébal, přišla na Olého dřímota. A jak oči zamhouřil, bylo zle. Dívka vedle něho naráz zmrzla. To se ví, když Ole procitl, rval si zoufalstvím vlasy z hlavy. A svatebčané dělali, co mohli, aby děvče zase k životu přivedli. Polévali je teplou vodou, snažili se led rozlámat, ale nic platno. Tak si Ole postavil dívku jako sochu do zahrádky a chodil se na ní dívat. Dny ubíhaly, zima skončila, přišlo jaro. Teď by snad mohla roztát, myslel si Ole. Ale nic takového se nestalo. To se ví, byly v tom čáry. Když chlapec viděl, že jeho nevěsta je pořád jen kusem ledu, dal se do pláče. Kéž bych také zmrzl, přál si. Pak by moje srdce citu nemělo, ale takhle se budu trápit až do konce života. Jenže jak Ole mu padaly horké slzy z očí, dopadla jedna na princezninu stuhlou ruku. A jak se dotkla ledu, začal tát a za chvíli tu byla dcera jižního krále živá a krásná jako dřív. Tak to všechno dobře dopadlo. Svatba se konala podruhé a tentokrát už Ole neusnul. A že mu princeznin otec dal hromadu zlata, postavil si velký dům a dobře si se ženou žili. Už nikdy Ole nemusel v zimě na dříví do lesa.

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy, tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
0: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
0: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
0: Z hora dolů se letí hned potom, odsekl Čmelda.

0: tě stejně nic učit nebudu, protože nejsi pravá Beruška.
1: Jaže, nejsem, jak to, že ne?
0: Polekala se Beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Ale,
0: vzlikala Beruška,
1: já jsem ještě malá.
0: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá. A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahřmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet. To je moje kroupa, řekl, s tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

A tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.

kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: Zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a potom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat.
1: To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků,
0: usmívala se Beruška. Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi, aby dali rybníku Pardoubek jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě třetí rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu bříško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bahna.
1: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A Sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
2: Vypouští vodu. Jo, jo, už je to tak. Zase budou lovit.
1: To už je zase čas, Horymíre? Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
2: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
1: Schovám se, Horymíre.
2: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
1: A co Štika Aneška?
2: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už její pěkný kousek pro slavnostní tabuli panskou.
1: A Okoun Félix, Luizík a Línek Silvestr?
2: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Luizíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
1: A Bartoloměj?
3: O mě se neboj. Použiji zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna. Do bahna.
0: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Félix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni. Všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
4: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
0: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů. A potom přišel Štědrý den.

Maminka holčičky, které říkali Klárka, řekla tatínkovi, aby Pepíka klepnul paličkou. Ale Klárka začala plakat a tatínek, že tedy klepnout nemůže. Potom, že to udělá maminka, ale ta taky nemohla. A tak nakonec Pepu vzali do mokré utěrky a šli s ním k veliké řece. Tady tatínek pověděl Klárce, že udělají dobrý skutek a že kapříka na Štědrý den pustí. A tak dala Klárka kapříkovi ještě pusinku pro štěstí a tatínek ho pustil do vody. Pepík chtěl honem pryč, ale potom si to rozmyslel, protože měl holčičku Klárku vlastně docela rád. A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapříka Pepu odvezli z Pardubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálu. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase Bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let po rybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuju se Šťovíček.

0: Škoda, že nejsem lidi.
1: Léčení mlaskalky a srkavky. Mlask, srk, hlt, žbluňk. Krištof Novák právě dopil mléko. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příboru a ani se nemusela dívat, jestli už dojedl. Poznala to podle toho, že se z kuchyně přestalo ozývat jeho hlasité srkání a mlaskání. Paní Nováková si dávala za vinu, že Krištof neumí slušně jíst. Ustavičně mu domlouvala, ale její slova se dosud míjela účinkem. Krištof byl sympatický 10letý kluk, měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek. Ovšem nevěděl, jak si vychovaní lidé počínají u jídla. Krištof totiž mlaskal, srkal, hltal jako čuně. Mlaskal tak vydatně, jako by na blízku kdo si plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z talíře, takže vlastně ani nepotřeboval lžíci. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna. Ale já myslím, že to úplně stačí, abyste mi dali za pravdu, že sedět u stolu vedle Krištofa bylo stejné, jako kdyby člověk seděl vedle hladového zvířete. Paní Nováková leštila sváteční příbory, přemýšlela o Krištofovi a byla smutná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková. Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry a tak jsem si myslela, že to bude děti určitě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý a asi 12 dospělých. Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel. Ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem. Hrůza pomyslet. Co budeme dělat? Co si počneme? Zabědovala nahlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka poradí, aby aspoň jednou mohl mezi lidi. A pak ať si klidně zas mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá a žbluňká. Paní Nováková se zachvěla. Ale komu se svěřit? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Láry Fáry a poví jí o svém trápení. A opravdu nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila Krištofovi způsoby. Pak dodala, že má jít v sobotu na návštěvu ke kamarádovi. A nakonec se rozplakala. Nelamte si s tím hlavu, chlácholila jí paní Láry Fáry. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní, ale rozhodla jsem se, že vám na pár dní půjčím Kvida. Jakého Kvida? Zeptala se paní Nováková. Kdo to je? Čuník, odpověděla paní Láry Fáry. O to snad ne, vyděsila se paní Nováková. Žádného čuníka nepotřebujeme, nemáme pro něj ani chlívek a pak, co by tomu řekli sousedi?
2: Nebojte se, s Kvidem nebudou potíže. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm vůbec nebudou vědět.
1: Ale kam mu postavíme koryto? Starala se paní Nováková.
2: Kvido přece nic takového nepotřebuje, vysvětlila jí paní Lárifáry. To je právě to. Má vybrané společenské chování. A když ho necháte jíst u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Naučí ho všemu, co je třeba.
1: To by bylo úžasné, zaradovala se paní Nováková.
2: Jistě, řekla paní Lárifáry. Každá maminka, které jsem Kvida půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na čuníka v domě tak zvyknete, že mi ho ani nebudete chtít vrátit. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si ho tolik oblíbí, že by si ho nejraději nechal. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý večer musí proběhnout. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
1: Paní Nováková tedy našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě.
2: Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky, ale když si vzpomněla, co říkala paní Lárifáry o Kvidově vzorném chování, vytáhla sváteční plátěné prostírání, které šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaklepání. Přede dveřmi stál Krištof a velký růžový pašík.
3: Tohle je Kvido, maminko. Ode dneška bude bydlet u nás, oznámil chlapec. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
1: Tak pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu, prohlásila ohromená paní Nováková.
2: Krištof vykřikl hurá a hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl kakao a začal ho smlaskáním srkat a hltat. Kvido šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře a pak si vylezl na židli proti Krištofovi.
4: Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zaléval to kakaem.
2: Čuník se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a bez spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvido počíná u stolu. Hleděl na pašíka s otevřenou pusou. Na horním rtu mu zůstaly fousky od kaká a na bradě drobečky. Kvido se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu otřel kakaové fousky a smetl drobečky z brady.
1: Krištof byl bez sebe nadšením. S plnou pusou prohlásil si pašák, Kvido.
2: Čuník mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit.
1: Krištof se obrátil na maminku. Co mu říkáš, mami? Je chytrý, viď? A roztomilý.
2: Kvido se otočil k paní Novákové a ona by přísahala, že na ní šibalsky mrknul.
1: Krištof do sebe obyčejně naházel jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula už celá 15 minut a chlapec stále ještě seděl u stolu. Když přišla maminka uklidit nádobí, S údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl.
2: Potom odvedl Čuníka do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát.
1: Kvido se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a přikývl, že je se svým pelíškem spokojen. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kde bude taky bratr paní Tomkové, jak se radila s paní Larifáry a že k ním přišel Kvido.
2: Pan Novák se tvářil nedůvěřivě. Proč se má jeho syn učit slušnému chování od Čuníka?
4: No to je, jako by se stal kozel zahradníkem, rozesmál se nakonec.
1: Přestaň, Filipe, okřikla ho paní Nováková. Takové Čuně si ještě neviděl.
2: Myslím, že se musím na toho vašeho učitele podívat, usoudil pan Novák.
4: Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou.
1: Nejprve nahlédl do dřevníku, pak strčil hlavu do sklepa, viděl tam na zemi modrou deku a taky zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl, nakoukl pod pračku, pod vanu, pod žehlicí prkno. Kvi, kvi, kvi, kvi, zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené a tak je zavřel a zamkl. Přitom si bručel po dvou si o zlodějích a o neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se půjde zeptat Krištofa, kde Čuníka má. A jaké bylo jeho překvapení, když viděl, že se Kvido rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas.
4: Kvi, kvi, tak tohle je ten váš Kvido? Zavolal vesele tatínek.
1: Kvido pootevřel očka a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu uklonil.
2: To jsem blázen, divil se pan Novák.
1: Krištof se zasmál.
4: Že je Kvido prima, viď, tati?
2: Tatínek se vzpamatoval. Vždycky jsem říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
1: Kvido se na něj chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví.
2: Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za uchem.
1: Kvido se zdvořile, ale rázně odtáhl a šel si zas lehnout na rohošku.
4: No, asi se půjdu podívat, jak jsme daleko s večeří, prohlásil tatínek.
1: Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku. Jenomže Kvido, který šel za ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal se pečlivě drhnout mýdlem. Když byl hotov, vypustil vodu a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si Kvido důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se umyl a utřel a viděl, že Čuník mezitím uchopil kartáč na vlasy a pečlivě si uhlazuje štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval. Pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková dočista zapomněla, kdo je Kvido, a usmažila k večeři vepřové kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a do zlatova vypečené.
2: Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a ukrojil si kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, Kvido? Ty nerad kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec to pochopil. Vysvětlím to mamince. Uvaří ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky vaří vajíčko. Uklidňoval ho. Kvido si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou, pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s Kvidem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se chtěl jít proběhnout, ale dveře na zahradu byly zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece, vyběhl po schodech, chvíli zápolil s dveřmi od sklepa a pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hrali karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková: dále? A velice se podivila, když spatřila nevrlého Čuníka. Tobě je tam asi smutno, viď, řekla. Kvido zavrtěl hlavou. Tak je ti zima? Strachovala se paní Nováková. Kvido vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa. Kde pak máš deku, ty můj chudáčku? Vykřikla maminka. Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kam se podělá? Pan Novák jen cosi zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku. No, teď snad se už můžeme vrátit nahoru. Kvido ho však ještě táhl ke dveřím na zahradu. Copak, kamaráde, dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát. Maminka spráskla ruce, to je ono. Paní Láry Fáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvido mohl v noci proběhnout po zahradě. A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Večer jsme měli kotlety a dneska šunku. Kvidovi se div neudělalo špatně. Já měla dojem, že vám včera chutnalo. Máš přece kotlety tolikrát. Jenže to je vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa. Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvido všiml? Pro pána, musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám ovesnou kaši a topinky. Pospíš si, já zatím vyvětrám, aby ta šunka nebyla tolik cítit. Když do kuchyně za chvilku přišel Kvido, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu i teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a shrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Teď na Kvida dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a spatřil pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky.
1: Promiň, Kvido, já už nebudu hltat jak čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvido se na něj jen tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro šlehačku.
2: Čuník zavrtěl hlavou. Uchopil Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na dvě stejné poloviny. Jednu z nich přesunul k sobě. Krištof se zaradoval.
1: Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit?
2: Kvido přikývl a posypal si kaši dvěma lžičkami cukru. Krištof to sledoval a pak udělal to též. Jakmile si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvido mu vzal lžíci a předvedl, jak se správně jí. Nabíral si malá sousta a dbal na to, aby měl po každé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm.
4: Je to mnohem lepší než dřív.
2: Kvido se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec svůj talířek vylízat, ale pášík zavrtěl hlavou. Vypadalo to, že Krištofovi se tohle vyučování docela zamlouvá, protože před odchodem do školy objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu zpátky poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To už se u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvido dohlédl na to, aby se před návštěvou důkladně vykoupal a oblékl. Chlapec si sám vyleštil boty a vzal si čistý kapesník. Když pašík osaměl, šel se do kuchyně podívat, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo náhle smutno. Kvido odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Jeho kamarád se vrátil až kolem 10. Byl nadšen a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho napjatě poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomku k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé volala paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejspůsobnějších chlapců, jaké kdy poznala. On totiž ví, co se sluší a patří. Paní Nováková byla na svého syna náležitě pyšná. Po druhé se v telefonu ozvala paní Láry Fáry. Ptala se, jak se daří Kvidovi. Musím uznat, že má opravdu dokonalé vychování. Je moc milý, teprve teď vidím, jak lidé prasatům křivdí, shrnula svůj názor paní Nováková. Kvido ovšem není obyčejný čuník, namítla paní Láry Fáry. Ale proč vám vlastně volám? Požádala mě paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky. Maminka si nenápadně utírala slzy, když jim mávala z okna na rozloučenou a tiše doufala, že se u nich snad Kvidovi líbilo.
5: Mňam, mňam.

0: Justýna! Justýna!
1: Cože? Co? Už?
0: Už jsem vysílá. Justýno,
1: no tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž rým.
0: Dobásníš to potom.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justýnou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
0: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
1: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
0: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
1: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
0: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
1: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
0: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
1: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
0: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
1: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
0: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
1: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
0: A co bude dnes?
1: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
0: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
1: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
0: Provázek.
1: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
0: Kolem šišky?
1: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
0: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
1: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. Jo. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
0: Jo. Už to mám asi napatrané.
1: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho. Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrníčka se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrníčka nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
0: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
1: No ale ne, že zase utečeš.
0: A jedno pro zajíce Antonína.
1: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
0: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu...
1: Ne,

za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Mars NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han,

účasti všech kadárů.

0: darů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau. Pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech svaz chovatelů kanárů.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

je foškubem. Jou, pežníci v povolání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, který neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

0: šlupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
3: Špatná věc se podařila, hru bazila, zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorčí osvětě. Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
4: Dobře jsme si zaloupili.
5: Dobře.
4: Žádná krev netekla.
5: Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.

Byl jednou jeden král. A ten měl ze všeho nejraději švestkové knedlíky s mákem. Nic jiného jej ani nezajímalo. Přišel k němu jednou kuchař a povídá: králi, už nikde nemají švestky a mák. Král se jen usmíval a řekl: to nevadí. Hlavně, že mi předložíš švestkové knedlíky s mákem. Už jsem bezmála den tu dobrotu neměl v puse. Trvá ti to celou věčnost. Kuchař mu povídá: když nejsou švestky a mák, nemohou být ani švestkové knedlíky s mákem. To dá rozum, ne? Ale král se pořád jen usmíval. Kuchaři, ty šibale, moje švestkové knedlíky s mákem, že nemohou být. A mrkal na kuchaře čtverácky a dělal na něj ukazováčkem ty, ty, ty. Kuchař jenom vážně vrtěl hlavou, že to opravdu možné není. A tu teprve král vykulil oči a vybafl: a co tedy budu jíst? Vždyť umřu hlady. Kuchař jen bezradně pokrčil rameny a král se dopálil. Hrom do toho. Prach obyčejné knedlíky s mákem a nejsou. Vykopl oknem své dva královské pantofle, až spadly do rybníka mezi polekané kačeny. Obul si gumové holínky a povídá: tak tedy kvůli těm švestkovým knedlíkům udělám válku a hotovo. Vyšel na balkón a zapískal na píšťalku a hned tu stálo vojsko připravené v plucích. Král volá: vojáci, rozkutejte třeba celou zemi, ale bez máku a bez švestek se mi nevracejte, nebo vás rozsekám na cucky. Vojáci řekli hurá a rozjeli se do celého světa. Rozjeli se, ale málo platné. Když jednou nejsou švestky a mák, může se král ukřičet a vojáci se mohou uběhat, nic nevyběhají. Kde nic není, ani voják nenajde. Král zatím čekal a vrtěl netrpělivě palci v gumových holínkách. Kuchař mu nosil všelijaké dobroty. Kačičku do zlatova upečenou posázenou třešínkami, palačinky s tvarohem a s jahodovou marmeládou, brambůrky s pažitkou a kyselým mlékem. A král se jenom ušklíbal a zlobil se. Nemohu ty tvoje patlaniny ani vidět. Všechno to vyházel z okna. Pod okny hráli kluci kopanou. Byli celí uřícení a ušmouhovaní. Vrhli se na ty dobroty a všechno to snědli. Král mezi tím dostal chuť alespoň na tu pečenou kačičku. Kouká z okna? Ani ta už nebyla. I rozběhl se za kuchařem. Ale ten už měl zbalený kufr a uraženě mu řekl: mějte se tu pěkně. Když se vám moje služba nelíbí, mohu jít. Mě vezmou všude rádi. Ale co s vámi? Aha. Praštil dveřmi, až se zámek otřásl. A král tu stojí celý udivený a zírá, ale marně. Protože nikde nikdo. Tu mu na nos sedla moucha a povídá: tak už si dokraloval. Král bez vojáků a bez kuchaře není král. To jsem totiž zapomněl říci, že všichni ti vojáci, co je král poslal do světa a co nikde nemohli najít švestky ani mák, svlékli uniformy a řekli si: proč bychom se vraceli? Dát se rozsekat na cucky? Má úcta. Hledejte si nás. Stali se vším možným. Jenom na vojákování už ani nevzpomněli. Král se divil, co mu to moucha povídá.
No, koukejme se. Možná, že máš pravdu, no jo. Ale co teď? Moucha si chvíli důležitě umývala přední nožičky a potom řekla. No, nic se nedá dělat. Ale ty budeš muset něco dělat. Snad výhybkáře? Nebo prodavače? Ale to bys musel mít jedničku z počtu. Nebo bys snad mohl rozvážet zeleninu? Nevím. Musíš koukat, no. Práce je všude habaděj, ale já už musím letět. Mám málo času. A uletěla. Král ještě chvíli stál nerozhodně, ale potom už si jistě něco vybral. Nevím přesně, co to bylo. Nejspíš rozváží tu zeleninu. To je docela hezká práce. A ke švestkám je při ní blízko. Jisté však je, že se z něho stal docela obyčejný člověk. I jméno má teď docela obyčejné. František Král.

jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Nehlídej zpěti tyhle matky a oni nás vystrkují ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hlavy. A ty maminky mám nůrkou a další šly myšly a nechtíšky a ňu, ňu, ňu a ty

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: "Podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme." Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. "Takového siláka, to jsme ještě neviděli." Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou, vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
0: "Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde blizzard."
1: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdosi zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: "Kdo to k nám jde tak pozdě?"
1: řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. "Kdo to je?" zeptal se.
2: "Nějaký pan Izrty," řekla maminka. "Přišel si prý pro našeho Petříka."
1: Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: "Ale já nikam nechci jít,"
1: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: "Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít."
3: "Ale já nechci," křičel Petřík.
1: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.

Čarodějné zelíčko. To vám jednou na tom světě žil mladý lovec, který se vydal do lesa na čekanou. A protože to byl chasník veselý a srdečný, zvesela si pískal do kroku, až se z toho jednomu tetelilo srdíčko. A když měl napísknuto na další trylek, objevila se tam pojednou stará, ošklivá matička, která ho pozdravila a řekla: Dobrý den, panáčku, ty jsi mi ale nějaký veselý a spokojený. To mě není ani do kroku, ani do skoku. Mám velký hlad i žízeň, dej mi nějakou tu almužnu. Lovec ubohou matičku politoval, sáhnul do torny a dal jí, co měl. Však on se nějak obejde. Pak chtěl jít dál, ale stařenka ho pozdržela a řekla: Poslouchej, chlapče, co ti řeknu. Ty máš srdce k pohlazení. Víš co? Jdi dál touto cestou, až přijdeš k jednomu stromu, na kterém sedí 9 ptáků a ti drží v zobácích plášť a tahají se o něj. Vezmi svoji pušku a střel mezi ně. Určitě ten plášť pustí na zem, ale zasáhneš i některého z nich. Ten plášť si vezmi, protože je kouzelný. Když si ho přehodíš přes ramena, budeš hned na místě, kde si budeš přát. Z toho mrtvého ptáka vyjmi srdce a spolkni ho. Potom najdeš každého rána pod polštářem kousek zlata. Lovec té moudré matičce poděkoval a když si pomyslel: Pěkné věci k slibování, teď jen, aby z toho taky něco bylo. Ale sotva ušel 100 kroků, uslyšel nad sebou ve větvích křik a hlomození a když zvedl oči, tu uviděl hejno ptáků, kteří se zuřivě prali o nějaký hadr, klovali se zobákem a křičeli, skřehotali a vřískali, inu jako hejno pekelníků. No podívejme se, řekl si lovec, to je přesně tak, jak to ta matička povídala. Sundal z ramene pušku, zacílil a střelil mezi ně. Prásk! A peří se rozlétlo na všechny strany. Ptáci se měli s velkým křikem k úprku, ale jeden padnul zasažený dolů a ten plášť se snesl na něj. Tu udělal lovec, jak mu stařenka poradila. Ptáka rozříznul, vyhledal srdce, spolknul je a plášť si vzal domů. Druhého dne, když se probudil, mu přišlo na mysl to babské povídání a tak zvednul polštář. A tu máš, čerte kropáč, usmíval se na něj kousek zlata. A od teďka to bylo tak každý den, když se ráno probudil. Nahospodařil si tím způsobem pěknou hromádku zlata, až si jednoho rána pomyslel: K čemu mi je všechno to zlato, když dřepím doma? Co se vydat do světa a trochu se v něm porozhlédnout? A protože nikdy neměl daleko od řeči k činu, rozžehnal se s rodiči, hodil si na záda svoji pušku a vydal se do světa. Šel a šel, až jednoho dne přišel do hustého černého lesa. A když se ten les měl ke svému konci, stál tam v rovině přenádherný zámek. Jedno okno toho zámku bylo otevřené a v něm byla rozložená stařena, ošklivá jako noc, a vedle ní stála dívka, krásná jako den. No ta stařena vám byla ala čarodějnice a zrovna skřehotala dívce do ucha takovouto písničku. Podívej se na toho, co právě přichází z lesa.
ten si nosí svoje štěstí v žaludku. Ale tohle štěstíčko by lépe slušelo nám. Musíme to ptačí srdéčko dostat. Jen si představ. Každé ráno kus zlata pod polštářem. A snovala sítě, jak to zaonačit, aby se to vyvedlo. A k posledku si neopustila přísné nakázání. A jestli mě neposlechneš, zle se ti věru povede. Když přišel lovec blíž, zaostřil oko na tu dívčí spanilost a řekl si, už jsem tak dlouho na cestě, měl bych si odpočinout. Co si zajít do toho krásného zámku? Vždyť peněz mám dost. Ale do zámku ho nehnala únava. Prostě se do toho krásného obrazu v okně zakoukal. Vešel a byl přátelsky přivítán. A ty dvě ho hostili jako nějakého pána. Netrvalo to déle než na 7 slepičích kroků a jednosový zahoukání. A byl do té čarodějnické dcerky zamilován tak, že nemyslel na nic jiného, než že by jí snesl i modré z nebe, jen kdyby si to byla přála. To byl ten pravý okamžik pro čarodějné podnikání. Teď si musím vzít to ptačí srdéčko. Ani nepozná, že mu chybí. Pomyslela si čarodějnice a měla se k vaření lektvaru. Když ho uvařila, nalila ho do poháru a podala ho dívce, která ho nesla zamilovanému chasníkovi sama předložit. Lovec omámený láskou stěží vnímal, co pije. A když to vypil, vyvrhnul to ptačí srdce, aniž by to sám spozoroval. Pana srdíčko tajně sebrala, pak ho na stařenčino přikázání sama polknula. A od té chvíle neleželo zlato pod lovcovým polštářem, ale radovala se z něj každé ráno ta čarodějnice, která se nemohla dočkat kohoutího kokrání. A lovec? Ten byl tak zamilovaný a poblázněný, že nemyslel na nic jiného, než jak by byl nejvíce s dívkou a na zlato ani nevzdechnul. Jednoho rána čarodějnice pravila, ptačí srdce máme, ale ten kouzelný plášť by se také hodil. Ale dívka prosila, ten mu nechejme, vždyť by přišel o celé své bohatství. Stařena se ale rozhněvala a zavřískla. Takový plášť druhý podobný na celém světě nenajdeš. Ten musím mít. A k tomu přesvědčování přidala dívce i pár pořádných dloubanců a štípanců, které provázela útěšnými slovy, že když ji neposlechne, zle se jí povede. Tak se dívka podvolila. Postavila se k oknu, rozhlížela se po okolí a tvářila se smutně, přesmutně, až to nebylo ke koukání. A lovec se jí hned ptal, proč jsi tak smutná, má nejmilejší? Ach, můj poklade, dala mu v odpověď. Tam naproti se rozkládají granátové hory, kde může člověk najít ty nejvzácnější drahokamy. Já bych se tam tak ráda podívala. Ale nevím, jak bych se tam dostala, když nemám ptačí křídla. Jak na to pomyslím, jsem pak smutná, přesmutná. Tak tohohle trápení tě zakrátko zbavím, řekl lovec. Dívku popadnul, schoval ji pod svůj plášť a k tomu si přál být na granátové hoře a než by se člověk nadechnul, byli tam. A to vám bylo radostné pokoukání,
kam se člověk podíval, zářilo tu tisíce drahokamů a oni sbírali jen ty nejdrahocenější. Ale tu se nějakým čarodějním zaříkáním lovci stěžkli víčka a on se měl k odpočinku. Chvíli si tu sedněme a odpočiňme si, řekl dívce. Jsem tak unavený, že se sotva držím na nohách. Tak si sedli, on si položil hlavu do jejího klína a usnul. Když spal, sundala mu dívčinka kouzelný plášť, přehodila si jej přes sebe, pozbírala drahokamy a přála si být doma. A bylo to. Když se lovec vyspal a probudil, viděl, že mu jeho nejmilejší zpívala falešnou ukolébavku a on tu teď sedí sám, samotinký, na převysoké granátové hoře. Můj ty světe, bralo ho to ke vzdychání. Viděl si, kdy větší faleš v srdci. Seděl tam v hořkosti a ublížení a nevěděl, co si má počít. Granátová hora byla rejdiště ukrutných obrů, kteří tam žili a vymýšleli svoje lotroviny. A tak tam neseděl dlouho, když uviděl tři obřiska přicházet. Lovec sebou hodil na zem a stavěl se, jako by tvrdě spal. Tu přišli ti tři až k němu a ten první do něj strčil nohou a řekl: co to tady leží za červíka? Ten druhý mu přispěchal radou: zašlápni ho. Ale ten třetí řekl opovržlivě: zbytečná námaha, jen ho nechej žít. Tady stejně dlouho nevydrží. Když se vydrápe až nahoru, tam ho popadnou mraky a odnesou ho pryč. A tak ho nechali a šli pryč. Lovec ale vstal a šplhal pilně až na vrcholek granátové hory a tam čekal. A opravdu, za chvíli připlul mrak, ani moc velký, ani moc malý. Popadnul ho a nesl ho pryč. Bylo dlouhé to nebeské putování, než mrak konečně klesnul dolů a lovce nechal měkce spadnout mezi zelí ve velké, vysokou zdí obehnané zahrady. To bylo lovci věru vhod. Žaludek mu už činil levity, ale nerostlo tu nic jiného než bílé zelí. No což, pomyslel si, hlady už skoro nevidím, tak pojím to zelíčko. Nechutná to sice nijak výtečně, ale zase mě to osvěží a nasytí. Tak si vyhledal tu nejpěknější hlávku a pustil se do ní. Ale sotva spolknul pár soust, přišlo mu, že se to s ním má nějak divně. Místo rukou a nohou měl čtyři nohy s kopyty a jeminkoté, taky hlava se mu protáhla a ozdobil ji dvě dlouhé uši ušiska. Inu, proměnil se v osla. Ale protože ho nadále trápil hlad a to zelí zelíčko mu v té oslí podobě chutnalo přenáramně, jedl dál a dál. Za malou chvíli si ovšem všimnul, že je tu ještě jiný druh zelíčka, tak ho taky okusil, ale sotva ho spolknul pár soust. Už se to s ním mělo zase tak všelijak, protože se zase změnil v člověka. A protože teď byl tím vším putováním a zaklínáním velmi unavený,
lehl si a spal. Když se druhého dne probudil, uříznul si jednu hlávku oslího a jednu hlávku člověčího zelíčka a pomyslel si, s tímhle zelíčkem bych si mohl opět pomoci ke svému pokladu a taky potrestat proradnou nevěrnici. Strčil hlávky do torny, přelezl zeď a vydal se hledat zámek své nejmilejší. A když se tak pár dní pídil po okolí, opravdu ho našel. Tu si začernil obličej, že by ho ani vlastní matka nepoznala, šel do zámku a prosil o nocleh. Jsem tak unavený, naříkal, že nemohu dál. Ale čarodějnice měla zvědavou otázku. Krajané, kdo vy vlastně jste? A čím se zabýváte? A dostala podivnou odpověď. Jsem králův posel a byl jsem vyslán, abych našel to nejvzácnější zelíčko, které pod sluncem roste, a měl jsem věru štěstí, že jsem ho našel a tady ho nesu. Ale řeknu vám, slunce pálí tak mocně, že mi to zelíčko vadne před očima. Kdo ví, zda ho vůbec králi donesu. Když stařena slyšela to podivuhodné zelíčkové povídání, zběhly se jí sliny na jazyku a vyhrkla žádostivě. Milí krajané, nedal byste mi k ochutnání? Inu, proč ne? Řekl pocestný. Nesu dvě hlávky a jednu vám klidně dám. Otevřel tornu a podal jí hlávku čarodějného zelíčka. Babice na nic zlého ani nepomyslela. Huba se jí kroutila laskominami a pospíchala do kuchyně, aby to zelíčko osobně připravila. Když bylo hotové, měla se hned k ochutnání, ale sotva si strčila sousto do huby, bylo rázem po její kráse a rozběhla se na dvůr jako stará oslice. Tu přišla do kuchyně děvečka, uviděla připravené zelíčko a chtěla ho přinést do jídelny. Cestou jí ale napadlo, aby podle starého obyčeje ochutnala a v zápětí mísa spadla na zem a na dvůr běžela další oslice. Ten královský posel zatím seděl u krásné dívky. Ta měla na zelíčko taky velkou chuť. A nebylo jí vhod, že stará tak dlouho nepřichází. Nevím, kde všichni vězí, řekla. Ale lovec si pomyslel, to bude tím kouzlením. A řekl, zajdu do kuchyně a poptám se. A když tam přišel, neviděl nikoho, jen po dvoře pobíhaly dvě oslice a mísa ležela na zemi. Tak to má být, řekl. Ty dvě už dostali svůj díl. Zvedl mísu se zelíčkem, přinesl jí dívce. Sám jsem vám ten vzácný pokrm přinesl, abyste déle nemusela čekat. Ale jakmile to dívka okusila, bylo veta s její krásou a s velkým zahambením vyběhla na dvůr jako oslice. Potom si lovec omyl svůj obličej, aby ho ty zakleté poznali. Vyšel za nimi ven na dvůr a řekl, nyní jste dostali spravedlivou odměnu za vaši zradu. Pak je všechny přivázal na provaz a vedl je pryč. Došel k nějakému mlýnu, kde zaklepal na okno, a když mlynář vystrčil hlavu a ptal se, co si přeje, odvětil, ale mám tu tahle tři tvrdohlavá zvířata a už si s nimi nevím rady. Když si je vezmete, dáte jim nažrat a střechu nad hlavou a budete s nimi nakládat, jak vám řeknu, tak vám zaplatím, co si budete přát. Mlynář řekl,
Proč pak ne? A co s nimi musím dělat? Tu mu lovec pravil, že tu starou oslici, tu nejtvrdohlavější, a to byla ta čarodějnice, tu má denně třikrát vyplatit bičem a žrát má jednou denně. Ta mladší, to byla děvečka, dostane jeden výprask a třikrát denně najíst. A ta nejmladší, to byla ta dívka, žádný výprask a třikrát denně najíst. Protože u té by žádné bytí nepřenesl přes srdce. A mlynář se měl k té práci jako ke každé jiné. Činil ji poctivě s fortelem. Lovec zatím pobýval na zámku. Vždyť tam měl, co potřeboval. Za pár dnů ale přišel mlynář a oznámil mu, že ta stará oslice, která dostávala jen výprask a k žraní pomálu, z toho učení pošla. Ty druhé dvě, pokračoval, nejsou sice mrtvé, neboť dostávají třikrát denně nažrat, ale jsou tak smutné, že to s nimi dojde ke stejnému konci. Tu se lovec slitoval, protože to vztekání, hněvání a zlobení ho zatím přešli. A řekl mlynáři, aby oslice přihnal zpět na zámek. A když přišli, dal jim ten z toho druhého zelíčka a oni byli rázem zase lidi. Ach, můj milovaný, odpust mi, co zlého jsem ti provedla. Ale moje matka mě k tomu donutila. To vše se dělo proti mé vůli, neboť já tě mám ze srdce ráda. Tvůj kouzelný plášť visí ve skříni a proto ptačí srdce si vezmu dávidlo. Ale on byl jiného mínění a řekl, jen to nech být, jak to je. Protože je to k posledku jedno. Neboť já si tě vezmu za manželku. No, a pak slavili svatbu a žili spolu spokojeně až do smrti smrťoucího.

0: prostě tedy u nás jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, ještěný jméno.
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvítanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No všem, tak prosím, paní muzikanti, pozor, až řeknu tři, tak spuste, ať to břinče, ať to hřímá, ať to ryčně zní, tak prosím, kde bylo za 14, 86, 7, 3.
2: Holodom roučičí, tak vy nedáte pokoj.
3: Víte vánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy? Vy brouci.
0: Pardon, vašnosti, hned míří, jen ražte dál, spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Nevlídný patron, co?
0: No, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Ferda Mravenec.
0: To nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, ať to lká, že ano, a to ševli jako vánek, ať to chytne u srdce. Eniky, beňky, teď. Počkat, prosím, neutíkat.
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, ctihorný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvoněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Jižní poruchu.
0: To již baron opravují jiho severovýchodo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta poklona, čau, ahoj!
2: A jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohodit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku, v suchoučku.
1: Promiňte, ctihodný hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jen ať prší, alespoň roste hebouška a travička, mňam, mňam, mňam.
1: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
1: Snad by se našel kousilínek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty smoklý hastrmane, tatrmane, klice otud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
1: Vždyť se v tom liáku utopím.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si otud.
1: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak... Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, dobře, tak koukat, co my dva dokážeme. Já to všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, ba i nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
1: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červíčkem.
0: No jo, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
1: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte. Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
0: A teď pozor, já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byl jsem takový docela mrňavě skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven, ale sotva vykouknu, kamaráde. Div, že mi kukadla nevypadala úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou. A já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu. A já se culil, že ono, já se zubil, já se usmíval a chechta. A smál se, až se mi rozbolelo břicho. A no a ještě mockrát jsem pak toho směšného človíčka viděl. A říká se mu Chaplin.
1: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
0: No, já v tom kině viděl věci, třeba chlapíky na koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, škorábí, skalka, moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pitlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrrr do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
1: Já? Já se vyznám v práci. Ledacos udělám, zhotovím, opravím.
0: Tak to je ono. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Zopakujám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotingo.
4: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
1: Vy jste nějaká veselá Beruška.
4: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
0: Jo, tak že my jsme vám pro legraci.
4: No.
0: Poslíšte, vy nějako jedna, tak já vám tady něco povím.
4: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já myslím, hrabe nějaké to, jak říkala ta hýňalice uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
1: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
5: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
6: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl, kočičku s parapletem. Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď. No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně. Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle. a udělal to po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každý jinak. Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč. Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil. Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile. Kočička prohlížela pejska se všech stran. Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nic? To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového. Hele, rozhlížel se pejsek. Tamhle, myslím, něco je. Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí. Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka. Ba ne, křičel pejsek. To není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zaši mě ty kalhoty. Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty. Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát, liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka, pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven. Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven. Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu a nič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.
7: Dobrý den, děti. Jestli pak poznáte, kdo si to zpívá?

0: pice Josefína.
1: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí. Tak pojďte hezky opatrně a nahlédneme do chaloupky. Je ráno. První sluneční paprsek pronikl oknem do světnice a šimrá spícího centíka pod bradou. Centík se zavrtí, otevře jedno oko a koukne na hodiny.
2: Kamarádi, kamarádi, vstávejte, Kvído, Funíku, zaspali jsme, už je skoro 9 hodin.
3: Jak to, že nás Josefína nevzbudila?
4: Snad se jí něco nestalo.
2: Tak pojďte, podíváme se.
1: Tři prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. Tři prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
3: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
2: Jaká nádherná péra jí přes noc narostla.
4: A jak si elegantně vykračuje, panečku.
5: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější.

0: to je strašné. Foník. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel. Poslouchej, Otilí vepři. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au, něco mě píchlo do nohy. Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
1: Ano, pane Páve, ano, pane už sbíráme.
0: Rychlej. Rychlej, Lenoši. Tamhle vidím jeden a tamhle druhý.
2: Už tam běží.
0: A co ten papírek? Ano. Nesnáším smetí. Ano. Co pak nemáte koště?
3: Máme, pane Páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
0: Je, to je hrůza. Toho prachu, co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
1: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
0: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
3: A ano, pane Páve, utřeme vás do sucha.
0: Opatrně, Nešiko. Odřeš mi paří, podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
1: Prosím, zde je zrcátko.
0: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
4: Zatímco Páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou, tři prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
5: Já už jsem z té jeho krásy celý utahaný.
1: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
3: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
0: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
3: Já?
0: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
3: Jo, jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
0: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
6: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
1: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
6: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
3: Tady je ten deštník, pane Páv.
0: Hlupáku, co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
3: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
0: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
4: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním centík s funíkem. Přibouchly vrátky Pávu před nosem.
0: Taková drzost. Nechají mě zmoknout, jak budu vypadat.
4: A Páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
7: Kone, já tady nezůstanu, s tím nafoukaným Pávem nebudu žít na jednom dvorku.
1: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
3: Centík má pravdu. Musíme se Páva zbavit. Pomoz nám, Josefinko.
7: Tak dobře, pomohu vám, ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
3: Ano.
7: Ne, abyste ucukli.
3: Ne.
4: Je večer, tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý Páv a ještě roztáhne pera, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
7: O, kamarádi, nastala naše chvíle. Teď, anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpěte. Já už se postarám, aby odtud vystřelil.
4: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě Páva a ze všech

0: sil vykřikla.
1: Háří! Háří! Kvo!
0: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby krásných dlouhých per jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sykl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
2: Sakra, o čem to mluvíš?
1: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
2: Ne, řekl Ramses.
1: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
2: Proč?
1: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
2: Už ne, kamaráde,
1: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
2: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Tak dělej, Hurvajs, ať máme tu zoologii za sebou.
4: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
3: Jo, jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
4: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
3: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
5: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
3: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
5: Urvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
3: Jen se ho nezastávej. Tak píš tur domácí, tečka.
4: Skot.
3: Tak co to má být, tur nebo skot?
4: To je fuk.
3: Vám říkali ve škole?
4: Říkali, v knížce to taky.
3: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
4: Tur je doma skot.
3: Není to moc stručný?
5: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to skot.
3: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
4: Získává skot.
3: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
4: No jo, půl, my to máme mít celé.
3: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
4: Kráva se pase...
3: No?
4: Kráva uchopuje potravu...
3: No?
4: Když...
5: Kráva se pase ústy.
3: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
4: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
3: Stačí jedna, dvě, to tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
5: Jedna žasné, Hurvínku, já jsem na tebe hrdá.
3: No a co dál o krávě?
4: Kráva mužského rodu je vůl.
5: Jú.
3: No je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
4: Jejich děcko je tele.
3: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
4: Vůl je nám na maso.
3: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
4: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
3: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
4: Jo.
3: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
4: Vkusnější.
3: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál, co žere kráva, no? Kráva žere, no, v létě trávu, v zimě seno.
4: V senohrabech trička.
3: Nech si to, žere píci a je z toho...
4: Celá pryč.
5: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
3: Je z toho mléko.
4: A ještě lecos.
3: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
4: Nuže?
3: Nemluv takový pitomosti. No, z čeho si skládá mléko?
4: Z auťáku.
3: Ale chemicky.
5: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
3: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
4: Správně.
3: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
5: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
3: Výborně. A co jste spozorovali?
5: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky nečky.
3: No, vidíš, Hurva, jsi se toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
4: Se ví.
3: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybějí horní řezáky. No, to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej si tu sexuálně. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
4: Už to píšu. Tur i skot jsou u nás...
5: Nebesíčka! Vždyť jste vynechali telátko.
3: No pravda, píš částečně vůla, částečně nebesíčka, telátko. V našich krajinách se vyskytují...
4: Pouze v maličkých kousičkách.
3: Kousičkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
4: Jo.
3: Hnízda si staví v dutinách stromu, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
5: Jemináčku, krávy.
3: Ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
4: To nevá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
3: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.
4: Puntík.
6: Vlaštovčí král a Švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše Tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
2: Ogo, skoč si do bafat tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku přestaň cucat palec. A koka se může šťourat zubek, až kráva tamhle na gumovníku. Tak rychle, rychle.
6: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
2: Papoušci, nechte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat.
6: Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citrony, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ágy. Roztržitě se podrbal rybí kosticí na kocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl.
2: Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo.
6: A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamarišku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomeranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračovalo honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslovat tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had Brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ti-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papouškům opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu ihned tuhla v madličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, go, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citrony. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
2: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům. Přerušte prosím na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. Za to zasloužíte pochvalu.
7: Vy, honky, můžete vyštípovat zase zítra. Vždyť je taky den.
6: Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouští škola zašvitořila.
7: Umí, Lorán, bravo!
6: Opičáci se hned shromáždili ve větvích tamarišku a gogali.
7: Van, van, van, Lorán je náš pán, mebe komboku, bubu,
6: cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče, visící na větvích oranžovníků, zvědavě kulili oči.
7: Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci.
6: Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
7: Opice a papoušci, dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království, vlaštovky. Nejdříve přiletí letušky švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští.
6: To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kouk, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřeninek spoličkovala opici Koku,
5: že ji ukradla z ucha čarovnou ozdobu para ořek.
6: A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své pokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem.
7: Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil! Po příletu švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království.
6: Opice na palmách radostně tleskali a cenili zuby.
5: To bude legrace!
6: Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutili zvědavě očima. Mandarinky si šeptali.
8: Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi,
6: potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší, jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk.
7: Podívejte, už jsou tu! už přilétli k nám do krokodýlí zátoky!
6: Opice vyskákaly na nejvyšší terasu tamarišku a rozčileně gogaly. Gok, gok,
7: ano, už se modrají na to vzorem moře.
6: Papoušci štěřikali.
7: Lura, luri, a tam, a tam, a tam.
6: A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěly kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gumovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem Švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami. Je krásná jako v pohádce a Švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem pod krovy chaloupek a chlévů kolébat malé Švitorky vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, Švitorky na uvítanou štiřikaly. Bidevit, bidevit, bidevit, bit, bit, bit, bit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
7: Lory! Klauni, akrobaté, herečky, šašci, vlaštovky, spanělé opice a papoušci. Poslechněme si vlaštovčího krále, který se rád ujme na studování pohádky Štědrovečerní noc ve Sněžném království, jak už jsem vám to naznačil.
2: Gok, mvkombuku, lura,
6: Klevilky opice tleskaly, papouci točili veletoče a vřískali. Mandarinky se chichotaly, citrony kroutily zvědavě očima.
2: No toto, co?
7: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď vlaštovčího krále. Prosím o klid! Hau!
6: Všichni utichli, když vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky.
9: Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy. Papoušci, opice i Švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme.
6: Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divukrásná země. Je to království květů, klasů, peříček, zázraků a jiskřiček. A přesto my, vlaštovky, musíme prchnout, jinak bychom tam zahynuli. Jednoho dne královna Zima tu čarovnou zemi posype cukrem, který se nedá zobat. Studí jako oheň, vodu studánek a pramenů promění čarodějnou silou v ledové květy a zemi ve sněžné království. Všude nastane schon, jako na plantážích při česání bavlny. Rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
10: Vidavit, vid, vidavit, vánoční sen, radost, klid, vid, vid, vidavit.
6: Růžový papoušek zaštěřikal.
7: To je něco na dlabání? nebo proso, semenec, proso!
6: Volali papoušci.
9: Kde pak nic takového, přátelé?
6: Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbroploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy. Lidé je jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíšcích povídají o dalekých krajích. Cece, oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby.
2: Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky do sněhového království, když nemají křídla jako vlaštovky.
6: Papoušek Lorán bezradně nazvedl růžový turban a zase jej rychle nasadil na hlavu.
2: Ale Gogo, to přece ví každý malý papoušek lodidlem.
6: Učitel Ága se rozpačitě podrbal rybí kosticí na chocholce.
2: Vlaštovčí králi, když musí vlaštovčí národ upachnout k nám do lagun a hájů, jak se tohle všechno dozvíš, no?
6: Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do postely si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady. Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům. Proto jim také říkají cvikrší krkýr. Je to špaččí oslavná píseň na třešňové hody.
2: Strhl se zase ukrutný rev.
6: Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz vyjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou, a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, vlašťovičky, tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří. Videvit, vezeme radost a klid. Videvit. Vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí. Mrazivé květy se posypou tichounce na sněžné království. Spanilé opice, vlaštovky, papoušci, teď mi tu pohádku z vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme.
10: Vidovit.

0: Polská pohádka rozhněval Boha. Byl jednou velice zámožný hospodář, který měl hezoučký statek a všeho dost, takže tato zámožnost popletla mu hlavu. Místo, aby byl Bohu za vše, co srdce povděčen, říkával: kdo se mi vyrovná? Lidé sice říkají, že mi Pán Bůh žehná, ale kdyby nežehnal, bylo by to zrovna tak. Hospodařit se musí umět a pak jde všechno samo sebou. Nerouhej se Bohu a tě netrestá, napomenul kdysi kmotra Cholubila stařičký výměnkář. Zrovna tak pošetile, jak ty mluvíš, mluvil jeden z mých prastříců, a víš, co se mu stalo? Vyhořel a byl žebrákem. A já, i kdybych vyhořel, neschudnu. Naopak, postavil bych si statek nový a ještě krásnější, mínil spupný hospodář a smál se v řeči dědečkovi. V tom kdosi přiběhl zvenku a křičel: pan táto, hoří u vás, stodola už je v jednom plameni. Že dům byl zrovna plný hostů, ti to hned vstávali od stolu a chtěli hasit, ale kmotr Chlubil to nedopustil, aby se nenamáhali, ale pouze klidně jim řekl, jako by se nic nestalo. Jen seďte a píte, když hoří, tak hoří. Lidé ze vsi také přispěchali na pomoc, ale když viděli, že hospodář a jeho čeleď ani prstem nehne, také nečinně se dívali na ten oheň, který naposled strávil všechno. Kmotr Chlubil ani nyní nenaříkal, ale sebral se, šel k říčce, nad jejímž břehem nakláněla se stará, vyhnilá vrba, v níž měl uschovány všechny svoje peníze. Ale co vidí? Po vrbě nikde není ani památky, neboť prudká strž mračen rozvodnila říčku, která podryla kořeny starého stromu a odplavila jej v cizí kraje. Tak z kmotra Chlubila se stal žebrák a byl rád, když ho přijali na nedalekém šlechtickém sídle do služby, aby roznášel dopisy. Kdysi na takové cestě zastihla ho noc a proto byl nucen doprošovati se noclehu u majetného a dobromyslného člověka, který dopřál mu netoliko čistého a teplého lůžka, nýbrž i pohostinství. Po večeři prvé, nežli se uložili k spánku, ještě si povídali. Také kmotr Chlubil se rozpovídal a začal vypravovat o sobě. I já jsem býval kdysi bohatým člověkem, ale vyhořel jsem. Z toho však jsem si nic nedělal, poněvadž jsem měl ještě mnoho peněz, ale ty na neštěstí jsem si uschoval ve staré vrbě. Doufal jsem, že opět a ještě lépe si statek postavím, ale se špatnou jsem se potázal, neboť když jsem přišel k říčce, vrba byla pryč i s penězi. Velká voda ji odnesla i s mým pokladem, takže mně zůstalo jen to, co jsem měl na sobě. Hostitel sotvaže slyšel toto vypravování, pohlédl na svou ženu a zamyslil se, neboť právě ta vrba připlavala k ním až pod stodolu a když ji chtěli rozsekat, vypadly z ní ony peníze. Přesto přeze vše hostitel neřekl nic a teprve, když kmotr Chlubil uložil se na lože, oba manželé začali uvažovat, jak by příchozímu jeho dukáty vrátili. Víš, co uděláme? Pravil posléze hospodář ženě. Vykrojíme z bochníka spodní kůrku a až tam dukáty nacpeme, zase kůrkou díru zakryjeme a chleba mu dáme na cestu. Že je jistě najde, není pochyb, a my tak se zbavíme hříchu i zbytečných díků toho člověka. Jak se uradili, tak učinili. Kmotr Chlubil ráno bochník vzal, poděkoval za vše a odešel. Cestou potkali ho honáci, kteří dříve kupovali od něj vepřový dobytek a tázali se, nemá-li nic na prodej. Ne, nemám, ač jsem mýval, ale přišlo na mě neštěstí, vyhořel jsem a musím nyní sloužit. Ale chcete-li, kupte si ode mne ten bochník chleba, však se vám dobře hodí, jste tři a sníte ho za jeden den. Proč bychom nekoupili? Řekl jeden z nich a dal kmotru za bochník nějaký ten groš. Kupci šli dále a přišli do téže vesnice k témuž hospodáři, který svému nocleháři onen bochník chleba daroval. I ptali se tam, má-li něco na prodej. Já nemám, ale Bůh má, odpověděl hospodář. Zatím posaďte se, pohovte si, dodal a již odešel, aby honáky něčím pohostil. Ti to zpozorovali a proto řekli mu, sotva, že zvenku se vrátil. Neobtěžuj se zbytečně, jídla máme dost. A už jeden z nich vyňal homolky a pecen chleba, pravil. Tenhle bochník zrovna jsme před chvílí koupili od jednoho pocestného člověka, jenž pospíchal, aby psaní někam donesl ze zámku. Hospodář i hospodyně nad těmi slovy se nemálo zarazili. Vždyť hned si domyslili, že je to bochník, do něhož vložili dukáty pro toho nešťastného člověka. Proto pravili honákům. Nejdříve poohlédněte se po dvoře, zdali se vám něco nehodí. Honáci poslechli a vyšli ven s hospodářem, jež pohlédl opět na ženu a ta rázem pochopila, co má dělat. Neboť sotva se ocitli venku, bochník zaměnila s jiným a odnesla. Honáci se vrátili, posnídali, snad i něco koupili a odešli. Hospodář i hospodyně byli rádi, že se jim podařilo zachránit peníze, neboť stůj co stůj chtěli je vrátit jejich původnímu majiteli, jež přišel do neštěstí. A ten po nějakém čase zase přišel, nesl psaní a prosil jako tehdy o nocleh. Sedlák i selka rádi ho přijali, pohostili a než druhý den ráno odešel, zabalili peníze do šátku a vložili mu jej do torby. Po snídani se s ním rozloučili a on odešel, za všechno pěkně poděkoval. Když pak ubíral se pěšinkou po zahradě, pomyslel si, hle, co tu krásných jablek roste, proč bych si tedy nějaké neutrhl? A už se dal do trhání, ale že ta nejpěknější byla hodně vysoko, sněl torbu a pověsil ji na větev a vylezl na strom. V tom uviděl hospodáře, honem seskočil a utíkal, na torbu zapomněl. Když hospodář viděl, co se stalo, řekl, chuďas, polekal se, ale copak není bláhový, když věděl, že po dvakrát jsem ho pohostil, snad se mohl dovtípit, že bych ve své dobrotě pro několik jablek se nehněval. I torbu s penězi zapomněl, ale vím, co udělám. Předběhnu ho tady kratší pěšinkou a položím ji na lávku vedoucí přes potok. Poté musí jít a jistě svou torbu tam najde. Jak pravil, také tak učinil. Schoval se do křoví vedle lávky. Za chvíli přišel onen nešťastník a měl jít přes ní. Ale řekl si, dobře, že ještě vidím na cestu, neboť alespoň posílkou mohu si něco přivydělat. Ale kdybych oslepl, jak bych mohl jít přes lávku? Počkej, hned to zkusím. Dodal, zavřel oči a jal se holý ťukat před sebou, kráče je dále. V tom, o co si nohou zavadil, ale ani si toho nevšimnul, minul lávku a za chvíli zmizel v blízkém lese. Hospodář, jež se ze křoví na to díval, vystoupil, podíval se do rozvodněného potoka, kam nešťastník peníze shodil a řekl. Nebožák, není mu pomoci. Rozhněval si Boha.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
3: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála? Já bych si prosím přála botičky,
2: řekla ovečka.
3: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky,
2: rozhodl beránek. Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
3: Copak?
2: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
3: Či, vy jste mi ale hloupí loupežníci,
2: rozesmál se beránek.
3: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
4: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak sedi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
2: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
5: Stůj!
2: Vyskočili.
3: Copak?
2: Zase na to beránek.
4: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
3: Či, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
2: rozesmál se znovu beránek.
3: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou?
4: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
2: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
5: Stůj!
2: Vyskočili na beránka.
4: Honem, honem, pojeď s námi!
2: Rozčilovali se.
4: Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
3: Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
4: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
2: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
3: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
6: Ale nic z toho nedělej,
2: těšil jí beránek.
6: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
2: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
5: Stůj!
3: Copak?
4: Honem, honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
3: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
4: No, to je tady pravda,
2: přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tady pospěš a nikde se nezdržuj. Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
3: To jsou ale moc hezké botičky.
2: Pak ale posmutnila.
3: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
6: No tak si z toho nic nedělej,
2: těšil jí beránek.
6: Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
2: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
5: Stoj!
3: Co pak?
2: No, tak už s námi pojď, žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
3: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
2: Jo. Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci. Ve městě koupili krásnou pentličku.
3: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
2: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
3: Nic si z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
2: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

kde mají sněhuláci své království. Jakmile napadne první sníh, sejde se skoro celá naše čtvrť, tedy její dětské osazenstvo, na louce nad kostelem. Hned jak skončí škola, zahodíme aktovky do kouta, zapomeneme na matematiku, vlastivědu i na domácí úkoly a pospícháme na půdu, do sklepa nebo do kůlny oprášit sáňky a boby, které tam celý rok jen tak zahálely. A věřte tomu, že když se takováhle společnost sejde, nezůstane jen u sáňkování. Koulovačky jako u nás jste ještě určitě nikde neviděli. Na jednu stranu se sešikují kluci a holky ze staráku, tak říkáme velkám. Na druhou stranu zase sídlišťáci a sněhová bitva může začít. Koule sviští vzduchem, sníh máme všude, v botách, rukavicích a snad i pod trenýrkami. Zima ale nikomu není. To byste nevěřili, jak taková bitva umí zahřát. Líp než hrnek horkého čaje s medem. Když je po všem, vítězové i poražení si podají ruce na usmířenou a ještě než se rozejdeme domů, postavíme spolu sněhuláka. Tentokrát se nám ale povedl. Byl tak krásný, až moje sestřička cestou domů začala natahovat moldánky, že by takového chtěla mít na zahradě pod okny taky, aby se na něj mohla pořád koukat a povídat si s ním. Než abych poslouchal to její fňukání, tak jsem jí slíbil, že si jednoho taky uděláme a že bude mnohem hezčí než ten u kostela. V kůlně jsme našli starý hrnec. Ve spíži ukořistili pořádnou mrkev a Kačka, to se vám zapomněl říct, tak se moje sestřička jmenuje, vytáhla z krabice s tajnými poklady veliké perleťové knoflíky. Už byla skoro tma, když jsme sněhuláka dodělali. Stálo to ale za tu námahu. Ještě poslední knoflík a v tom nás maminka volá k večeři. Moc se nám nechtělo loučit se hned s novým kamarádem, ale poslouchat se musí. To se bude krásně spát po tak pěkně prožitém dnu, říkal jsem si a už se těšil pod peřinu. Nedalo mi to a ještě před usnutím jsem se musel oknem naposledy podívat na našeho sněhového kamaráda. Když na mě začal z podrnce mrkat, myslel jsem si, že se mi to jenom zdá. Pak se ale začal kolébat ze strany na stranu a už si to šinul rovnou pod naše okno. Úplně jsem vykřikl strachy, to se musím přiznat. A Kačka, ta z toho na chvíli úplně oněměla. Schovávala se hned za mě, jak se jí ale vrátila řeč, volala by: Mami, tati, pojďte sem! Honem jsem jí musel napomenout, ať je stichá, aby něco nepokazila, že určitě prožijeme bezva dobrodružství. A taky, že jo. Jen tak přes pyžamo jsme na sebe hodili bundy a kulichy a oknem jsme celý dychtivý vylezli za sněhulákem. Řekl nám, že se jmenuje Zimoslav a že je moc rád, že jsme ho tak krásně postavili, protože málo který sněhulák je takový štramák. A

dítě, dokonce ani žádný dospělák neviděli. Práskl bičem a saně se rozletěly jako s větrem o závod. Za chvíli kolem nás byl vidět jenom led a sníh. Řeky, jezera zamrzlé, stromy se prohýbaly pod tíhou bílé nadílky a z mraků se chumelilo o 106, takže jsme si ani nestačili všimnout, že se blížíme k obrovskému ledovému paláci. Takovou krásu jste ještě neviděli. Byl to spíš zámek. Měl 5 věží, modravě prosvítaly mezi nadýchanými mraky a na každé z nich se třepetala vlajka se sněhovou vločkou, znakem zimního království. Před bránou stáli 2 sněhuláci, na první pohled vypadali hrozně přísně, ale hned nás vítali jahodovou zmrzlinou se šlehačkou. Takže jsem poznal, že srdce určitě z ledu nemají. Ocitli jsme se v pohádkové říši, kde všichni jsou kamarádi, jeden druhého zná a mají se rádi. Za chvilku pro nás přišel další sněhulák a představte si, měl na sobě frak, takže vypadal úplně jako tučňák, který se předspal ryb, jak byl celý kulaťoučký. Kdo ho stavěl, na něm teda sněhem nešetřil. A tenhle ten tučňák, vlastně sněhulák, nás zavedl rovnou ke královně celé říše, k paní Zimě. Trůn měla vytesaný z velikého kusu ledu, posetý zářivými diamanty, na sobě měla bílé šaty a ve vlasech čelenku z těch nejkrásnějších sněhových vloček. Kačka jenom kulila oči. Vedle ní seděl její manžel, pan Mráz. Bílé vousy skoro až na zem, v ruce držel ledovou berlu a nos měl červený jako jeden pán, který bydlí kousek od nás. Zimoslav královnu poprosil, jestli nám smí ukázat ledové království. Ta se ho nejdřív zeptala, kdo ho tak krásně ukoulel. A když řekl, že já s Kačkou, královna pravila, že taková práce nesmí zůstat bez odměny. A najednou před námi stál kopec zmrzliny, ledová limonáda a kremrole plněné sněhem. Zatímco jsme to všechno do sebe ládovali, začala nám královna předvádět, jak to vlastně v její říši chodí. Zacinkala na rampouch a přibruslili sněhuláci krejčíci. Předvedli, jak berou míry loukám, polím i střechám, aby jim sněhový háv padl jak ulitý. Jako další se skoro přikutálili sněhuláci cukráři s obrovskými cukřenkami. Ti se nejvíc nabíhají z kraje zimy, než začnou pořádné vánice, řekl pan Mráz. Aha, vydechli jsme. Tak to se u nás dobře říká, že jsou střechy jak pocukrované. Jemné štětečky nesli v rukou sněhuláci malíři. Ti malují ledové květy do oken, vysvětlovala královna, a nám se jen tajil dech. Pak přiklouzal houf uhyněných sněhuláků. To jsou prý vizážisti, nebo tak nějak. Takové slovo jsem v životě neslyšel. Radši jsem se ale neptal, co to znamená, a nechám si to vysvětlit až doma od taťky. Hned se okolo nás začali tihleti sněhuláci s podivným názvem točit a malovátky, podobnými jako má naše mamka, nám přibarvovali tváře na růžovo a nosy na červeno. To bylo něco pro Kačku. Pan Mráz asi poznal, že mě to trochu nebaví, spiklenecky na mě zamrkal a vzal kousek stranou. Pojď také ti něco předvedu. Prošli jsme spolu na nádvoří. To bylo, panečku, něco. Tolik sněhuláků pohromadě jsem ještě neviděl. Ti mě všichni pomáhají, vysvětloval pan Mráz. Aby klukům zamrzly rybníky na bruslení, aby bylo dost klusko na sáňkování, aby rampouchy na střechách byly dost velké, aby všude byly hromady sněhu na koulování, prostě aby si děti mohly užívat zimu se vším, co k ní patří. Tak, takhle to tedy je. Sněhuláci dětem na oplátku, že je postavili, pomáhají v království paní zimy připravit všechny radovánky. Údivem mi šla hlava kolem. To už jsem ale slyšel Kačku malinko popotahovat, že nás bude určitě maminka a tatínek hledat, že pro nás doma připraví pořádný výprask. Něco na tom bylo. Tak jsme se raději rozloučili a rychle pospíchali nasednout na kouzelné sáňky, aby nás odvezli domů. Paní královna

viděla, že Kačka je celá smutná, protože o ní maminka bude mít strach, tak jí řekla, sáhni si do mé čelenky a vezmi mamince tu nejhezčí vločku, aby ti věřila, kde jsi celou noc byla. Kačka si myslela, že to nemá cenu, protože u nás vločka stejně roztaje. Ale královna se jen pousmála, neřekla nic a pokynula nám na pozdrav. Všichni nám zamávali na cestu a už jsme uhánili na saních přes ledové hory a doly domů. Všechno dopadlo dobře. Mamka s taťkou si ničeho nevšimli. Tak jsme rychle hupsli do postelí. Jenom ráno se mamka divila, že spíme oblečení v bundách. Chtěl jsem jí to začít vysvětlovat, ale než jsem stačil otevřít pusu, sáhla Kačka do kapsy pro vločku od královny, ale místo ní vyndala tu nejnádhernější sněhobílou růži. Podala jí mamince, ta se usmála, jak to umí jen ona, a bylo po vysvětlování. Tak a to už je konec mého vyprávění. Teď už tedy víte i vy, kde mají sněhuláci své království.

0: hudeček a písniček.
1: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
1: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
4: Neříkej mi pane,
1: ohradil se Carlos.
4: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
1: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
1: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
1: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
4: A já vlastně taky.
1: Najednou se poťouchle zašklebil.
4: Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří.
1: Obrátil se na Carlose.
3: Je to tak?
4: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
3: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím.
1: Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
5: A já jdu s váma, třeba až na Sibíř.
4: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
1: Vstekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
4: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibiř,
1: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
1: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
4: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád, řekl Ramses.
1: Otec přikývl.
4: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
4: Takovej licháč, že jo?
1: Zasmál se Carlos.
3: Přesně!
4: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty.
4: Šéf. Jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
1: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
2: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
1: Ne, svatý Mikuláš.
2: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
1: Já?
2: No ty? No tak, co bylo?
1: No, co by? Trošku začalo pršet.
2: Cože?
1: A klíšťat je letos taky hodně.
2: Na to se tě neptám.
1: Tak na co se ptáš?
2: Jak bylo ve škole.
1: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
2: Kluku, já se tě ptám naposledy.
1: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
2: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
1: Zvítězil jsem.
2: Prosím?
1: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
2: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
1: Viď, já to říkám taky.
2: Prosím?
1: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
2: Hurvajs?
1: Nějak se mě neudělalo dobře.
2: A kde?
1: Ve škole.
2: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
1: Abys měl doma klid, viď?
2: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
1: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
2: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
1: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmatnu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
2: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
1: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
2: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
1: No a divíš se?
2: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
1: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
2: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
1: Tak ahoj.
2: Stůj.
1: Co je?
2: Kam pak jdeš?
1: S pravdou ven.
2: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
1: Jenom jednu.
2: Cože?
1: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
2: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
1: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
2: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
1: A předtím ano, ty chudinko.
2: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
1: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
2: Hurvajs.
1: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
2: Se špinavou košilí?
1: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
2: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
1: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nás.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká,

jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný Bullerbyn. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit Bullerbyn, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudli u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí Hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmizu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmiz.
Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito sluplo jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekla Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz, dva, tři.

0: Raz, dva, tři, se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to praskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně a Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdybychom si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
2: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lase se schoval za keř. Křičela jsem na Lase: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lase, hurá na lov! Ale Lase si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
1: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
1: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lase. Tu Lase vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lase utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lase pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
1: Utíkej, Lase, utíkej!
2: Křičela Anna.
1: Jele, co pak neutíkám?
2: Křičela Lase. Najednou Ulrik Lase trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lase utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
1: O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval.
2: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
1: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu,
0: no?
1: Kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření?
0: Mm-hmm.
2: Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Hm? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: o nevysmrkaném nosu. Kýchl Marcel. A z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
1: Koukej se vysmrkat, kapesník máš v kapse, nařídila maminka, která tušila, kde by mohla nudle skončit.
0: Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na stepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda. Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožeravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři. Pravda. Nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu. Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.
1: Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš, zlobila se maminka.
0: Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k obřím vodopádům do koupelny. Ten den popoledni si Marcel hrál na balkóně. Pozoroval, jak se holuby, vlastně nádherní ptakoještěři, pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám. A pak se to stalo. Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká? Mega bublina. Ta se začala nafukovat, až byla velká jako balón. Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomoc! Chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem. Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál.
1: Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami. Co to pro boha je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO? Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznali, co se děje. To je Marcel a má nudly. V skutku? Odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.
0: Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě, jako by říkal, co je tohle za ptáka? Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku. V tom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Styčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu. Naštěstí na prázdno. Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat. Co teď? Co s tou nud... Kapesník, blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat po kapsách. Mám ho. Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned na to se snesl k zemi. A právě včas, jen o fous spadl do jezírka s 3metrovými krokodýly.
2: To tedy byla výprava, vydechl Marcel s očima stále ještě vykulenýma.
0: Není jisté, jestli vydechl nadšením nebo úlevou. Jisté ovšem je, že od té doby ho snudlý u nosu už nikdy nikdo neviděl.

0: 50.
1: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
0: 66. 66. Máte nějaké problémy?
2: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše

0: vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku. Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se tak musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bladou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zůplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
1: Vigy básnička.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe frčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hýlík ze včerejška přece.
2: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
1: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
2: Ale ne na dveře.
1: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané lycháče.
2: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
1: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
2: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
1: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
2: To se ani nedivím.
1: Jenže vy jste jiný, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
2: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hýlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
1: To neřešte, odpověděl Hýlí chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
2: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
1: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
3: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
1: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
2: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
1: Kamarádi,
2: Pavlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
1: Už to tak vypadá,
3: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
1: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
2: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
1: Tak už běž.
3: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
2: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hylík. Ta chodba je totiž tajná. Egone?
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon
3: a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem vzor formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň. Ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne. Fem flon, kluku hloupá.
0: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil, slon prohlásil.
1: Potřebuju si trochu zasportovat.
0: Zasportovat? Podivil se Sam.
1: Ano. Potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
0: Mám, ale... koktal chlapec.
1: Ale co?
0: Obořil se na něj slon. No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
1: Co ty to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobot na tec.
1: Tak. Kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím, odbil ho slon. Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

0: Jak se ukázalo, až na 4 cm zakryla vana celou díru ve stropu jeskyně. Měli opravdu štěstí. Postupně se v jeskyni ocitla všechna zavazadla a maminka pověsila do vchodu vlněnou přikrývku. Myslíš, že tohle bude stačit? Zeptal se Mumínek. Ochráníme ji preparací, řekl Šňupálek. A vyndal z kapsy skleničku.
1: Podívejte se, můj opalovací olej z podzemí vydrží jakýkoliv žár.
0: Nebudou na ní skvrny? Zeptala se maminka. Najednou však spráskla tlapkami nad hlavou a vykřikla. Kde je Ondatra?
1: Nechtěla s námi jít, řekl tatínek. Tvrdila, že výlety k ničemu nejsou, a tak jsem jí nenutil. Houpací síť jsem jí nechal k používání.
0: Ano, ano, vydechla maminka a dala se do chystání večeře na lihovém vařiči. Bylo za 5 minut 7 hodin. Když v jídle dospěli k sýru, ozvalo se před jeskyní nějaké škrábání a spod přikrývky vykoukl vousatý čumáček. No ne, tak si přece přišla, řekl Mumínek.
1: V té houpací síti začalo být nesnesitelné horko, odpověděla Ondatra. A tak mě napadlo, že v jeskyni třeba bude trochu chladněji.
0: Odšourala se důstojně do kouta a posadila se. Nepotkala si cestou mé kotě? Zeptal se čenich.
1: Ne, řekla Ondatra.
0: Mumínkův tatínek vytáhl hodinky a pravil. No, to bychom měli, je 8 hodin. Stihne mi ještě i moučník, řekla maminka. Čenichu, kam si dal poschodový dort?
2: Tam někam,
0: odpověděl čenich a ukázal do Ondatřina kouta. Kam někam, zeptala se maminka, žádný dort nevidím. A obrátila se na Ondatru s dotazem, neviděla jste dort?
1: Ani kočky, ani dorty, odpověděla Ondatra nazlobeně. Nevidím je, nepojídám a nemám s nimi co dělat, přemýšlím.
0: Bambul se zasmál a pokračoval v lepení známek do svého alba.
3: Naprosto s vámi souhlasím, zabručel. Jsou to zmatky. Samé zmatky.
0: Kam se jenom poděl, vybuchla maminka rozčíleně. Milý čenichu, snad si celý dort cestou do jeskyně nesnědl.
2: Byl moc velký,
0: odpověděl čenich bez okolku.
2: Tak přece si ho ochutnal, odpověděl Mumínek. Jenom hvězdu na vrcholu a stejně byla zpropadeně tvrdá.
0: Ohradil se rázně čenich a zalezl pod matraci. Nechtěl už je vidět. Na dortu byl totiž nápis mému milovanému Mumínkovi, nikoli mému milovanému čenichovi. A kotě taky nepřišlo, ačkoliv už minula 8. hodina. Ach bože, zaúpěla Mumínkova maminka a posadila se na židli, neboť se cítila nějak unavená. Se vším je takové trápení. Slečna Ferka upřela pohled na Ondatru.
2: Zvedni se na moment.
1: Sedím a basta, odpověděla Ondatra.
2: Sedíš na Mumínkově dortu, upozornila ji slečna Ferka.
0: Pak se Ondatra s neuvěřitelnou rychlostí zvedla a ta hrůza, jak vypadala vzadu.
2: Ta hrůza, jak vypadal dort. No tohle, je to možné, zvolal Mumínek, dort na mou počest.
4: Budu teď celý život lepkavá, křičela Ondatra. Vyprošuji si něco takového, je to vaše vina.
2: Uklidněte se, pravila maminka. Vždyť je to stejný dort, jenomže má jinou formu.
0: Nikdo ji však neposlouchal. Šňupálek se dal do smíchu. Čenich si myslel, že se smějí jemu, a tak vylezl spod matrace a zakřičel.
2: Mně můžou být ukradené jakési vaše dorty, když jsou jenom pro Mumínka a pro mě ne. A když nikoho nenapadne, že kočky mají taky rády smetanu a jdu si pro své kotě, jedině jemu na mě záleží.
0: A pak se vrhl ke vchodu, protáhl se pod pokrývkou z jeskyně ven a zmizel. To je strašné, vykřikla maminka. Nápis mému milovanému čenichovi tam samozřejmě měl být taky. Jak jsem jen mohla zapomenout? Musíš mu teď něco velice hezkého dát, pravil tatínek vážně. Maminka přitakala. Rozhodla se, že čenichovi daruje babiččiny smaragdy. Dal by se z nich pro kotě pořídit Věru krásný obojek. Šňupálek nadzvedl přikrývku a vyhlédl z jeskyně. Neměl bych za ním jít, zeptal se. Počkej ještě, odpověděla maminka. Třeba chce být chvilku sám. Je se brzy vrátí.
4: No, a co bude se mnou, ozvala se Ondatra. Jak vypadám já, to nezajímá nikoho?
0: Ne, odpověděl mumínek bez váhání. Máme tolik jiných starostí, že to vůbec nepovažujeme za důležité. Čenich byl tak znechucený a rozezlený, že si teprve uprostřed lesa vzpomněl, jaký má strach. Ani větvička se tam nehnula a po stínu ani stopy. Země sálala horkem a praskala pod jeho kroky. Čenicha jedině utěšovalo, že na ostatní určitě udělal velký dojem a že mají špatné svědomí. S bušícím srdcem kráčel stále hlouběji do lesa a přemýšlel, jak bídně se k němu zachovali. Seděli teď schováni v jeho jeskyni a pojídali jakýsi poschodový dort a on, Čenich, byl na celém světě jediný, kdo se neschoval, ačkoliv měl strach. Mohli mu být ukradeni. Mohli mu být ukradeni všichni a všechno. Komety taky. Kočky nevyjímaje. Úplně všechno mu mohlo být ukradeno. A kde se vzalo, tu se vzalo kotě se zdviženým ocáskem. Ahoj, řekl čenich chladně a minul je. Za chvíli však ucítil, jak se mu něco hebkého lísá k noze. No ne, ty jsi tady, řekl čenich. Slíbilo si, že přijdeš, ale slib si nedodržel. Můžeš mi být ukradené. Ahoj, ahoj, pozdravil kotě. Zkus, jak jsem hebké. Čenich neodpověděl. Kotě se dalo do předení. To bylo jediné, co bylo v zamlklém lese slyšet. Čenich se rozhlédl a začaly se mu třást nohy. Cesta nikde. Všude samý mech, neměl ani potuchy, kterým směrem leží jeskyně. Do zákusku se nikomu nechtělo, ale nikoli kvůli tomu, že byl plný chlupů. Ondatra seděla v umyvadle s teplou vodou a minuty ubíhaly. Kolik je hodin? Zeptal se mumínek. 8:25, odpověděl mu tatínek. Musím pro něho jít, řekl mumínek. Dej mi hodinky, abych mohl sledovat čas.
2: Ne, nesmí jít, zvolala slečna Ferka.
0: Maminka však řekla, ale vždyť je to potřebné. Spěchej, co můžeš. Mumínek nadzvedl přikrývku zakrývající vchod do jeskyně a vyklouzl ven. Vzduch nad opuštěným pobřežím pálil jako oheň. Mumínek to vzal během a současně volal čenicha. Nikdy se necítil tolik osamělý. Občas se podíval na hodinky. Bylo 9:01. Ještě 11 minut měl čas. Mumínek se přihnal do červeného lesa. Udělal 7 skoků, pak zavolal čenicha, dalších 7 skoků a opět zavolal. Poté se z velké dálky ozvala slabá odpověď. Mumínek si přiložil tlapky k ústům a zakřičel ze všech sil: Čenichu! A čenich mu zase odpověděl, tentokrát z menší vzdálenosti. Když se potkali, neřekli si ani ahoj, jenom běželi. Za nimi skákalo kotě a nad nimi kometa řítící se stále blíž k muminímu údolí ustrnulému hrůzným očekáváním. Ještě 6 minut. V písku se těžko utíkalo, běželi pomalu jako ve zlém snu. Horký vzduch je pálil do očí a v krku jim vysychalo. Konečně spatřili skálu, byla taky červená a tam stála maminka a cosi křičela a mávala tlapkami a oni lezli a lezli. Už jim zbývaly jenom 3 minuty. A najednou se ochladilo. Ocitli se v jeskyni a tam hořela petrolejová lampa, jako by se vůbec nic nestalo.
2: Dovolte, abych vám představil svou kočku, řekl čenich rozechvělým hlasem.
0: A maminka ve velkém spěchu odpověděla, taková krásná kočička, mám pro tebe dárek. Chtěla jsem ti na uvítanou věnovat babiččiny smaragdy, ale v tom schonu jsem na to zapomněla. Můžeš z nich kočičce udělat obojek na krk.
2: Smaragdy? Zvolal čenich. Rodinné památky, kočce, no to je úžasné. Já jsem tak šťastný.
0: V téže vteřině se žhnoucí a ohněm zahalená kometa dostala nejblíže k zemi. Petrolejová lampa se převrátila do písku a zhasla. Bylo přesně 8 hodin, 42 minut a 4 vteřiny. Spod přikrývky, která visela ve vchodu a byla preparovaná opalovacím olejem z hlubin země, zářilo oslnivé červené světlo. V jeskyni však panovala neproniknutelná tma. Pevně se navzájem drželi. Zalezli do nejhlubšího zákoutí jeskyně a poslouchali, jak do vany na střeše jejich skrýše bubnuje sprška meteoritů. Ondatra uvízla v umyvadle, Bambul ležel břichem na svém albu se známkami, aby mu je zase neodnesl vítr. Skála kolem nich se celá otřásala a chvěla a kometa vila jako, jestli tak ovšem neječela země. Dlouho tiše leželi a drželi se jeden druhého. Venku duněla ozvěna drcených skal a pukající země. Čas se úděsně táhl a každý z nich se cítil dočista opuštěný. Když podle jejich zdání uplynula celá věčnost, zavládlo všude naprosté ticho. Ať poslouchali, jak chtěli, bylo venku opravdu ticho. Maminko, zašeptal mumínek, už země zanikla? Máme to za sebou, odpověděla maminka. Možná jsme zanikli, ale rozhodně to máme za sebou.
2: Divoucí, poznamenal tatínek ve snaze žartovat.
0: Čenich se zasmál a pak zase mlčel. Maminka našla petrolejovou lampu a rozsvítila ji. Když se jeskyně osvětlila, spatřili kotě. Sedělo na písku a mylo se.
2: Bylo to strašlivé, řekla slečna Ferka. Už se nikdy nepodívám na hodinky.
0: Pojdeme si teď lehnout, obrátila se na všechny maminka. O kometě už nebudeme mluvit a zapomeneme na ní. A nikdo se nesmí jít podívat, jak je venku. To můžeme i zítra. Když ulehli a přitáhli si přikrývky přes čenichy, vytáhl Šňupálek svou foukací harmoniku. A když zjistil, že všechny tóny, jak vysoké, tak nízké, jsou opět v pořádku, zahrál jim ukolébavku. Maminka tu písničku znala a tak si ji s ním tichonce zpívala.

0: Za chvíli panovalo hluboké ticho. Čenich na okamžik procitl. Ucítil na svém čumáčku něco hebkého. Bylo to kotě. Obemkl je svou tlapkou a usnuli oba najednou. Mumínek se probudil a nevěděl, kde je. Jeskyně byla plná neurčitého polosvětla a páchl tu petrolej. Pak si ale na všechno vzpomněl a posadil se. Ostatní dosud spali. Mumínek se přišoural k východu, obezřetně nadzvedl přikrývku, co ho zacláněla, a vyhlédl ven. Červené osvětlení zmizelo. Nebe nemělo vůbec žádnou barvu a vládlo naprosté ticho. Mumínek vylezl ven a posadil se na skálu. Zvedl meteorit, který od sebe odmrštila kometa, a podíval se na něj. Byl černý, pichlavý a náramně těžký. Mumínek shlédl na dlouhé písčité pobřeží a na bezvodné moře. Všechno bylo stejně bezbarvé a mlčenlivé. Očekával, že v zemi budou strašné díry, prostě nějaké dramatické změny. Nevěděl, co si má myslet, a dostal trochu strach. Ahoj, promluvil na něj Šňupálek. Vyšel z jeskyně stejně jako Mumínek, posadil se po jeho boku a zapálil si dýmku. Ahoj, ahoj, odpověděl Mumínek. Takhle to má vypadat po zániku země? Kam se pohneš, všude prázdno? Nezanikli jsme, pokračoval Šňupálek. Kometa nás zřejmě jenom trochu zametla svým ohonem, pak letěla dál do vesmíru.
1: Myslíš, že je všechno jako dřív? Zeptal se Mumínek nejistě.
0: Šňupálek ukázal dýmkou před sebe. Podívej támhle, moře. Trochu se vyjasnilo a úplně vzadu na obzoru se něco pohybovalo, něco živého. Seděli potichu a čekali. Nebe zatím ještě zesvětlelo. Vyšlo raní slunce a vypadalo docela jako obvykle. A pak se přivalilo moře. Rozlilo se kolem svých někdejších břehů a čím výš vystupovalo slunce, tím víc se modralo. Vlny se nahrnuly do svých známých hlubin a když si na dně udělali pohodlí, zezelenaly. Všechna plavající, plazící se a lezoucí drobotina, co našla záchranu v bahně, se vesele proháněla v průzračné vodě. Chaluhy a rdest se zvedaly a začaly růst ke slunci. A nad mořem vzlétl rybák a křičel, že je zase nové ráno. Moře se vrací, zvolal Muminkův tatínek. Všichni se už probudili a vyšli z jeskyně, aby se na tu událost podívali. Bambul byl jediný, kdo nežasl, že země stále trvá. Přenesl si své album se známkami dolů na mořský břeh, aby je konečně uvedl do pořádku a pro jistotu položil na jeho rohy meteority. Ostatní se posadili do řady na skálu a obrátili čenichy ke slunci. Jak se ta tvá kočka jmenuje? Zeptala se slečna Ferka.
2: To je tajemství, odpověděl čenich.
0: Kotě mu leželo na klíně předlo a hledělo na slunce. Tak, pravila Muminková maminka, a teď bychom ten poschodový dort měli odnést domů a sníst ho na verandě. Co pak nepůjdeme domů? Nemyslíte, že les, zahrada a dům tam zůstali?
3: Myslím, že tam všechno zůstalo, prohlásil Mumínek.
0: Pojďme se podívat.

0: Tiki hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou. Kulatý
3: dům bez dveří.
0: Bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka.
1: Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: počkej,
0: maličko.
1: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Třepička má peříčka.
0: Třepička má peříčka.
1: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.
1: No, to já mám rád.

nemají deštníky, ani malý, ani veliký. Duním krkům do nory, ve směru na všenory.

0: mám pro vás novou Figy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zase nějaký vrtulník nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mamí, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
2: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

0: řízkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady tady.
0: Sušenky, jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
1: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Aha.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: No vím.

0: až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru, a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem malém strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
1: Už to nesouračte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota. Aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na půl centimetru.
1: K válu válím válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám, tak, mám.
0: Jde ti to,
1: je,
0: výborně.
1: To je jako bude lidé a
0: ještě
1: mouky.
0: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vík.

0: Vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný.

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců. Pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Dárek, aneb když je lepší počkat. Ferda se probudil. Je to tady, narozeninový den. Čekal na něj celý rok a konečně se dočkal. Vyskočil z postele, podíval se z okna a viděl, že je venku krásně. Byla sobota. Maminka právě v kuchyni zapalovala barevné svíčky na čokoládovém dortu s marcipánovými figurkami a tatínek se chystal jít Ferdu probudit. Když ho uviděli, usmáli se a začali zpívat narozeninovou písničku. Něco si přej, pobídla Ferdu maminka a položila před něj dort. Ten fouknul ze všech sil a plamínky uhasil. Co jsi spřál? Zeptal se tatínek. Ferda se nejdřív podívala na maminku, pak na tatínka. Moc dobře věděli, co si přál. Mluvil o tom už dlouho. Křečka, usmál se. Ale Ferdo, řekl tatínek, to jsme probírali přece už několikrát. Mít živé zvířátko obnáší spoustu povinností. Musíš se o něj starat, čistit terárko a kontrolovat, jak se mu daří. Není to jen tak pečovat o živého tvorečka. Je to zodpovědnost. Ferda jen pokrčil rameny. Zatím vždycky dostal, co si přál. V duchu se těšil, že i tentokrát to určitě vyjde a křečka dostane. Tady, Ferdo, tady máš od nás dárek. Tatínek ukázal na malý balíček ovázaný žlutou mašlí, který ležel na stole. Ferda ho vzal do ruky. Byl celkem těžký. Rozvázal stužku, rozevřel balící papír a uviděl knížku s obrázkem křečka. To je všechno? Zeptal se. Ano, odpověděla maminka. Nelíbí se ti? Ferda vzal knížku a rozzlobeně ji hodil do kouta. Chtěl jsem křečka živého, ne nějakou pitomou knížku. Utekl do pokoje. Okamžitě se vrať, Ferdo. Z tatínkova hlasu bylo znát, že se moc zlobí. Ferda se přišoural zpět. Myslíš vážně to, co jsi tu předvedl? Maminka si dala práci s dortem, chtěli jsme ti udělat radost a ty takhle? Tak to ne. Ferda šel pro knížku. Když ji zvedal ze země, zahlédl pár stránek z obrázky. Byly moc hezké. Zastyděl se, že se tak škaredě zachoval. Promiň, mami, když já jsem vážně doufal, že křečka dostanu. Já vím, Ferdo, ale to neznamená, že budeš křičet, házet věcmi a chovat se jako zloun. Můžeme se domluvit takto. Pokud nám s tatínkem dokážeš, že se umíš postarat o něco živého, křečka ti koupíme. Vidíš? Tamhle u okna? Maminka ukázala na velkou rostlinu v květináči. To je pocitovník. Má zvláštní název, viď? To proto, že pozná, jestli se o něj staráš s láskou. Pokud ne, přestává se mu dařit. Chtěli bychom, abys o něj pečoval až do začátku prázdnin. Jen ty sám. Zaléval ho, otíral z listů prach, hnojil ho a hlídal, aby se nelámaly větvičky, když poroste. Souhlasíš? Ferda přikývl. Vždyť je to jen kytka, to nemůžu zkazit, myslel si. A tak se začal Ferda o pocitovník starat. Každý den ho zaléval. Někdy zapomněl, o to více vody později nalil. Pocitovník v květináči pak skoro plaval. Listy od prachu Ferda moc neutíral, když už ho tam bylo hodně, jen přišel a sfouknul ho. V péči o rostlinku zkrátka Ferda trochu lajdačil. Po pár týdnech si všimnul, že okraje některých listů zežloutly. Polekal se. Den ode dne to bylo horší a horší. Mnoho listů upadlo. Co teď? Pokud kytka uschne, křečka nikdy nedostane. Teď už pocitovník zaléval několikrát denně, ale pořád se to zhoršovalo. Rodiče si toho zatím nevšimli, tak jim nechtěl nic říkat. S kým se ale poradit? S babičkou. Vzal telefon a vytočil její číslo. Ahoj, babi, prosím tě, poraď mi. Musím se starat o náš pocitovník. Když se mi to bude dařit, naši mi koupí křečka. Jenže on vadne a vadne, pořád ho zalévám, ale nelepší se to. Babička ho poslouchala a pak řekla. Vydrž, přijedu za tebou. Naštěstí bydlela kousek, takže ve dveřích se objevila za chvíli. Rodiče byli ještě v práci. Tak ukaž, kde máme pacienta. Ferda dovedl babičku ke květináči. Panečku, ty jsi tomu dal? Zaléval jsi ho celou dobu tak, jak ti maminka řekla? Ferda zavrtěl hlavou. Moc dobře věděl, že po pár dnech už nebyl tak pečlivý, že někdy vynechal a pak to doháněl. Věděl také, že i další péči zanedbával. Takhle by to nešlo, Ferdo. O pocitovník se musíš starat zodpovědně. Podívej, jak si ho přelil. Kytka nestihla všechnu vodu vypít, stojí v ní a pomalu uhnívá. Musí se trápit. Zavolal si právě včas. Já ti teď pomůžu, ale pak už to bude jen na tobě. Je to jasné?
3: Jasné, babičko, slibuju,
2: přísahal Ferda. Kytičku pak pod babiččiným dohledem ošetřil. Přivezla mu čerstvou hlínu ze zahrádky, Ferda pocitovník pohnojil a opatrně utřel listy od prachu, pěkně jeden po druhém. Venku nazbíral klacíky a podepřel jimi větvičky, které vypadaly, že by se mohly zlomit váhou listů. Od toho dne se Ferda o pocitovník začal starat opravdu pečlivě. Přesně jak mu maminka na začátku řekla. A na rostlině to bylo znát. Rostla a kvetla. Dařilo se jí. Pár listů ale zůstalo žlutých a na některých místech už nové nevyrostly. Takže Ferda nevěděl, jestli úkol a slib dodržel. Ve volných chvílích si Ferda listoval narozeninovou knížkou a některé večery si z ní s maminkou četli. Až jednou otočili poslední list a knížku dočetli. Ferdu to mrzelo. Dozvěděl se plno nových věcí. Co křečci jedí, jak s nimi zacházet i jak často čistit klícku nebo terárko. Maminka Ferdovi slíbila, že až knížku dočtou, půjčí si další v knihovně. Společně se tam tedy vydali. Ferda si chtěl půjčit také knížku o pokojových rostlinách, protože ho pořád trápilo, že pocitovník ještě není úplně zdravý. Tak moc ovšem přemýšlel, že si ani nevšimnul, že místo, kam přišli, nebyla knihovna. Byl to Zverimex, obchod se živými zvířaty. A čekal tam na ně i tatínek. Ferdo, s maminkou jsme tě celou dobu pozorovali. Chvíli to vypadalo, že se o pocitovník neumíš postarat, ale zvládnul si to. Moc ses snažil. I když prázdniny začnou až za pár dní, rozhodli jsme se, že si křečka zasloužíš. Můžeš si ho vybrat už teď, pověděl tatínek. Ferda nevěřil svým uším. Nadšeně si prohlížel všechna terárka. Až v jednom, úplně tom posledním, našel to, co hledal. Křečka. Opravdového malého šedivého tvorečka, křečíka džungarského, jak si Ferda pamatoval z knížky. Ten je. Jak se bude jmenovat? Ptala se moucha Radost, co seděla na vedlejší kleci s morčaty. Měl by si skoupit nějakou knížku, aby si věděl, jak se o něj starat, radila. Ale Ferda se jen usmál. Knížku už přeci měl. Ten den se vrátil Ferda domů s novým kamarádem. Dal mu jméno Matýsek. A terárko postavil hned vedle pocitovníku, ze kterého už nespadl ani lísteček.
4: Ano, ano, ano, ano. Ano, potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. On ji sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
5: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
4: Kdyby.
6: Soudruh řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď? Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
5: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
4: Aha.
6: Tak melouchy, no.
4: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
6: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
4: Ano, ano. Náš pan hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti musely učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale, co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se od někud tenký, tenulinký hlásek.
2: Lojzička, Lojzička, pomoz mi, holčičko. Spadla jsem do jámy za kamenem. Pomoz mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.

0: jak pak bych nevyvedla z lesa takovou krásnou bílou kočičku? A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstínek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstínek dám?
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň. Že si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám, nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala. Ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
0: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
0: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
0: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
0: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
0: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávají prstýnky.
0: I dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj,
2: nedávaj,
0: dávaj,
2: nedávaj, nedávaj.
0: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort, velký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka? Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka Aliák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane. To je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná. Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanu. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi, jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl, když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhaly a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte. Toho znám, ten má kapsičku.
2: Je to krteček,
1: no.
2: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
1: Nemá.
2: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
1: Právě.
2: Protože má

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapku,

utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě. Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe. Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole. Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu. Není vám něco? Řekla starostlivě panenka. Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic. A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka. Pichpic na ní ukázal jehlou. Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak. A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky. Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka. Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic. Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá: teď teprve jste krásní. Jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku? Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka. Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi. Teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří. Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
1: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
0: Podivuje se vědec.
1: To je absolutní světová rarita.
2: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

0: Můj veveřata s mrsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky. Vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení. Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí Krakonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco zlup, třeba něco zhup, hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskonko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme, schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Maslo, tady je, maslo, koukej, maslo. Koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem. Pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně.
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?
1: Mám. To mám ty loupa, proto aby. To abych chtěl.

0: jak si Rýč na jaře udělal prázdniny. Na zahradě domu ve Sluneční ulici bylo jaro. Motička hned od rána chodila od záhonu k záhonu a kypřila půdu. Hrábě vyčesávali loňské listí z trávníku a trakař zase vozil rašelinu azalkám a hnojivo na záhony. Jen Rýč se na zahradě vůbec neobjevil. Nikdo si toho ale nevšiml, protože každý měl plné ruce práce. Večer si potom v boudě na zahradní nářadí vyprávěli, co kdo udělal a co kdo prožil. Já vám povím, že jsem dnes jako rozlámaná, řekla motička a protahovala si hřbet. Všem tulipánům jsem dnes skypřila půdu. Však si tě tulipány také pochvalovali, řekli hrábě, a povídali, že ti za to pokvetou červeně, žlutě a bíle, jak jen si vzpomeneš.
1: Cože řekli tulipány?
0: Zeptala se motička a byla na to velice pyšná. Řekli, potvrdili hrábě, a azalky vzkazují zase trakaři, aby si za tu rašelinu vybral barvu, jakou mají kvést. To se ví, že taková věc trakaři lichotila, až z toho byl rozpačitý, samými rozpaky zavrzal kolečkem. Kdybych si tedy směl vybrat, prosil bych růžovou. Víte, růžová je něžná. Tu já mám rád.
2: Jen se nedělej, řekl rezatým hlasem Rýč. Pěkně tučná vazelína, to je to, co ty máš nejraději.
0: Vazelínu potřebuje, aby mu nevrzalo kolečko, aby svěděl, řekli na to hrábě. Ale barva je pro krásu a růžová je krásná barva.
2: Jaká pak krása pro takového bachráče, to já bych si mohl vybírat barvu. Podívejte se, jak jsem štíhlý a elegantní.
0: A rezatý, řekli hrábě a všichni se smáli. Co jsi vlastně dělal celý den? Na zahradě jsem tě vůbec neviděla, řekla motička.
3: Já mám prázdniny, prohlásil Rýč.
0: Prázdniny? Teď na jaře? Když je na zahradě tolik práce? Divila se motička. I hrábě a trakař se divili. Prázdniny si měl celou zimu, řekla ještě motička. Včely povídali, že stromy nenasadili na květ, protože ani nemohou dýchat, jak je země slehlá. A kdo jim skypří půdu? Ptali se hrábě.
3: Ať jí skypří, kdo chce, já mám prázdniny.
0: Když Rýč tohle řekl, podívala se motička na hrábě, hrábě na trakař a trakař zase na motičku. Ale na Rýč se nepodívali. Dali hlavy dohromady a začali si něco šeptat.
3: Co si to povídáte?
0: Chtěl vědět Rýč, ale nikdo mu neodpověděl.
3: Co je šeptem, to je čertem, vykřikl Rýč.
0: Ale zase si ho nikdo ani nevšiml. Po té šeptané poradě se všichni rozešli. Za chvíli motička přinesla plnou náruč nepotřebného papíru. Hrábě někde ve sklepě vyhrabali hromadu starých hadrů. Trakař si všechno naložil a odvezl do sběru. Ve sběrně mu paní Hadry Kosti Kůže za to dala peníze. Motička a hrábě už nedočkavě čekali u zahradních vrátek, jak trakař pořídil.
4: Mám peníze, moc peněz,
0: volal trakař. A kolečko mu vrzalo radostí.
3: Kolik?
0: Zeptala se motička.
4: Moc, nejspíš 7, jestli jich není dokonce například 5,
0: řekl pyšně trakař.
3: A každý hned věděl, jaký je trakař počtář.
0: Počkej, raději je spočítám sama, řekla motička a počítala.
4: Jeden peníz, ještě jeden peníz a zase jeden peníz, to máme dohromady
3: Dohromady a celkem málo.
0: Málo? Divili se všichni a byli z toho smutní.
3: Na zmrzlinu je to jistě dost,
0: řekla popelnice, která stála za vrátky a mlsně se olízla. Pro popelnici je zmrzlina vzácná pochoutka, jestli to nevíte. Protože kdo dává popelnici zmrzlinu?
4: To přece nejsou peníze na zmrzlinu, řekl vyčítavě trakař.
3: A na co jsou, když ne na